Letošní už 24. porci Oldies vám poznáme znělce, kterou je závěr písně The Big Beat Fatse Damna, začíná nabízet dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk. Na úvod dnes nahlédnu do horké stovky Billboardu do poloviny června 1973. Na třetím místě tehdy kulminoval taneční sexy song copaté americké zpěvačky Sylvie s názvem Pillow Talk.

Termín pillow talk vysvětluje i Wikipedie, já bych to přeložil jako špitání pomilování. A Sylvia, ta vám přestane být neznámá, když vám řeknu, že před solovou kariérou byla členkou dua Mickey and Sylvia. Před týdnem jste v porovnávací rubrice slyšeli skupinu Ballin Jack, která byla ve své době opomíjena. Teď vám ji dvěma dalšími kousky trochu přiblížím.

Slyšeli jste songy Good Man a Come Round Here, I Am The One You Need z druhého alba kalifornské skupiny Ballin' Jack z roku 1972. Jeho název Buzzard's Luck znamená česky smůla a Ballin' Jack se dá přeložit jako lokomotiva jedoucí plnou rychlostí. Teď tu mám něco z Polska, měl jsem identifikovat tamní skupinu a byly to červené gitary.

Zadání znělo: potřeboval bych identifikovat polský rockový song ze 60. let, ve kterém zpěvák nebo mužská hudební skupina v refrénu zpívá o tom, že zpěvák miluje jistou ženu, ale nikdo na světě o tom neví. Tak to byla ta první píseň Nikt na světě nevě z roku 1967. Tu druhou, Tak je ładne oči, jsem vybral do dvojice a hrál jí často i náš rozhlas. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Pavel Novák zaspíval svou předělávku s názvem Dan, doprovázela ho skupina Vox. Text si napsal sám, rozhlasová nahrávka je z roku 1973. Tomu, kdo v minulosti jen trochu sledoval zahraniční hudební scénu, je melodie samozřejmě povědomá. Takže jen jaksi pro pořádek doplním, že britskou singlovou jedničku Get Down zaspívá její autor Gilbert O'Sullivan.

Tuhle písničku Gilberta O'Sullivana přijala dobře také Amerika. V Hot 100 byla v první desítce a prodejem byl singl Za Atlantikem pozlacen. Někteří si píšete ne o předělávky, ale o ryze tuzemskou tvorbu. V tomto směru vám dnes také vyhovím. Schyluje se k létu, budují se další a další cyklostezky, tak třeba písničkou, kterou na Děčínské kotvě zpíval Jiří Helekal.

Jiří Helekal zaspíval Chtělo by to kolo, hudbu si složil sám, text mu napsal Drahoš Čadek, doprovázel ho orchestr Československé televize. A slyšeli jste také Evu Bihariovou, ta písnička se Slovákům povedla a má název Márně sama pýtaš. Autory jsou Ludovít Štasel a Milan Dunajský, doprovázel bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox.

Opět slovenština, to byl Peter Vašek v písni Žltá stužka, zlatý tieň. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského, textoval Gustáv Hubka. Bohužel myšlenku textu originálu nenaplnil a to je škoda. Tím originálem je, jak už asi tušíte, americká i britská singlová jednička tria Tony Orlando and Dawn Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree z roku 1973. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týftrunk.

Zmiňuji občas svou databázi instrumentálek, kterou stále doplňuji. Vy si občas o nějakou napíšete a to mě těší. Teď vám nabídnu dvě, které jsem nedávno přidal. Můžete mi napsat svůj názor, jestli opravdu patří k těm, které by v tom seznamu v Česku známých a oblíbených měly být. Zároveň to berte jako malou hádanku, jestli byste uměli ty dva hudební kousky pojmenovat.

Samozřejmě prozradím, co jste slyšeli. Orchestr Karla Vlacha zahrál Trampolínu, kterou zkomponoval Vlastimil Hála do filmu Cirkus bude. Orchestr Slávy Kunsta přidal Černého Orfea, tak je to uvedeno na deskách. Správně je to ale tak, že melodie je z filmu Orfeu Negru, ale její název je Mania di Carnaval. To bylo portugalsky, česky karnevalové ráno.

Do třetího porovnávání zaspíval Petr Pospíšil píseň, která tě probudí. Doprovázelo ho Studio Brno, vydal Suprafon v roce 1968. Z etikety singlu je zřejmé, že vzorem mu nebyl britský originál, ale pozdější francouzská verze té písně. Na porovnání jsem vybral právě to anglické zpívání, píseň složil Chris Andrews, Sandy Shaw zaspívá I've heard about him.

Nevím jak vy, ale já si myslím, že to pomalejší tempo originálu té písni sluší víc. Teď kontakty, e-maily na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Minulé to začínal Hurricane Smith, dnes jsem si jeho song vybral jako zavírák. A to A stranu jeho prvního a nejúspěšnějšího singlu Don't Let It Die. Oldies s vámi a máte-li zájem, za týden můžete zase poslouchat.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co jste z toho strudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
7: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
6: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
0: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice humoriády. Můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj slamáček v dnešní letní, pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Tak, ano, ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála a tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
4: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase. Možná. Scénář. No. Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
1: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, že v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
0: Komu tykala, byla trošku drzejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
1: Asi jo.
0: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechno party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
1: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
0: Ona je skutečná masérka?
1: Ano, ano, ano, ano,
0: ano. No tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho ano. chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04, je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera. My vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze. Tak kdo nám to dneska začne, ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji. Ano. Mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže Ačko bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zazpomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptikum města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: těší. To nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme
5: Vlastíkovi. Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky starší ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, dobrý den, ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, jak slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně. Naschledanou.
3: Mějte se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
10: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuji, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé, krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
11: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném devím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě by dá podpis ta Lucka Bíla, ona je naša.
10: Ano.
11: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bíla, já to vím, poznala jsem to podle jména.
10: Ano.
11: Tak. Panko,
10: my jsme se...
11: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. A toto je tvoje sestra. Takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádit. To je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
10: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, potom, Aranko, potom.
11: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tato, Aranko.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí?
2: Tady Pavlína.
1: Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za ano. B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolá.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsem ano, tak vedle z té výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. A už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20, jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snáším. Já jsem říkal, 20, odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25, 20, Lešku, slíkáme, odcházíme, 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodnej. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťák, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo. Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane přemýšlel?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já si to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádher, je to nádher.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
4: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
5: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
3: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova, vážení moderátory, humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
5: Ano.
6: To je výborný.
3: Děkujeme za titul. Díky.
5: Mějte se krásně.
3: Nápodobně. Dobré odpoledne.
7: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
3: Hezky píšeme si. Děkujeme
5: ano,
3: moc krát.
5: Mějte se hezky v Brně.
3: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
8: Špačková, dobrý den.
3: Dobrý den.
8: Já vás oba dva moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
5: Děkuji.
8: Který byl teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale jeho pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
5: To mě těší, děkuji.
8: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
3: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
8: Děkuju.
3: Naschledanou.
5: Krásně se mějte.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
5: Děkuji, také zdravím.
9: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, ale hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
3: dobře,
9: se hezky.
3: Dobře, Veroniko.
5: Mějte se moc hezky.
3: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
5: Vy, Pavle, taky, stále jste svěží.
3: No ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
5: Ano, to je pravda.
3: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím.
3: My vás.
10: Zvlášť mistra retoriky.
5: Děkuji.
10: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
5: Samozřejmě, samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
10: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Donec?
5: To i vědu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě. Jo.
10: Aha.
3: Takže zkuste.
10: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
3: Výborně.
10: A chtěl bych pokračování.
5: Ano.
3: Děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
5: Vám
3: dobré
5: také.
3: Odpoledne. Haló.
11: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
3: Dobré.
5: Ano.
3: Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
12: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom mi tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsme měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale tedy, když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu! Business! A teď jeden tak vylez říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, ale nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říká, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to pojde, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip, pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
13: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak ještě než se budeme veselit s finále, s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paníčky s panem Přeučilem.
5: Ano, ano. I letos. Ty nás čekají. jedno z nejúspěšnějších představení letní Shakespeareovský her.
14: Ano.
5: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel, a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
14: Čili vás.
5: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
14: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat, ano, i s panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Tepfrem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Tepfr, zní otázka na vás u rádia Humor mezi A nebo B, SMSkujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, na zažadce zdravím vás, a tím zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já bych si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme, halujeme.
1: Halujeme. Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s okami zdravím vás,
1: ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme se, si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přeučilem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuju, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak, tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představení v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák a od jak těživa Krtěnej Vltavou, tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček vedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No, naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej řád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je... Podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení nebo teda, nebo představení nezačlo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malé už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to je jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a počkej tam na mě. A rozezlený takový bledej přišel do té šéfovny a začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijít. Zeptej se na mě, ale já vždycky, do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolil rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
1: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfera. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou s mou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
1: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: chtěj mi lásku brát.
1: Je 5 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradecké fakultní nemocnici začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý. Je před námi zamračený den s přeháňkami a teplotami nejvýš 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a taky vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními onemocněními.
3: Máme tady zkušenost z pandemie nemoci COVID-19, který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
1: Stavba má být hotová do konce roku 2028. Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov otevřela v Hlušicích nové školní dílny pro výuku diagnostiků a mechaniků motorových vozidel. Celkové náklady na stavbu a vybavení dílen přesáhly 102 miliony korun, včetně DPH. Zaplatil je Královéhradecký kraj. Žáci začnou nové prostory využívat v polovině června, kdy tam budou závěrečné zkoušky. Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V dubnu byl růst 2,5%.
4: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
5: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
4: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří

0: Máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
1: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
0: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
2: Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Roman Skuhravý. 51-letý kouč byl uvolněn na vlastní žádost z lavičky Slovácka, které dovedl ke 14. místu v ligové sezóně. V Ostravě, která skončila jen o příčku níž, podepsal Skuhravý víceletou smlouvu a nahradil v roli hlavního trenéra Josefa Dvorníka. Počasí. Dnešek přinese oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách vyskytnou i bouřky. Večer srážky zeslábnou a ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A dnes je čtvrtek 11. června, svátek má Bruno, jak jsem se tak letmo podíval do kalendáře a teď už vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. 4 minuty po 5. začíná náš dnešní ranní informační servis. Alena Brantová, tady je taky Jakub Schmidt u mikrofonu, oba vás zdravíme, ještě jednou přejeme dobré ráno, hezké vstávání a vydařený den. Za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti mají na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, co bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabízí komplexní péči a léčbu, aby se mohli opět vrátit a zařadit do společnosti. A tak se tam za chviličku podíváme i my, jak jsem říkal v reportáži, Evy Kézrové to konkrétně bude. Takže za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové taky písničky nebudou chybět a tak doufám, že vás potěší třeba skupina Queen nebo Olga Lunová nebo taky Vladimír Mišík a Jednohubky a jako první tady bude teď v dobrém ránu Iveta Bartošová. Tak ještě jedno hezké vstávání a příjemný čtvrtek 11. června roku 2026. Dobré ráno. Ráno z Hradce Králové.
3: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Vladimír Mišík, legendární píseň Jednohubky teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 12 minut po 5. hodině, za 3 minuty tedy už bude čtvrt na 6. Já jsem říkal, že budeme mluvit o závislostech. Závislosti u lidí podle odborníků častokrát vznikají kvůli špatným sociálním podmínkám a nedostatečném zázemí. Právě pro lidi, kteří řeší tyto problémy, vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Přináší komplexní léčbu, která jim pomáhá zařadit se zpátky do společnosti. Nejprve ale musí pochopit, v čem je ten jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny doklasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska k způsobu mé výchovy, konkrétně dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná ta zeleň vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmem. My se snažíme zamerat na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Freddie Mercury, skupina Queen, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, čtvrtek 11. června, dnešek je 162. dnem v tomto roce. Svátek má Bruno, jak už jsem říkal, takže všechno nejlepší. No a narozeniny 20. oslaví dnes třeba rychlobruslař Metoděj Jilek, olympijský vítěz v závodě na 10 000 metrů z olympiády, teď zimní samozřejmě v Itálii, takže ho moc zdravíme, všechno nejlepší přejeme. No a vám taky, jestli dnes cokoliv budete slavit. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: To dnešní čtvrteční ráno je studené a deštivé, tady v Hradci Králové prší, je 11 stupňů Celsia, v Jičíně 10 stupňů, také déšť, i v Rychnově déšť, Rychnov nad Kněžnou má teď, jak se tak dívám, taky 10 stupňů Celsia, v Náchodě 10 stupňů a prší a v Trutnově také déšť a 9 stupňů Celsia. To je pohled na města Královéhradeckého kraje, okresní města samozřejmě, takže jsme vám řekli, jak tam je. No a teď, jak bude? Dnešek přinese dál oblačnost až zataženou oblohu, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách objeví i bouřky, večer pak srážky zeslábnou a postupně budou ustávat. Teploty dnes maximálně 17 stupňů, na horách 11 a povane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tak přejeme dobré ráno z Hradce Králové, jenom připomínám, že zhruba do hodiny budeme mít aktualizovanou předpověď počasí, kterou nám odešlou meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, takže jakmile ji budeme mít, hned ji od nás dostanete. Dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: užívat svět.
1: Olga Lounová dospívala, za 5 minut už bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dnešním spotřebitelském servisu, který je na řadě teď, se ptáte na hygienický obal zboží, zároveň tedy na konkrétní výrobek, který vám prodejce nechce vzít zpátky. Tady je odpověď našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého.
2: Paní Klára si na e-shopu objednala parfém, který byl normálně v krabičce a ta byla zabalena v celofánu, jak se to běžně dělá. Pro přivonění celofán samozřejmě musel rozříznout. To je ale důvod, proč ji prodejce odmítá vzít zpátky bez udání důvodu, protože prý porušila originální obal. A paní se ptá, jestli má nárok na vrácení. Paní posluchačko, nárok na vrácení samozřejmě máte, protože jinak byste si parfém nemohla vyzkoušet. Celofán, ve kterém je krabička zabalena, se totiž jako hygienický obal nepočítá.
1: Tak díky za odpověď a ještě naše adresa e-mailová studio.hradec@rozhlas.cz, kdybyste se chtěli nebo potřebovali zeptat taky.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Město Jičín prodalo v elektronické dražbě v lokalitě Kasárna víc než polovinu nabízených parcel pro stavbu rodinných domů. Do aukce jich radnice nabídla 34 a prodalo se jich 20. Město z prodeje získalo skoro 80 milionů korun. Nevydražené parcely nabídne ve druhém kole v září. V Hradeckém parku 360 pokračuje druhým dnem 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou dnešního programu bude numetalová kapela Limp Bizkit. Pekaři z celé republiky přijedou dnes do pardubického Ideonu na vyhlášení soutěže Chleba roku 2026. Odborná porota vybírala z více než 140 vzorků. Součástí akce s názvem Dny chleba, na kterou může dorazit kdokoliv, budou taky ochutnávky a ukázky pekařského řemesla. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Podle informací Hradu se mají bavit o dlouhodobé stabilitě financování českého zdravotnictví, podpoře paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů v některých regionech. Tenistka Karolína Plíšková si na turnaj v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka Kanaďanka Mboková utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Předpověď slibuje oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách vyskytnou i bouřky. Večer srážky zeslábnou a ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 8 až 11.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Za 5 minut už bude 3/4 na 6. Jsme tady s novinami, jak už bylo řečeno. Pojďme se tady podívat do hradecké přílohy. Mladé fronty dnes. Plachtě hrozí zánik. Vážné problémy čekají hradeckou přírodní památku. Stát se škrtal peníze na péči. Unikátní lokalita tak může zaniknout. Neuvěřitelných 25 let trvala snaha o ochranu celého 56 hektarů velkého unikátního přírodního území na Plachtě v Hradci Králové. Boj, který trval od roku 1988 a skončil úspěchem v roce 2013, se znovu naplno rozhořel. Na nutnou údržbu přírodní památky schází totiž klíčové státní peníze. Hrozí tak, že lokalita s kriticky ohroženými korýši, obojživelníky, brouky, váškami, masožravými rostlinami i orchidejemi do několika let úplně zanikne. A podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes můžete si přečíst. Audit odhalil chyby, ředitel školy rezignoval. Také jste o tom už včera slyšeli v našem vysílání. Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský rezignoval poté, co krajský audit ve škole odhalil řadu nedostatků. Miloš Pochobratský měl mít na jejich odstranění čas do srpna, nakonec podle kraje odstoupil z osobních důvodů. Ve vedení školy zůstane, dokud rezignaci nepřijme rada kraje. Hejtmanství pak vypíše na uvolněnou pozici výběrové řízení. A víc už taky v článku, který najdete v Mladé frontě, můžete si přečíst. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního. Práva dětem pořád ve školních jídelnách moc nechutná. Žáci, učitelé i rodiče si kvalitu a výběr jídel nabízených ve školních jídelnách příliš nepochvalují. Spokojenost se školním stravováním se podle květnového průzkumu společnosti Kalibro pohybuje mezi 40 až 65%, přičemž nejkritičtější jsou vůči jídelnám žáci druhého stupně. Mezi školami jsou však velké rozdíly. Průměrná spokojenost se školním se za posledních 20 let moc nezměnila. Některé věci zůstávají stále stejné, zejména stížnosti na hygienu, třeba na vlas v jídle, řekl právu analytik společnosti Kalibro David Souček. Společnost zjišťuje spokojenost s nabídkou a kvalitou stravování na školách v celém Česku od roku 2004, takže pravidelně. A víc také v článku na straně číslo 5. V dnešním právu můžete si přečíst. My vám přejeme dobrou chuť k snídani a jenom připomínám, že za hodinu noviny otevřeme znovu. A přineseme i další témata z nich, která by vás mohla zajímat. Teď už nám zaspívá Vanessa Paradis v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a pak řekneme, jak je nás dnes, tedy ve čtvrtek 10. ne 11. června, čeká počasí. Dobré ráno.

0: Před minutou bylo 6:45. V dobrém ránu si dnes budeme povídat taky se světově uznávaným hudebním skladatelem Janem Jiráskem, rodákem z Rychnova nad Kněžnou, který má dva české lvy. Připomenu za hudbu k filmu Nejasná zpráva o konci světa a taky Kytice. Kdy si působil jako hudební redaktor tady v Hradeckém rozhlase, na což prý vždycky rád vzpomíná. No a protože jeho hudba bude znít i na letošním ročníku festivalu Smetanova Litomyšl, který už zítra v pátek začíná, tak je nejvyšší čas si o tom taky v dobrém ránu popovídat. Jan Jirásek bude hostem dobrého rána dnes po 8:30. Takže to je naše pozvánka pro vás, abyste poslouchali. Počasí. Dnešek přinese oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách objeví i bouřky, večer potom srážky zeslábnou a ustanou, ale musíme tedy poté propršené noci dál počítat s deštěm a určitě taky během dne s deštníkem nad hlavou. Teploty dnes budou šplhat jenom na 17 stupňů maximálně, tedy ten teplotní rozptyl dnes 14 až 17, na horách 8 až 11 a k tomu povane mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách a přehánkách přechodně zesílí.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 52 minuty, dobré ráno, dnes je 11. června. No a 11. června roku 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze, a to operou Smetanovy Libuše. Po dalších 16 operních a činoherních představeních se ale naše Zlatá kaplička opět uzavřela, aby pokračovaly práce na jejím dokončení. V srpnu potom Národní divadlo zachvátil velký ničivý požár. No a slavnostní tóny Smetanovy Libuše se sálem opět nesly až po 2 letech v roce 1883. Tak to bylo pár historických dat, teď už ale o knižně Libuši a schopnosti předvídat budoucnost, děti ve školce a Tereza Brázdová, která se jich tam zeptala.
1: Kdo je věštkyně?
2: Tak to nevím.
3: Věštkyně je na velký na věži a pozoruje, jestli se tam někdo nedostává, tam pracuje.
1: Může někdo předpovědět, co se stane?
4: Já bych řekla, že se může dneska stát, že se zase budeme dělat značky a že zase bude mít asi někdo oslavu příště.
1: A jsou lidé, kteří umí říct věci dopředu, co jo. Se stane?
5: Jo.
1: A jak to ví?
5: No, protože jsou chytrý, mají mozky.
1: Tak, a chtěli byste vědět, koho si vemete za manžela jednou?
6: No, já bych si vzala sama.
1: Proč?
6: Protože jsem mu dala pusu na procházce.
1: Samíkovi?
6: Jo. Já fakt jsem mu dala pusu.
1: A víte, čím jednou budete?
6: Budu trenérka a jako práci budu pracovat v důchoďáku.
7: A takhle to vidíme my.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Základní škola ve Vrchlabí posiluje zabezpečení budovy. Motocyklové závody v Jičíně o víkendu zkomplikují dopravu. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Dnešek přinese mraky, přehánky a teploty nejvýš 17 stupňů. Vítejte u ranních zpráv s Alenou Brantovou. Základní škola Školní ve Vrchlabí posiluje zabezpečení budovy. Vstup do ní bude možný pouze po přiložení elektronického čipu. Ten je kompatibilní s tím, který používají děti už teď ve školní jídelně, vysvětluje ředitel Jaroslav Pleva.
3: My jsme tady měli pana z bezpečnostní agentury, tak nám doporučil, když by se dostal nějaký útočník sem do toho centrálu, veškerý ty pavilony druhého stupně, prvního stupně, MVDčko, jídelná jsou prostě oddělený čipem, takže dál se přes ty dveře nedostane. Takže by se dostal jenom do určitý části toho objektu.
2: Silniční motocyklové závody v Jičíně o víkendu zkomplikují dopravu v západní části města a na obchvatové silnici 35 z Jičína směrem na Liberec. Řidiči budou muset jet objížďkami. Uzavírka potrvá v sobotu i v neděli od 7 do 20 hodin. Závod ovlivní i provoz autobusových linek, které taky budou muset objížďkami. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, byla nejmladším dítětem od bojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisti popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro paměť národa.
4: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
2: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku tří odbojů v Lošanech na Kolínsku. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy.

0: a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Grodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem, když hodila 55 metrů a 94 centimetrů.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm, který bude přecházet do přeháněk. Odpoledne se hlavně na horách objeví i bouřky, večer srážky zeslábnou a ustanou. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři opravují povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Píšťalka, kopačky, praporek a taky notebook. I fotbaloví rozhodčí na okresní úrovni dnes potřebují pravidelně trénovat a používat moderní techniku. Zatímco v mnoha regionech sudí chybí, v našem Královéhradeckém kraji mají na Rychnovsku díky loňské náborové akci dost. Jak vypadají praktické semináře začínajících rozhodčích a čeho se noví sudí na hřišti nejvíc bojí, uslyšíte i vy za chviličku v reportáži Jiřího Hofmana. Tady je Český rozhlas Hradec Králové a i teď 5 minut po 6 vám přejeme dobré ráno. A hezké vstávání a taky příjemný čtvrtek 11. června.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Jiří Korn, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 12 minut po 6. hodině. Za 3 minuty tedy už bude 6:45, teď pro vás máme sportovní reportáž. Často nejsou oblíbení, ale vždycky jsou potřeba, aby s píšťalkou a praporkem hlídali dodržování pravidel. Bez rozhodčích se fotbal prostě hrát nedá. Zatímco v některých regionech fotbalový sudí chybí, tak u nás, třeba v Rychnově nad Kněžnou konkrétně a okolí, se je daří úspěšně nabírat. Noví rozhodčí tam pravidelně trénují nejenom pohyb po hřišti nebo signalizaci offsideů, ale také zvládání vypjatých situací přímo během hry.
1: Je tam mnoha, jo?
2: Sání.
1: Takže je to pozor na to.
3: Na fotbalovém hřišti v Rychnově nad Kněžnou netrénují hráči, ale rozhodčí. Komise rozhodčích okresního fotbalového svazu připravila praktický seminář pro nové sudí. Trénují pohyb po hřišti, signalizaci offsideů nebo řešení sporných situací.
4: Dnešní seminář je teda zaměřen na práci rozhodčího asistenta, spolupráci asistenta s rozhodčím.
3: Předseda komise Miroslav Martínek říká, že důležité je dostat začínající rozhodčí co nejrychleji do zápasu.
4: Ta praxe jim prostě na tom hřišti dá nejvíc. Většinou ty utkání chodí na ty lajny těch asistentů s nějakým starším zkušeným kolegou, který prostě jim nějakým sem usnadní ten vstup do toho rozhodčí řemesla.
3: Mezi účastníky je i rozhodčí Karel Reichert. Píská druhým rokem a největší obavy měl z reakcí hráčů.
5: Určitě nějakého toho tlaku od toho okolí, hlavně od těch hráčů. Určitě, aby ta rozhodnutí byla správná, abych to dokázal správně podpořit svým vysvětlením.
3: Fanoušky prý během zápasu dokáže vytěsnit. Horší je komunikace přímo s fotbalisty.
5: Já je dokážu naprosto vyignorovat. Spíš ty hráči, jelikož s těma pak musím komunikovat.
3: Na seminář dorazil i David Rešl. Je mu 50 let a s rozhodováním začal teprve před půl rokem.
6: Baví mě to, že můžu být i vlastně na sklonku kariéry u toho aktivně.
3: Rozhodčí si během tréninku natáčejí modelové situace na video a následně společně rozebírají. Podle lektora rozhodčích Radka Hejzlara je právě zpětná vazba nejdůležitější.
7: Funguje to tak, že vlastně si natočíme celou tu akci té situace. Je to složitý, protože my trénujeme situaci, kdy jdou obránci a útočníci proti sobě. To se v zápase tolik nestává, ale ty situace můžou nastat. My to pak samozřejmě přehráme do noťasu a na noťasu zkoumáme zpomalení, jestli to bylo v pořádku, jestli rozhodčí správně odmávali offside nebo jestli to offside nebyl.
1: Jo? V tuhle chvíli hraje, je to jasný, jo? To v pořádku.
3: Okresní fotbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou má aktuálně 40 rozhodčích. A to i díky úspěšné loňské náborové akci. Podle předsedy komise rozhodčích Miroslava Martínka je teď situace na okrese stabilní. Nové zájemce ale vítají dál. Bez rozhodčích by se totiž fotbal hrát nedal. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Phil Collins na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, čtvrtek 11. června, svátek má Bruno, rád připomenu. No a teď 19 minut po 6. se pojďme podívat na předpověď. Máme pro vás aktuální, která před chviličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové od Imricha Drapáka.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká tedy proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami. Proměnlivá, převážně velká oblačnost to bude teď ráno místy s doznívajícím deštěm. Během dne se objeví četné přeháňky nebo i bouřky a večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude, ale až večer, jak jsem říkal, teploty dnes maximálně do 17 stupňů, na horách do 11. No a noc, zmenšená oblačnost, ojediněle se můžou taky vyskytnout přeháňky v noci, ale už prý jenom ojediněle. Teploty 8 až 5 v noci a zítra pak nás čekají přeháňky až odpoledne. Ráno totiž v pátek bude nejprve slunečno, lokálně se můžou objevit zítra ráno i mlhy, dopoledne bude od západu přibývat oblačnost zase a odpoledne se místy zítra objeví zase přeháňky, večer pak bude déšť pravděpodobně četnější. No a zítřejší teploty stejné jako dnes, 14 až 17 stupňů.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Každý

0: I dnes tady s vámi bude Alex Minářová odpoledne po 13. hodině a jejím hostem bude dnes herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová, která nám řekne třeba i to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše, celovečerní dokument o jejím tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že ani rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: A celý rozhovor s Ester Geislerovou si můžete poslechnout dnes odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude to po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT 2. Zhukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov otevřela v Hlušicích nové školní dílny pro výuku diagnostiků a mechaniků motorových vozidel. Celkové náklady na stavbu a vybavení dílen přesahly 102 miliony korun, včetně DPH. Žáci tam budou v polovině června skládat závěrečné zkoušky. Senioři z našeho kraje soutěží dnes na tradičních sportovních hrách v Borohrádku. Do 12. ročníku se přihlásilo 368 účastníků starších 55 let. Síly měří v disciplínách, jako je běh, stolní tenis, petang, šipky, střelba ze vzduchovky nebo třeba jízda zručnosti na koloběžce. 130 historických automobilů vyrazilo ráno z Prahy přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Veteráni jsou ještě předválečné výroby a 6 z nich se dokonce účastnilo původního závodu. Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Fotbalový trenér Roman Skuhravý změnil v šancelize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. V Baníku podepsal Skuhravý víceletou smlouvu. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ráno místy s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zužená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: právě Denní tisk.
1: A tentokrát začneme dnešním regionálním hradeckým deníkem, kde píšou, že v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové, jak asi víte i z našeho vysílání ve středu, začala stavba kliniky infekčních nemocí, jde o investici za víc než miliardu korun, hotovo má být do konce roku 2028, jak sdělili novinářům zástupci vlády a nemocnice. Osmipodlažní pavilon ve tvaru rovnostranného trojúhelníku se středovým atriem vznikne v části areálu přiléhajícího k silničnímu okruhu v těsném sousedství mezi budovou neurochirurgické kliniky a budovami laboratorních oborů. Je tady i vizualizace, jak by to mělo vypadat, až bude hotovo, tak se můžete podívat v článku v Hradeckém deníku a přečíst si podrobnosti. Stejně tak ale i v Mladé frontě dnes a v její hradecké příloze taky k tomu článek najdete. Stejně tak vás ale tady zvou i na víkend otevřených zahrad na Kux. Komantované prohlídky bylinkové zahrady a přilehlých sadů s ovocnými stromy pořádá teď o víkendu Hospital Kux, který se znovu zapojí do celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. Takže v sobotu i v neděli. Prohlídky začínají v 11 a ve 13 hodin u zahradního altánu v Kuxu. Můžete se přijet podívat. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního práva. Litomyšl je opět Smetanova. Koncertem České filharmonie začne už zítra, tedy v pátek, na druhém nádvoří Litomyšlského zámku 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Letošním tématem je příroda, i proto chtějí pořadatelé místo tradičních kytic řezaných květů dávat vystupujícím trvalky, které by v Litomyšli mohly třeba zůstat. Příroda nás inspirovala, abychom přemýšleli o ekologii a udržitelnosti, řekl ředitel festivalu Michal Medek i v našem vysílání v pondělí. Pořadatelé proto omezili zejména tisk drahých výpravných katalogů, hodně využívají tisk na recyklovaný papír například. No a podrobnosti už tedy v článku na straně číslo 19 o letošním ročníku Smetanovy Litomyšle. Začíná tento festival už zítra, připomínám, v pátek, a kdybyste se chtěli podívat třeba i na další věci nebo si poslechnout náš pondělní rozhovor s ředitelem festivalu Michalem Medkem, tak můžete také na webu hradec.rozhlas.cz a v audioarchivu to určitě najdete. Tak, tolik noviny, zavíráme je a dál vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě připomenu, že za 4 minuty už bude 6:45.

0: Za půl minuty už bude 6:45. Dobré ráno z Hradce Králové. Jedním z tradičních japonských bojových umění je kendo, neboli cesta meče. Svůj sportovní klub má i v Hradci Králové, kde se cvičí už přes 30 let. A víc o tom uslyšíte dnes v našem tradičním sportovním příspěvku. Už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové jen se dospívá František Nedvěd.
1: Počasí.
0: Dnešek bude opět s proměnlivou oblačností, s přeháníkami a bouřkami, takže počítejte, že obloha bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, teď po ránu místy s doznívajícím deštěm, který byl v noci poměrně vydatný. Během dne se pak objeví četné přeháníky a také bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubude. Teploty dnes 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Zítra nás čekají přeháníky spíš odpoledne, to zítřejší páteční ráno bude nejprve slunečné, pak se začne zase zatahovat, přidají se mraky a přeháňky se objeví odpoledne. Večer pak bude déšť pravděpodobně četnější zítra. A zítřejší teploty ale stejné jako dnes, 14 až 17 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: sport.
1: Tak už více než 30 let působí tady v Hradci Králové sportovní klub Kendo. Jednomu z tradičních japonských bojových umění se už více než dekádu věnuje také Pavla Rajmanová. Ve svých 50 letech ukazuje, že s tímto sportem je možné začít kdykoliv, v každém věku.
2: Já mám teda velký štěstí, že můj partner dělá kendo desítky let a předtím dělal karate, takže on v těch bojových uměních vlastně vyrostl. A on byl úplně ten první, kdo mi řekl, hele, ale ty se tomu můžeš věnovat na stejné úrovni, jenom to prostě musíš dělat jinak.
3: Co je to jinak?
2: Jinak je s respektem k tělu. Je to o tom, že vlastně člověk nemůže už používat sílu, dynamiku a výkonnost na té úrovni, jako by používal, když by mu bylo 15. Je to hodně o vědomí toho, co dělá jednotlivé části těla a opilování techniky, protože ve finále malý pohyb více svalů, který bude koordinovaný a bude správný, udělá daleko větší a razantnější službu než obrovský výpad, který jsou schopni dělat mladí závodníci s obrovskou silou, obrovskou energií, ale ne vždycky se třeba trefí.
3: Pak je tam ta složka psychiky, toho, jak to člověka ovlivňuje z té vnitřní stránky. Za těch 10 let, jak vás to ovlivnilo?
2: Řekla bych, že docela zásadně. Zaprvé jsem se přestala bát závodit, což považuji za úplně největší úspěch posledních let. Člověk zjistí, že ty principy, které jsou v bojovém umění, jsou normální životní principy a dají se aplikovat úplně všude. Někdy se vyplatí prostě jednoduše počkat, co se bude dít.
3: Dá se říct, že člověka to třeba i trošku víc vyklidní vnitřně?
2: Vyklidní určitě, ale hlavně ho to naučí pracovat sám se sebou, takže jestli to je cesta ke sklidnění, úplně nevím, ale oni ty emoce tam probíhají jako i vnitřně.
3: Kontrolovaněji víc.
2: Přesně, to je možná to slovo. Jakože člověk dokáže víc mít kontrolu a víc dokáže vnímat, teď cítím tohle, ale nemusím na to hned reagovat. Nemusím reagovat na každou blbost.
3: Tenista má doma spoustu tenisových raket, tak co kendistka Pavla Rajmanová?
2: Kendistka Pavla Rajmanová má doma asi 15 čínajů v různém stádiu rozloženosti. Od jednoho rakouského kamaráda vím, že nejlíp se skladují v koupelně, protože je to bambus a bambus by neměl vyschnout. Že tady nemáme takové podmínky jako v Japonsku, kde to vzduší je vlhké, takže já je zásadně teda skladuju v koupelně a pak se stane samozřejmě, že oni vám různě popraskají ty štěpiny a rozlomí se a začnou být nebezpečné, protože z nich začnou létat třísky a neměli byste zase na druhou stranu toho soupeře porazit tím, že mu hodíte do očí hromadu třísek, takže se musí čas od času vyměnit, rozložit, obrousit, naolejovat, zase složit zpátky a v podstatě i před každými závody by měl projít kontrolou, jestli je v pořádku, abychom nikoho nezranili. Takže ano, já mám neobvykle vysokou spotřebu šinajů, takže jich mám doma fakt asi 15.
3: Říká Pavla Rajmanová o své velké životní lásce, japonském bojovém umění kendo. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Společnost Aspekt pořádá v Náchodě setkání na pomoc lidem s handicapem. V Hradci Králové platí rozšířený zákaz pití alkoholu na veřejnosti o část svobodných dvorů. Česká obchodní inspekce kontrolovala zastavárny a bazary. A dnešek bude zamračený s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Dobré jítro vám přeje Alena Brantová. O uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce budou dnes v Náchodě diskutovat odborníci, úředníci i samotné firmy. Nezisková organizace Aspekt pořádá setkání, které má pomoci lidem s handicapem najít stabilní uplatnění a zaměstnavatelům ukázat možnosti podpory, vysvětluje předsedkyně spolku Lucie Sedláčková.
4: Zazní zde třeba zajímavý osobní příběh člověka, který byl zvyklý opravdu hodně pracovat. Byl zaměřený na výkon a výsledky, jenže v tom mu do života přišlo duševní onemocnění. No a právě on bude sdílet své tipy, jak se na tu cestu z práce do bezpráce třeba ani nedostat.
2: V Hradci Králové ode dneška platí rozšířený zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Návrh vyhlášky s rozšířením o část čtvrti Svobodné dvory schválili v květnu zastupitelé. Na jejím základě teď můžou strážníci pijáky alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat. Jde o lokalitu s větším množstvím ubytoven. Návrh vznikl na základě podnětů Komise místní samosprávy, obyvatel i zkušeností městské policie. Skoro polovina kontrolovaných zastaváren a bazarů v Česku porušila zákon, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která jich v letošním prvním čtvrtletí prověřila 660. Pochybení zjistila u 30 z nich a některé porušily několik zákonů najednou. U toho proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu přišly kontroly na 12 pochybení, říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
5: Polovina z těchto zjištění představovala skutečnost, že povinná osoba neprovedla identifikaci klienta. V dalších 32 případech jsme zjistili porušení zákona o ochraně spotřebitele.
2: Ta se týkala třeba toho, že prodejci neoznačili výrobky, které byly použité nebo vadné. Inspekce kvůli pochybením uložila 25 pokut, celkem skoro za 50 tisíc korun.
6: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči zraněné Kanaďanky Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. V utkání vedla 6-2 a 3-4. Marie Bousková svoje včerejší utkání kvůli dešti nedohrála.
6: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ráno místy s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže od 14 do 17 stupňů, na horách 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí, večer.

0: ze slábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Broumově počítejte s omezením na silnici 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po sedmé, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pěkně vás zdravíme, vítáme, dobré ráno přejeme, dnes je čtvrtek 11. června, rychle se blíží už prázdniny, no a spolu s tím se v Královéhradeckém kraji taky otevírají další a další koupaliště. Dnes například začíná sezóna v Lodíně u Nechanic. Co je potřeba dělat pro to, aby po celou sezónu měla voda v takových koupalištích potřebnou kvalitu, ukážeme v reportáži Tomáše Larince za malou chvíli, tak si nenechte ujít. No a v Bleskovce dobrého rána dnes opět propiska s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a opět dvě vstupenky na něco z programu letošního 31. ročníku festivalu Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou. A pozor, dneska to bude představení Rok na vsi a Čechomor, které vás tam čeká 25. června od 19. hodin v Zámecké jízdárně. Takže to bude určitě úžasná záležitost. Hodně štěstí vám přeju, ať to v dnešní ranní soutěži před půl osmou vyjde. Jakub Šmit vás pěkně zdraví, dobré ráno, hezké vstávání a ještě jednou příjemný čtvrtek už od rána.

0: Petr Spálený teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 8:03. V našem Královéhradeckém kraji pomalu přibývají 2 týdny před letními prázdninami další a další koupaliště, která otvírají a uvádějí se do každodenního provozu. Plnou letní sezónu zahajuje dnes třeba i koupaliště v Lodině, ležící v trojúhelníku mezi Hořicemi, Nechanicemi a Novým Bydžovem. Tady v posledních dnech dokončovali drobné opravy a měnili náplň do filtrací, aby si voda udržela potřebnou kvalitu po celé léto.
1: 2 malé filtry na dětský bazén a teď vzadu velký. Teď je hrubý písek.
2: Jasně.
1: A pak je mělký písek.
3: Semion Kryčenko pracuje na koupališti v Lodíně už skoro 20 let a provoz za ta léta zná do posledního detailu. Právě filtrace je jednou z klíčových technologií. Speciálního křemičitého písku je 22 kubíků, který do Lodína pravidelně vozí v pytlích na 25 paletách a do filtrací se musí sypat ručně. Ruční už teď aspoň není samotná kontrola a provoz filtračního systému, říká Semion Kryčenko.
1: Dřív to jsme na noc vypínali, protože nebyl počítač a teď si to hlídá počítač, ale stejně tam musí být lidský oko.
3: Srdce lodínského koupaliště je v technické budově pár metrů od hlavního bazénu. Tam má pod sebou ještě další obrovské prostory, 100-kubíkovou akumulační nádrž na vodu, která už v bazénu byla třeba delší dobu a použít jde jenom k technickým účelům. Všude jsou čerpadla, pohánějí filtraci, dostávají vodu do sociálních zařízení nebo sprchových vaníček u samotného vstupu do bazénu a také do ohřevu vody.
1: Tam vzadu máme soláro, černý panely, 6 kubíků tam je. A když vám stoupne 24, tak se sepne, tak je automatika.
3: Čerpadla dokáží vodu přes filtraci prohnat kompletně až 6x denně. V Lodíně před sezónou pracovali i na dalších věcech. Nutná je třeba kontrola skluzavky a tobogánu. Případná prasklina by fungovala jako žiletka a hrozilo by pořezání.
1: Přijíždí sem chlap speciálně, stopne si za kolik sjede, projde si nejdřív pěšky všechno. Jestli je prasklina, musíte ji opravit a když to nejde, musíte vyměnit celý díl.
3: Semion Kryčenko ukazuje také na partu, která dokončuje schody u jednoho z bazénů.
1: Byl velký únik vody, tak byl tady se sondou chlap a ta z ty všechny schody, 1, 2, 3, 4, šli pryč. On to zjistil, označil to, tady chlapi to vybourali všechno, no a teď spárujou. Když nezaspárujou, přijde mraz a udělá pum a je po práci.
3: Práce ale v Lodíně čeká i bez mrazu. Sezóna začíná právě dnes a potrvá 2,5 měsíce. Stejně jako v minulých letech se i letos do Lodína dostane omezený počet návštěvníků denně, vysvětluje ředitelka areálu Gabriela Paděrová.
4: No je to pořád kolem těch 1000 lidí, no, protože ta plocha není veliká a ono je to pak velký diskomfort pro ty návštěvníky.
3: Sezónu v těchto dnech zahajují i v dalších areálech v kraji, i tam investovali do oprav a údržby. Teď už nezbývá, než si jen přát hezké počasí. Z Lodína Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 18 minut po 7 hodině je čas připomenout, že nás dnes čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami. Převážně velká oblačnost to tedy bude teď ráno místy s roznívajícím nočním deštěm, který byl taky vydatný. Během dne se potom objeví četné přeháňky a bouřky a večer srážky pak většinou už ustanou a oblačnost bude ubývat. Teploty taky poměrně nízké, dnes jenom 14 až 17 stupňů Celsia, takže bude chladno, na horách 8 až 11.
2: Charm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou a v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
2: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: byla skupina Divokej byl, my ale hrajeme o někoho jiného, hrajeme o propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o dvě vstupenky na letošní 31. ročník festivalu Poláčkovo léto, konkrétně na představení Rok na vsi a Čechomor, takže skupina Čechomor. To bude 25. června o 19. hodin v Zámecké jízdárně v Rychnově nad Kněžnou, bude to určitě paráda. Kamil Dvorný, ředitel festivalu Poláčkovo léto, mimochodem bude hostem našeho zítřejšího ranního vysílání, takže všechno, co vás na Poláčkově létě letos čeká v Rychnově nad Kněžnou, určitě probereme. Teď ale s vámi probereme, kdo to je, protože otázka zase je naprosto jasná. Pustím vám hlas někoho, můžu už napovědět, že to je dnešní narozeninový oslavenec a vy určitě hned poznáte. Takže možná ještě předtím rád zmíním telefon 726 46 46 46, ať jsme všichni na jedné startovní čáře. Tak a teď už znovu zopakuju pro úplnost tu otázku, kdo to je.
1: To mě zaskočilo, tolik řečí jsem mluvil proti, ale teď nebudu jako Donald Trump říkat, že hlasování bylo sfalšované. Ne, správně jste hlasovali.
0: Ano, je to taky.
1: Jsem šarmantní.
0: Naše 28. šarmantní osobnost roku, tak zavolejte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a na telefonu máme koho? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló.
3: Marta z Rychnova nad Kněžnou.
0: Je, dobrý den, paní Marto, to by se hodilo, když jste přímo z Rychnova.
3: No určitě.
0: No jo, no tak vám budu držet palce, není to těžké.
3: Petr Kostka.
0: Výborně, ano. Petr Kostka má dnes narozeniny, 88. tak ho moc zdravíme, on je to rodák z Říčan, narodil se právě ve starém divadelním rodu, jeho kořeny sahají až do první poloviny 19. století a i když tedy vyrůstal v herecké rodině, tak původně ho zajímaly spíš exaktní vědy. Po maturitě na vyšší hospodářské škole v Plzni v roce 1957 však tedy nakonec přeci jenom zběhnul v uvozovkách k tomu herectví a je to moc dobře, protože vytvořil spoustu krásných rolí. Byl, jak jsem říkal, taky šarmantní osobností roku v roce 2024, vítězem tedy 28. ročníku, takže skvělé. No tak paní Marto, já vám gratuluju, paráda, těšíte
3: Děkuji.
0: Se na představení Rok na vsi a Čechomoru v Zámecké jízdárně.
3: Mám to tam 5 minut.
0: No tak paráda, takže to máte kousek od zámku v Rychnově nad Kněžnou. Také jsem se byl letos podívat, je to tam krásné, takže tímto všechny třeba zvu i na zámek. Teď tam navíc bude v sobotu velká akce, bude tam ten gospelový sbor, takže vy všichni, kteří máte vstupenky, tak si to hezky užijte. No a vám, paní Marto, gratuluju, vy si užijte Čechomor a taky naši propisku Českého rozhlasu Hradec Králové. Gratuluju ještě jednou, ať se vám daří, užijte si to všechno. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Tak a ještě řeknu, kolik je, ať víme přesný čas, za 3 minuty už bude 7:30, do té doby s námi bude UB40 právě teď.

0: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
1: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
0: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Město Jičín prodalo v elektronické dražbě v lokalitě kasárna víc než polovinu nabízených parcel pro stavbu rodinných domů. Do aukce jich radnice nabídla 34 a prodala jich 20. Město z prodeje získalo skoro 80 milionů korun. Nevydražené parcely nabídne ve druhém kole v září. V Hradeckém parku 360 pokračuje druhým dnem 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou dnešního programu bude numetalová kapela Limp Bizkit. Pekaři z celé republiky přijedou dnes do pardubického Ideonu na vyhlášení soutěže chleba roku 2026. Odborná porota vybírala z více než 140 vzorků. Součástí akce s názvem Dny chleba, na kterou může dorazit kdokoliv, budou taky ochutnávky a ukázky pekařského řemesla. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Podle informací Hradu se mají bavit o dlouhodobé stabilitě financování českého zdravotnictví, podpoře paliativní péče nebo o řešení nedostatku lékařů v některých regionech. Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Londýně zahraje čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku postoupila, když její soupeřka, Kanaďanka Mboková, utkání druhého kola skrečovala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ráno místy s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách od 8 do 11.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam bez zúžených jízdních pruzích a má to tak být až do října.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Písnička Marty Kubišové právě teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 5 minut už bude 7:45. Ještě jednou se teď společně podíváme do dnešních novin s datem 11. června.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Plachtě hrozí zánik, píše se v Mladé frontě dnes. Vážné problémy čekají hradeckou přírodní památku. Stát seškrtal peníze na péči, unikátní lokalita tak může i zaniknout. Neuvěřitelných 25 let trvala snaha o ochranu celého 56 hektarů velkého unikátního přírodního území na Plachtě v Hradci Králové. Boj, který trval od roku 1988 a skončil úspěchem v roce 2013, se znovu naplno rozhořel. Na nutnou údržbu přírodní památky schází totiž klíčové státní peníze. Hrozí tak, že lokalita s kriticky ohroženými korýši, obojživelníky, brouky, váškami, masožravými rostlinami i orchidejemi do několika let zanikne úplně. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes. Audit odhalil chyby, ředitel školy rezignoval, jak jste slyšeli i v našem vysílání včera. Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobratský rezignoval poté, co krajský audit ve škole odhalil řadu nedostatků. Miloš Pochobratský měl mít na jejich odstranění čas do srpna, nakonec ale podle kraje odstoupil z osobních důvodů. Ve vedení školy zůstane, dokud rezignaci nepřijme rada kraje. Hejtmanství pak vypíše na uvolněnou pozici výběrové řízení, píše se také v Mladé frontě dnes, takže tam si můžete přečíst zbytek. No a ještě právo tady máme a tady je článek o tom, že dětem pořád ve školních jídelnách moc nechutná. Žáci, učitelé i rodiče si kvalitu a výběr jídel nabízených ve školních jídelnách příliš nepochvalují. Spokojenost se školním stravováním se podle květnového průzkumu společnosti Kalibro pohybuje mezi 40 až 65%, přičemž nejkritičtější jsou vůči jídelnám žáci druhého stupně. Mezi školami jsou však velké rozdíly. Průměrná spokojenost se školním stravováním se za posledních 20 let moc nezměnila. Některé věci zůstávají stále stejné, zejména stížnosti na hygienu, například vlas v jídle, řekl právu analytik společnosti Kalibro David Souček. Společnost zjišťuje spokojenost a nabídku a kvalitu taky stravování na školách v celém Česku už od roku 2004, takže pravidelně. No a víc už v článku na straně číslo 5 v dnešním právu můžete si samozřejmě také dočíst sami, pokud budete chtít. No a za 3 minuty, teď už necelé, bude 7:45.

0: čtvrtek 11. června, 7 hodin 47 minut, takže 7:45 a k tomu 2 minuty. No a každý čtvrtek vám po 17. hodině nabízíme rubriku O čem se mluví a uslyšíte ji i dnes. I když teď v těchto dnech prší, tak pro řadu obcí v našem kraji je to jenom falešný pocit bezpečí. Některé studny už teď vysychají a lidé se bojí léta. Zvládá Královéhradecký kraj boj o vodu anebo řeší krizové situace až za pochodu? Kolik milionů posílá obcím a co má přednost? Drahá potrubí nebo obnova tůní a mokřadů? I o tom bude O čem se mluví. Dnes Pavla Kindernajová se bude ptát krajského radního pro životní prostředí Rostislava Jireše. Takže poslouchejte dnes v 17.30 Český rozhlas Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami, takže obloha opravdu proměnlivá. Převážně velká oblačnost, teď po ránu místy s doznívajícím nočním ještě deštěm, který byl také vydatný. No a pak během dne se objeví četné přeháňky a bouřky, večer pak srážky většinou ustanou a oblačnost ubyde. Teploty dnes nízké 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11, takže bude poměrně chladno. No a když se podíváme na zítřek, tak zítra taky teploty 14 až 17 stupňů. Celzia, taky chladnější počasí, ale už toho deště nebude tolik. Ráno dokonce bude nejprve slunečno, pak lokálně ranní mlhy. Dopoledne bude od západu přibývat oblačnost a odpoledne se zase místy tedy objeví přeháňky. Večer pak už zase bude déšť pravděpodobně četnější. Zeptáme se na to všechno Imricha Drapáka, za půl hodiny meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Hradec Králové. No a za chviličku si pustíme draky, protože pouštění draku je oblíbená, podzimní zábava tedy samozřejmě. Kdy a kde začala, i na to odpoví dnešní Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hes.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecká fakultní nemocnice bude mít novou kliniku infekčních nemocí. Do mateřských škol v Hradci Králové nastoupí v září 750 nových dětí. Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí zápasem s Jižní Koreou do mistrovství světa a dnešek bude zamračený s přeháňkami a teplotami 14 až 17 stupňů. Pěkné ráno vám přesto přeje Alena Brantová. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové začala stavba nového pavilonu kliniky infekčních nemocí za víc než miliardu korun. Osmipodlažní budova nahradí stávající objekt z roku 1928. Po jejím dokončení se do nových prostor přestěhuje infekční i kožní klinika. Hotovo má být na konci roku 2028. Nový pavilon bude mít 75 lůžek, včetně 10 intenzivní péče a vznikne v něm taky vakcinační centrum a nové ambulance. V nové klinice se tak zvýší izolační možnosti, říká přednosta kliniky infekčních nemocí Petr Prášil.
4: Prostředí bude daleko bezpečnější nejenom pro ty pacienty, i pro personál a umožní nám i větší kapacitu náboru těch pacientů. A další záležitost je, že tam budeme s kožní klinikou a v případě, dejme tomu, nějaký další epidemie, tak my budeme mít větší možnosti izolace těch nemocných a budeme mít šanci hospitalizovat víc pacientů.
2: K zápisům do mateřských škol v Hradci Králové přišlo v březnu bezmála 1200 žádostí. Asi 300 z nich byly přitom duplicitní. V září tak má do školek nastoupit zhruba 750 dětí, což je meziroční pokles o necelou stovku. Podle primátorky města Pavlíny Springrové z HDK je důvodem slabší demografický vývoj. Ten chce radnice využít ke snížení počtu dětí ve třídách a k přijímání dětí mladších 3 let. Město navíc počítá s tím, že další místa děti obsadí i v průběhu školního roku. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Informovala o tom Rada Evropské unie. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům jejich cen. Úprava počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí.
5: Sport.
2: České fotbalisty čeká po 20 letech zápas na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na zítřek v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek přiznal, že o základní sestavě už má jasno.
6: Samozřejmě jsou tam nějaké věci okolo typologie soupeře, který jsme zvažovali, jsou tam věci, které vystoupily ze zápasu s Kosovem a s Guatemalou. Pokud nic nestane, tak o sestavě máme jasno.
2: Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
5: Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ráno místy s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou četné přeháňky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách od 8 do 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí. Večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku pozor na silnici číslo 11 u exitu 95 na dálnici D11, kde narazilo osobní auto do svodidel. Projíždějte místem velice opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8 hodin 4 minuty, dobré ráno od Jakuba Šmita, pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, náš ranní informační servis. No a v něm budeme v další reportáži mluvit za chvilku o tom, že členové mysliveckého spolku Zvičina letos ulovili už více než 60 divokých prasat, do konce roku jich může být klidně až 200. To by znamenalo vyrovnání místního rekordu z minulého roku. U jednoho z odlovů byl i náš reportér Václav Plecháček, no a jak dlouho tedy s myslivcem v noci na divočáka čekal, to taky uslyšíte v další reportáži na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Rád ještě připomenu, že hostem po půl deváté pak bude dnes světově uznávaný hudební skladatel Jan Jirásek, rodák z Rychnova nad Kněžnou, který má dva české lvy za filmovou hudbu. Kdysi působil taky jako hudební redaktor i tady v Hradeckém rozhlase, on na to moc rád vzpomíná. No a jeho hudba bude znít i na letošním ročníku festivalu Smetanova Litomyšl, který už zítra v pátek začíná. Bude to ve speciálním hudebně dramatickém projektu Divadlo světla, tak vám taky o něm něco povíme. Dobré ráno z Hradce Králové a příjemný čtvrtek 11. června.

zamířený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

Ať se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hradem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

0: kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: 8 hodin 10 minut, Český rozhlas Hradec Králové. No a přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun, což potvrzují i dlouhodobá data ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese potom ničí mladé porosty. Ročně si myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat, to ano, na snižování jejich stavu to ale moc nestačí. Konkrétně na Trutnovsku se o odstřel starají třeba i členové mysliveckého spolku Zvičina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed. Oni už někdy zalehávali i v téhle houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, kdy měli projít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
2: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. Mm-hmm. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěři, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy. Lehce se to prořízne. Zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
2: Rozřízeme pánevní kost.
1: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
2: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na veterině nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
1: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvičina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové Imrich Drapák teď s námi. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Jak to bude dnes vypadat? Noc byla pořádně upršená, když to tak řeknu. Hodně pršelo třeba tady v Hradci Králové. Tak co dál? Jak vidíte?
2: Ty srážky už teďka začnou ustávat, ale poslední potom od toho severozáporu k nám bude proudit chladnější vzduch, takže tam se bude dařit přeháníkám a potom i nějakým bouřkám, takže ty by v odpoledních hodinách se mohly vytvářet. Teplot jenom 14 až 17 stupňů a vítr mírný západně až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu, bude jenom v těch bouřkách a přeháníkách zestylovat. Rostlé podmínky ale budou dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže to bude takové chladnější. V noci bude taky pršet?
2: Na večer potom už by to strážky ustávaly, oblačnost by nám začala ubývat, takže postupně potom by bylo v noci polojasno až skoro jasno. Ráno by se nám vytvářely mlhy, ty teploty ale nízké 8 až 5 stupňů a vítr slabý západně až severozápadní do 4 metrů za sekundu. A zítra bychom začali nějakou zmenšenou oblačností s těmi ranními mlhami, ale postupně během dopoledne by od západu opět přibývala oblačnost a v těch odpoledních hodinách opět musíme počítat přeháňkami. A večer ten déšť ještě bude na večer potom bude přibývat. Ty teploty opět nějaké jinou, 14 až 17 stupňů a vítr mírný jeho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Zatím to vypadá až do pondělka, že by k nám měl proudit ten chladnější vzduch od toho severozápadu. Takže ještě i v sobotu nějaké přehánky, teploty do 22, neděle teploty do 21, v pondělí taky do 21, ale v pondělí už by těch přehánět, nebo i v neděli už by nemělo být tolik, jenom výjimečně opravdu někde od plných hodinách na horách. A zatím to vypadá, že ten příští den od úterka by se nám začalo oteplovat.
1: Skvěle, děkuju i za ten výhled na další dny Imrichu Drapákovi do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova Libuše. O dva měsíce později Zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov otevřela v Hlušicích nové školní dílny pro výuku diagnostiků a mechaniků motorových vozidel. Víc uslyšíte ve zprávách celou. Senioři z našeho kraje dnes soutěží na tradičních sportovních hrách v Borohrádku. Do 12. ročníku se přihlásilo 368 účastníků starších 55 let. Síly měří v disciplínách, jako je běh, stolní tenis, petang, šipky, střelba ze vzduchovky nebo třeba jízda zručnosti na koloběžce. 130 historických automobilů vyrazilo ráno z Prahy přes Kolín a Hodonín do Bratislavy. Připomínají si tak slavný dálkový závod 1000 mil československých, který pořádal Autoklub Republiky Československé ve 30. letech. Veteráni jsou ještě předválečné výroby a 6 z nich se dokonce účastnilo původního závodu. Poslance odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Fotbalový trenér Roman Skuhravý změnil v šance lize týmy, které se zachránily v nejvyšší soutěži až v baráži. Ze Slovácka odešel do Ostravy, kde nahradil Josefa Dvorníka. V Baníku podepsal Skuhravý víceletou smlouvu. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, ráno místy s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a v dobrém ránu si teď budeme povídat se světově uznávaným hudebním skladatelem Janem Jiráskem, rodákem z Rychnova nad Kněžnou, který má 2 české lvy, chci připomenout, za hudbu k filmům Nejasná zpráva o konci světa a Kytice, kdy si taky působil i jako hudební redaktor tady v Hradeckém rozhlase, na což vždycky prý rád vzpomíná. No a protože jeho hudba bude znít i na letošním ročníku festivalu Smetanova Litomyšl, který zítra tady v pátek začíná, tak je nejvyšší čas i o tom trošičku popovídat teď v dobrém ránu. Pane Jirásku, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Přijel jste z Chalupy nebo z Prahy? Chalupu máte v Rychnově nebo u Rychnova nad Kněžnou?
1: Ano, ano, v Orlických horách a přijel jsem z Chalupy.
0: Z Chalupy, takže tam je to vaše prostředí, kde teď momentálně skládáte a pracujete.
1: Přesně tak, přesně tak to je.
0: Divadlo světla, tak se jmenuje projekt, tedy pro který jste složil hudbu a který se představí na letošním ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. Tak můžeme ho trošku představit, tedy ten projekt?
1: Určitě, tak je to projekt, je to vlastně komorní opera, kterou jsem napsal pro soubor Geisler's Hofkomedianten. Libretto napsala Helena Koblišková, režíruje Petr Hašek a je to velice zajímavý příběh z barokní doby. Ale není to barokní opera, je to vlastně náš hudební, zejména hudební pohled lidí z 21. století na dobu baroka. Mm-hmm. Na dobu hraběte Šporka. Hrabě Špork je vlastně jedna z hlavních postav toho příběhu. A myslím si, že ten příběh je velmi dramatický, poetický. Přijďte se podívat.
0: A můžeme trošičku otajnit i ten příběh malinko, protože já jsem něco četl, že to je opravdu takový jaksi pohled a cesta do Prahy toho 18. století.
1: Ano, ano, tak je to příběh mladého kluka, že to tak řeknu, Slávka, kterého srazí kočár hraběte Šporka v Praze. Kočár jede rychle, zláme mu nohy, tomu Slávkovi, tomu hlavnímu hrdinovi, a vlastně Špork se zachová velice, řekněme, čestně. On mu pošle své lékaře, aby ho léčili, ovšem on je zmrzačený, takže mu posílá potom své učitele, aby ho vzdělávali a vůbec podporuje jeho i tu rodinu finančně. Mm-hmm. A když dospěje, tak Špork ho zaměstná ve svém divadle. On měl divadla 2, to byly, jedno bylo v Praze, na místě, kde je dnešní Hibernia, a tam bude vlastně, budou v září také 2 reprízy Divadla světla, a další divadlo měl na Kuksu. A Slávková role v těch divadlech byla to, čemu dnes bychom řekli světelný design. Mm-hmm. To znamená práce se světlem. Proto se to jmenuje Divadlo světla. A hudebně jsem vlastně ten příběh řešil tak, že má 2 jakoby vrstvy. Jedna je ten reálný život, a druhá je Slávkův vnitřní svět, když on vejde do divadla, mm-hmm, a teď si představuje, jak vlastně bude s tím světlem pracovat a tak dále. A tyto dva světy jsou odlišeny zvukově. Ten první jsou hrán na reálné hudební nástroje, to je muzika Florea s dirigentem a violončelistou Markem Štrinclem. A ten druhý svět je vlastně ze samplovaných zvuků, z elektronických, mm-hmm, zvuků, z reálných ruchů, takže jsou to 2 naprosto odlišné světy, které se postupně začínají propojovat.
0: Aha, a až se to propojí, tak to bude určitě famózní zážitek po všech stránkách, bych řekl.
1: Tak to uvidíme.
0: Uvidíme. Jak se vám vůbec na tom pracovat, nebo jak jste na tom, tak máte příběh nějaký a na to tvoříte hudbu? Přečtete si ten příběh, jaký by mohl být, a hned vás napadají hudební motivy, hudební myšlenky, nebo jak to funguje, jak to vypadá?
1: Víceméně ano, já když jsem četl vlastně to libretto, které bylo velmi rozsáhlé, tak první věc je, že člověk ho musí trochu zredukovat, protože kdybych ho nezredukoval, tak by ta opera měla bez přehánění asi 4 hodiny. Mm-hmm. Takže Z toho
0: to má
1: libreta...
0: možná Bizetova Carmen, ne 4 hodiny.
1: No spíš Wagnerovy opery. Wagnerovy opery, ty mají tuto dálku s pauzou na oběd.
0: Ano.
1: Nebo na večeři. Ale já jsem v první řadě musel to libreto zredukovat, abych dosáhl té požadované délky. A druhá věc je, jak říkáte, když ho čtu, tak si zároveň dělám už hudební poznámky. Mm-hmm. Protože pokud to libretto je inspirativní a toto libretto inspirativní je, tak už vlastně jako skladatel reagujete hudební představou.
0: Ano, na ty nějaké emocionální možná pocity, které z toho příběhu jdou, tak...
1: Určitě. A pro mě je, já to vždycky stavím tak, že si postavím určité hudební pilíře, v tom příběhu, v opeře a jdu pak od jednoho k druhému.
0: Říká světově uznávaný hudební skladatel Jan Jirásek, který připomínám má 2 české lvy za filmovou hudbu. My si povídáme o projektu Divadlo světla, který teď budeme moci zažít také na Smetanově Litomyšli. Festival světoznámý také začíná už zítra v Litomyšli, druhý nejstarší festival u nás, tak i na to vás pozveme po písničce.

0: Český rozhlas Hradec Králové posloucháte i teď v 8 hodin 47 minut. Naším ranním hostem je světově uznávaný hudební skladatel Jan Jirásek, rodák z Rychnova nad Kněžnou, který má dva české lvy. Připomeňme to za hudbu k filmům Nejasná zpráva o konci světa, taky Kytice. Kdy jsi působil jako hudební redaktor tady v Českém rozhlase Hradec Králové. Jak na to vzpomínáte, pane Jirásku?
1: Já na to vzpomínám velmi rád, protože to byla zásadní 3 léta mého života. A já jsem se tady strašně moc naučil. Byla tady skvělá parta a mě to dalo veliký impuls jednak k tvorbě, ale i do dalšího života.
0: Takže když se řekne Hradec, tak je to jednak Český rozhlas Hradec Králové určitě, ale potom taky Královéhradecké sbory a určitě velké přátelství se sbormistrem Jiřím Skopalem a Jitrem taky dneska.
1: Ano, ano, přesně tak, protože s Jiřím Skopalem nás spojí nejenom mnoho desítek let trvající přátelství, ale i spolupráce velmi, řekl bych, plodná a příjemná, takže do Hradce já jezdím vždycky strašně rád.
0: A už opravdu spoustu let, protože to můžu potvrdit i já jako malý kluk, asi 12-letý, v roce nějakém 92., 3., 4., možná jsme natáčeli vaši misu Propriu s Bonnie Pueri a Jiřím Skopalem, takže...
1: Ano, ano, vzpomínám na to velmi, velmi rád na to vzpomínám.
0: Tak, když se vrátíme zpátky k tomu divadlu Světla, které bude mít teď vlastně taky možnost vidět spoustu lidí a slyšet hlavně na Smetanově Litomyšli. Jak je vůbec rozdíl mezi třeba, když skládáte takové dílo, anebo tvoříte filmovou hudbu?
1: Tak ten rozdíl je pro mě zásadní, protože u filmové hudby musím takzvaně poslouchat. Musím brát v úvahu názor režiséra a názor producenta. Musím také dodržovat časové rozpětí těch jednotlivých smyček, což je na jednu stranu inspirující, na druhou stranu je to svazující. Kdežto u opery je hudební skladatel na prvním místě, což neříkám z pocitu nějakého přerostlého ega, ale z pocitu toho, že vám to dává opravdu volnost a já jsem ten, který rozhoduje, jak ta či ona část bude i celek, jak bude vypadat. To je pro mě naprosto zásadní.
0: Tak pojďme zpátky do Litomyšle, kdy divadlo Světla bude moci vidět a slyšet.
1: Bude to v neděli 14.6. Pardon.
0: Takže teď 17... v neděli.
1: Teď v neděli, ano, od 17 hodin. A druhá premiéra bude v pondělí, hned den na to, 15. června od 19 hodin. A odehraje se to ve Smetanově domě.
0: A budete u toho?
1: Samozřejmě, samozřejmě.
0: A budete nervózní?
1: Budu.
0: Jaké to vůbec je, když vy takhle nějaké svoje dílo jako dítko takhle složíte, je hotovo, v mašličkách předáte interpretům a umělcům a taky nemůžete říct, teď už si s tím dělejte, co chcete.
1: To určitě ne. Já chodím na všechny zkoušky, které se týkají hudby a takže vidím muzikanty, zpěváky, herce, vidím jejich a cítím jejich první reakce, ale pochopitelně nedokážu úplně stoprocentně odhadnout reakci publika. To je vždycky trochu neznámá. A takže to, z toho mám takové mrazení.
0: Takové vždycky, obavy. Pokaždý. Vždycky.
1: No, ano, dá se to tak říct.
0: I obavy, ano.
1: I obavy, ano.
0: Na čem pracujete teď aktuálně? A na co se těšíte třeba nejvíc?
1: Tak teďka kromě divadla Světla ještě dokončuji nahrávku svého baletu, nebo hudby k baletu Sněhová královna, ke kterému jsem psal hudbu. Tam byla, dělal choreografii slavný německý choreograf Paul Julius a my připravujeme nahrávku pro japonská provedení, takže to je další věc, která mi zabere hodně času.
0: Takže ať se daří. Divadlo Děkuji. Světla teď tedy v Litomyšli, jak jsme říkali, na Smetanově Litomyšli, na známém festivalu hudebním v neděli a v pondělí 14. a 15. června. A kdo by to náhodou nestihl, tak na Kuksu taky se bude
1: ano,
0: hrát.
1: Ano, v létě, to znamená 19. srpna, bude Divadlo Světla provedeno na festivalu Teatrum Kux v Kuksu, pochopitelně. A potom, pokud si dobře vzpomínám, 14. a 15. září v divadle Hibernia v Praze, čili na místě, kde stálo původní Šporkovo divadlo.
0: Takže to bude takový návrat opravdu, jak na Kuks, tak právě tam.
1: Přesně tak.
0: Děkuju, říká hudební skladatel Jan Jirásek. Já moc děkuju, pane Jirásku, že jsme se takhle potkali tady v Českém rozhlase Hradec Králové, že jsme pozvali a samozřejmě, ať se divadlo Světla nejenom v Litomyšli, ale také na Kuksu a v Praze líbí.
1: Moc děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita, který se loučí z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku nás čeká Habaděj, dopolední Habaděj s Pavlou Kindernajovou, takže ať se vám dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové. Těším se na vás samozřejmě zítra ráno. Naschledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Střední škola v Novém Bydžově má nové dílny pro automechaniky. Ministr zdravotnictví Vojtěch se odpoledne sejde s prezidentem Pavlem. Česko usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031. A dnešek bude zamračený s přeháňkami a teplotami nejvýš 17 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Střední škola technická řemeslná v Novém Bydžově má nové školní dílny v Hlušicích na Hradecku. Královéhradecký kraj do jejich výstavby a vybavení investoval víc než 102 miliony korun. Nové zázemí zlepší výuku budoucích automechaniků, diagnostiků a dalších technických profesí. Součástí areálu jsou tři servisní dílny, přednášková hala i učebny pro teoretickou výuku. Žáci začnou nové prostory využívat už v polovině června, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Původní budova dílen už byla zastaralá a neodpovídala současným nárokům na odborné vzdělávání. Nové prostory nabídnou studentům i pedagogům moderní zázemí pro praktickou výuku a pomohou lépe připravit absolventy na budoucí profesní uplatnění. Součástí areálu je také přednášková hala a učebny pro teoretickou výuku.
0: Silniční motocyklové závody v Jičíně o víkendu zkomplikují dopravu v západní části města a na obchvatové silnici 35 z Jičína směrem na Liberec. Řidiči budou muset jet objížďkami. Uzavírka silnic potrvá v sobotu i v neděli od 7 do 20 hodin. Závod ovlivní i provoz autobusových linek, které taky budou muset objížďkami. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platby státu za děti, studenty, seniory nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Sport. Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa Českému rozhlasu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
3: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čím jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí, večer pak zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor si dejte na silnici číslo 16 u Jičína, kde se u odbočky na Popovice srazila dvě osobní auta. Policie nehodu došetřuje, s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne, Habadě, je tady jasným i pořádně nabitý čtvrtek. Dnes vás vezmeme na návštěvu za dvěma dámami, které si říkají bláznivé kočkomilky a s obrovským srdcem pomáhají toulavým kočkám na Hradecku. Zjistíme také, co nového se děje na Akademii techniky a řemesel, kam právě míří naše rozhlasová stopařka, a v radioporadně si pak posvědčíme

0: Vidíme na spánek, stres a také hormon kortizol. Endokrinoložka Zuzana Fedáková nám poradí, proč se v noci budíme a jak z toho kolotoče ven. Buďte s námi, začínáme.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Víkend už nám klepe na dveře a pokud právě plánujete, jak strávit nadcházející volné dny, máme pro vás skvělé zprávy. Královéhradecký kraj bude od pátku do neděle doslova praskat ve švech. Na své si přijdou milovníci megakoncertu, veteránů, rozkvetlých zahrad, ale i rodinné pohody. Tak namátkou pro fanoušky velké hudby v Hradci Králové běží jedinečný Rock for People, ale pokud dáváte přednost něčemu komornějšímu a mimořádnému, v sobotu večer zažije Zámecký park v Rychnově nad Kněžnou českou premiéru slavného britského gospelového sboru Kingdom Choir za doprovodu Filharmonie Hradec Králové. Pro rodiny a milovníky pohody v sobotu můžete v Horním Maršově navštívit pohodový festival Doteky, plný tvoření a divadla, nebo vzít děti do zahrad kapucínského kláštera v Opočně na včelařské slavnosti, kde budete moci nahlédnout přímo do úlu a ochutnat místní med. Otevřeny budou zahrady, soutěžní rozárium v Hradci Králové, ale pokud vám více než růže voní benzín, tak v Letcích u Hradce bude v sobotu taky 11. sraz přátel značky Java přímo v rodišti jejího zakladatele. Takže kamarádi z auty, běžci v Krkonoších, divadelní nadšenci, ti všichni si tento víkend přijdou na své. Spoustu dalších typů, podrobné harmonogramy a inspiraci pro celý náš Královéhradecký kraj najdete na webu hradec.rozhlas.cz.

0: 15 minut po 9. hodině teď vám představíme bláznivé kočkomilky, přesně tak si říkají Barbora Mocová, Veronika Tajchmanová a mají za sebou náročný týden tyto bláznivé kočkomilky. V neděli úspěšně uspořádali benefiční kočkofest v areálu hradeckých Gajerových kasáren na podporu toulavých zvířat, kde spojili síly s punkovými kapelami. Ale když utichne hudba a festivalový areál se uklidní, jejich hlavní poslání zůstává. Ve spolupráci s městskou policií a azyly pomáhají kočkám v nouzi každý den v roce. Na Kočkofestu jsme si proto společně povídali hlavně o tom, kde se taková silná láska ke zvířatům bere. Barbora Mocová například hned v úvodu přiznala, jak pestrá je její vlastní domácnost.
1: Momentálně jich mám doma 6, ale byly i stavy, kdy jsem jich měla 13, protože děláme dočasnou péči. To je naše specializace, že stahujeme kočky z ulic, bereme se domů, vyléčíme je a pak je na adopční smlouvu posíláme dál.
0: Jak na to tak přišlo, že jste začala kočičkám pomáhat? Bylo to ve vás od malička nebo nějaký impuls to vzpustilo?
1: Zvířata miluju od malička, ale impuls byl před rokem a půl, kdy jsem našla kočičí kolonii 19 koček a tady Verča Veronika Tajchmanová, tak mi pomáhala ty kočky zachránit právě a už mě nějak nepustila do běžného života, musela jsem zůstat kočkomilka.
0: Co to obnáší zůstat kočkomilkou?
1: Obnáší to hodně otroctví volného času, který veškerý věnujeme právě tomu, že odchytáváme kočky, jezdíme na veteriny, sháníme peníze, žebráme po zverimexech prošlý jídlo a taky hodně dřiny, no, a hodně poškrábaných rukou.
0: Ale vy se usmíváte u toho.
1: Já se usmívám, protože ty kočky za to stojí, vidět, jak ta bolavá, zlomená kočka pak když odchází do toho domova, je šťastná, socializovaná, je to strašně krásný, že všem se dá pomoct, že to je opravdu jenom o tom lidském faktoru, jak to zvíře bude vypadat na konci toho příběhu.
0: Veronika Tajchmanová se tady usmívá, pokyvuje, kolik těch koček máte vy?
2: Já teď aktuálně jenom 8, ale bývaly...
0: Jenom?
2: Protože bývaly doby, kdy jsem jich měla třeba 16, takže je to těžko uvěřitelný, lidi na nás koukají jako na blázny a právě proto jsme se začali říkat bláznivý kočkomilky, protože jsme si říkali, že se vtipeme mem tu ironii, kdy se nám vlastně lidi trošku jakoby posmívají. Ale my to opravdu děláme srdcem a děláme to hrozně rádi a dává nám to hrozně moc smysl, protože víme, že to je potřeba.
0: A co rodina na to?
2: Když se všichni ptají, kdy budou vnoučata, a já říkám, já přeci už jako vnoučata mám.
0: Mám kočičky.
2: Děti už mám, už máte vnoučata, máme kočičky, takže jako asi už nás takhle jako se na nás zvykli a už nás chápu, že už asi jiný nebudem.
0: U vás taky to byl nějaký ten impuls, který to spustil?
2: V podstatě ano, když jsem se vlastně přestěhovala do Hradce, nebo já jsem celkově takhle jako kočičkám pomáhala už dřív, ale právě když jsem se přestěhovala, tak jsem ve vnitrobloku viděla taky bezprizorní kočky, které byly úplně zdravotně v háji, byly tam takový chudáci, neměli tam vlastně ani jako žádný krmení, žádný jako místo, kam se schovat, a tak jako začalo takový trošku to moje bláznoství a nic se to právě rozjelo, když jsem tady potkala i Barču a začali jsme to vlastně řešit na denní bázi, no.
0: Takže řekla bych, že i přátelství vzniklo, 100%.
2: My už jsme se k sobě tak jako přimkli, že už se jedna druhý asi nezbavíme a teda ani samozřejmě nechceme.
0: Poznáte se lidé, kteří mají rádi kočičky, protože pořád je ta odvěká rivalita psy, kočky, že? Tak se vzájemně potkáváte.
1: Určitě nás hodně podporují i lidi právě, co mají jenom psy doma nebo chtějí adoptovat právě kočičího parťáka k pejskovi, takže myslím si, že nepoznám žádného člověka, který by řekl, že mezi námi je právě vyložená ta rivalita. Je to hezký, ta komunita těch zvířat nebo pomoc zvířatům je obrovská a všichni jsou tam moc milí, takže je to super.
0: Nějaký vzkaz pro posluchače, kteří uvidí, najdou kočičku, nějaký vztah mají nebo by chtěli pomoct, co byste vzkázali?
2: Určitě to nenechávejte bejt, nezavírejte předtím oči, když uvidíte tady někdy nějakou bezprizorní kočičku, nemocnou kočičku, protože spousta lidí řekne, fuj, nešahej na to, nebo ona si poradí, to je příroda, neporadí. Je potřeba prostě pomoct, takže nenechávejte to bejt, obraťte se na úřady, obraťte se případně na nás, na obce, ta pomoc je strašně důležitá.
1: Já souhlasím a ještě bych přidala, obraťte se i na městskou policii, pokud ten úřad s někým takhle spolupracuje, protože my dobrovolníci toho máme sami jako dost, moc rádi pomůžeme, ale nejsme bezední. Máme Facebook, máme webovky, máme Instagram, nejaktivnější jsme právě na tom Facebooku.
3: Hodně štěstí.
1: Děkujeme.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Když se nám dnes trochu ochladilo a počasí venku zrovna neláká k vodě, sezóna zmrzlinářů je v plném proudu. Každému chutná samozřejmě jiný druh, někdo si dá možná raději i nanuka, nebo si doma rozmixuje a zamrazí jahody, které mají sezónu. Ale mě na východě Čech v našem kraji zaujala i mrkvová zmrzlina. Možná jste ji i ostatní vyzkoušeli. Tradiční opočenská zkouší novinku, mnozí byli skeptičtí. Je tedy méně sladká, je to sorbet, takže spoustu mrkve a představte si, že když jsem si ji dávala já, tak už skoro nebyla. Určitě nebude chutnat všem, o tom žádná, ale nápad možná na nové zdravější osvěžení, proč ne? Navíc je točená, což je dobrá zpráva pro ty, kteří musí držet bezlepkovou dietu. U kopečkové zmrzliny, která nabízí nepoměrně víc druhů a tam si určitě najde každý nějakou tu svoji oblíbenou příchuť, takovou té kopečkové je riziko pro celiaky, neviditelné nebezpečí, o kterém většina z nás možná ani neměla tušení. Ve včerejší radioporadně to detailně vysvětlila Kateřina Hájková, která se bezlepkovému stravování dlouhodobě věnuje. Tak si připomeňme, proč může být obyčejný kopeček zmrzliny pro někoho hotová pohroma.
1: Já jsem si vždycky myslela, že kopečková zmrzlina je vlastně pro celiaky bezpečná, protože dneska už ano, existují náhrady kornoutku, což znamená většinou ten papírový kelímek, ale jak mi potvrdili celiaci, ono to tak vůbec není. Protože si představí člověk tu kopečkovou zmrzlinu nebo prodejce, on otevře ten pult několikrát za den, vezme ten lepkový kornoutek a nad tou zmrzlinou vlastně s tím kornoutkem manipuluje, nandá tam,
0: takže tam odpadají
1: nandá
0: ty
1: tam zmrzlinu a ty drobečky tam odpadají. A pak přijde celiak po několika hodinách, po několika porcích a ta zmrzlina je kontaminovaná. Takže to je opravdu důvod, proč se celiaci, kteří jsou třeba velmi citliví a vědí, že jsou citliví, si kopečkovou zmrzlinu nedají. A je pro ně mnohem bezpečnější tedy točená zmrzlina. Takže i takovéhle množství může být problém. Tady je potřeba opravdu, a on si to každý celiak v průběhu té diety zjistí tu svoji citlivost. Ta citlivost je velmi individuální.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnosti roku zná finalisty. A právě od tohoto týdne už máte možnost vybírat i z desítky, kterou jste počtem svých hlasů poslali do druhého kola. Ve studiu se mnou je proto i Lada Klokočníková připravena odpovědět na dotazy, které k nám přicházejí. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak dokdy je hlasování, jaké ceny se budou udělovat, jak to hlasování bude vypadat?
1: Tak jako každý rok, řekla bych, takže hlasování v druhém kole, které teď začalo, je do konce září. Budeme tedy vybírat z desítky, kterou jste vy, naši posluchači, vybrali v tom prvním kole. To bylo spíš typování než hlasování. A musím říct, že těch typů, které přišly, bylo obrovské množství. Já už jsem o tom krátce mluvila v magazínu Charm v sobotu. A takže to sčítání bylo trochu lehké, ale někdy zase obtížné, protože jsme se probírali obrovským množstvím typů a z těch jsme tedy vybrali těch 10, kdy jsme čárkovali, kdo dostane nejvíc hlasů a kdo má ty stovky.
0: Na internetu je všechno vidět, ta tabulka: Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, František Kinský, Naďa Konvalinková, Jakub Kvášovský a tak dále, Tatiana Medvecká. Už tady ty hlasy přibývají. Saskia Burešová zatím vede v tom internetovém.
1: Ano, ono to začalo, takže tam stačí, abyste klikli a určitě to pořadí se zase bude hodně měnit. To je to internetové hlasování, ze kterého vyjde internetový vítěz, a to budete vědět už během toho měsíce září, jak to vypadá. Zatímco ten absolutní vítěz vzejde z mailu, ten vzejde z SMSek, které posíláte. Potom z těchto kuponků, já jsem ti ho přinesla, Pavli, ukázat, protože je zcela čerstvý, takže tyhle kupony,
0: ano,
1: tyto kupony mají tentokrát trošičku jinou barvu než v minulých letech. Je to jubilejní ročník, tak jsme ho trochu vymazlili. No a najdete ty kupony na všech našich akcích, kam se vypravíme.
0: Já bych podtrhla to, že se jedná o ten jubilejní 30. ročník, takže předpokládám, že tam budou nějaké mimořádné aktivity, kdy to jubileum budeme chtít ještě zvýraznit, že je to jubilejní, takže bude něco navíc.
1: Ano, kromě toho 23. října v 19 hodin, kdybych chtěla už tuto formu pozvat posluchače na náš gala večer, tak chceme připravit ještě potom v tom měsíci září, říjnu a listopadu a prosinci výjezdy do regionu, že to nebude tedy jen tady v Hradci Králové v Aldisu, ale chtěli bychom, zatím máme v plánu Hronov, Nový Bydžov, Náchod a Rychnov. Tam bychom měli vyjet s těmi, kteří některou z těch šarmantních osobností vyhráli nebo v ní účinkovali, a měli bychom si tam povídat o tom, co ta šarmantní osobnost je, probrat jednotlivé ročníky, zavzpomínat tak trošičku na to, jak to vlastně všechno začalo. Takže to bude na těch výjezdech. No a kromě toho taky připravujeme rozhlas publikaci, kterou bychom chtěli k 30. výročí vydat, a to by mělo být těch zatím 29, ale i ten 30. ročník, měla by to být obrazová publikace, a do ní bychom chtěli dát nejen třeba QR kód s nahrávkou toho kterého ročníku, ale dát tam i zavzpomínání na ty jednotlivé ročníky, no a samozřejmě vyznání vítězu.
0: Mnozí se těší už píšou, kdy jsou vstupenky, kde jsou, seženeme, ale ještě nejsou v prodeji.
1: Tento týden by měly být v prodeji, mělo by se začít prodávat na hkpoint.cz. Takže když se tam podíváte, mělo by to být každým dnem, jak jsem se ptala specialisty marketingu Tomáše Peterky, tak říkal, že se teď právě domlouvá, že v nejbližší době by měl být zahájen prodej. Jakmile bude zahájen, můžu slíbit, že to budou posluchači jako první,
0: určitě.
1: Že už teď tady. Takže už si budete moci vstupenky kupovat. No a já doufám, že si ten gala večer 23. října patřičně užijeme. Ještě bych řekla, že také Aleš Cibulka připravuje svůj tobogán, který by chtěl šarmantním osobnostem věnovat, a teď tedy ladíme také ten čas, kdy, kde a jak a koho pozvat do tobogánu, abychom i tam připomněli tohle výročí zase třeba na ČRO2.
0: Ale už jsem zaslechla, že rozhlasový Big Band samozřejmě nebude chybět, taky Michal Malátný, Ivana Regešová, David Dale a mnozí další. Tak teďka se to všechno dává dokupy, předpokládám, že telefonuješ, kdo přijede, ať přijedou už před prázdninami.
1: Telefonní sluchátko je v plném proudu a mobil také, ale nejenom já, celý tým, který to připravuje, protože to je skutečně záležitost, která vznikla v Českém rozhlase tady s tou partou lidí, která tady je, a že nás není moc. A takže to opět připravujeme, dáváme dokupy a doufáme, že zase ten jubilejní 30. ročník si v říjnu hezky užijeme. Už máme domluveno, že přijede například Simona Stašová, která dlouho hledala termín a my jsme se strefili, aniž bychom to tušili. Takže doufáme, že se do toho nic nepřijde. Já to musím zaťukat. ale například Naďa Konvalinková, se kterou jsem natáčela rozhovor, aniž by tušila, že bude nominovaná, tak mi tak tenkrát řekla, už si píšu 23. října. Když tady byl Jakub Kvášovský, taky je v nominaci, říkal, rád přijedu, je to dobrý večer.
2: Takže dobré zprávy takže už dobré přicházejí. Zprávy, 23. říjen v 19 hodin, mnozí si určitě červeně poznamenali, ale to je ještě před námi, zítra, to je pátek, bude kavárna,
1: ano, pátek.
2: Tak krátce pozvíme ještě
1: ano,
2: na ten
1: to je zase
2: zítřek.
1: Jiné kafe.
2: Ano, to je jiné kafe.
1: Tak zítra bych vás ráda pozvala do kavárny, bude to předposlední kavárna do prázdnin, protože potom budeme mít až do září zavřeno, nebo tedy to naše, tu naši páteční kavárničku, takže zítra královna estetické medicíny Petra Řehořková přijde, protože také o ní teď vyšla knížka Obyčejná bohyně, tak bych chtěla vědět, o čem to bude.
2: A všechny chceme být bohyně,
1: tak,
2: to je
1: tak,
2: jasné.
1: Tak, takže se zeptáme, jak na to. Přijďte zítra, můžete se zeptat i vy. Petra Řehořková přijede po 10. hodině a po 11. se zase vzlétneme z hůru k výškám s Davidem
2: Jiřím Hembalem.
1: Línkem a Jiřím Hembalem. Takže to jsou ti, kteří nám také přiblíží událost roku těch 80 balonů na Hradcem a zeptáme se, jestli tedy něco dalšího, jestli si to zas patřičně užijeme.
2: Taková takže je tedy pozvánka k zítřejšímu Habaději od 9 do 12 tak. hodin. Lada Klokočníková přišla. Děkujeme.
1: Taky děkuju a krásný den, Pavlo, i vám, posluchači, nashledanou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Královéhradecký kraj spustil kampaň Než klikneš, už jste o ní slyšeli. Radí rodičům tedy na nebezpečí číhající v online prostředí má cílit kampaň Královéhradeckého kraje Než klikneš. Zaměřuje se především na rodiče, kterým chce pomoci lépe porozumět digitálnímu světu těch jejich dětí a naučit je rozpoznávat rizika s tím spojená. Kampaň má formou putovní výstavy a součástí je i web www.nezkliknes.cz. Ano, tedy bez diakritiky CZ. Kdo by měl chuť, prázdniny se blíží, digitální svět možná propukne úplně naplno u některých dětí, ale nepředbíhejme, možná to bude všechno úplně jinak. Teď pozvání ke 13. hodině, tentokrát bude hostem Alex Minářové, herečka a autorka projektu Terapie s dílením Ester Geislerová. A dozvíme se například i to, že v roli režisérky natočila film Dvě deci tuše. Celovečerní dokument je o tatínkovi Petru Geislerovi, japanologovi, pedagogovi a kaligrafovi. Jak je možné, že se naučil japonsky tak dobře, že rodilí mluvčí nepoznali rozdíl?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka dva roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný.
0: Celý rozhovor s Ester Geislerovou nabídneme v Českém rozhlase Hradec Králové po 13. hodině.

0: Poslance dnes čekají hned dvě mimořádné schůze a dnešek bude zamračený s přeháňkami a teplotami 14 až 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Městu Jičín se podařilo v elektronické dražbě prodat v lokalitě kasárna víc než polovinu nabízených parcel pro stavbu rodinných domů. Do aukce jich radnice nabídla 34 a prodalo se jich 20. Město z prodeje získalo bezmála 80 milionů korun. Nevydražené parcely se budou nabízet ve druhém kole v září.
1: Cena bude stejná jako dosud. Za nejvyšší ceny se zatím vydražily parcely nejblíž k vrcholu kopce Čeřovka. Samotný prodej parcel ještě budou projednávat a schvalovat radní a zastupitelé. V 10-hektarovém areálu u Valštejnské Lipové ale by mělo vzniknout zhruba 200 bytů. Přibližně 3/4 z nich by měly být v 7 bytových domech, zbytek v rodinných domech. První kolo dražby 4 pozemků pro bytové domy bude 7. září. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Hradci Králové ode dneška platí rozšířený zákaz pití alkoholu na veřejných místech. Návrh vyhlášky s rozšířením o část čtvrti Svobodné dvory schválili v květnu zastupitelé. Na jejím základě teď můžou strážníci pijáky alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat. Jde o lokalitu s větším množstvím ubytoven. Návrh vznikl na základě podnětů Komise místní samosprávy, obyvatel i zkušeností městské policie. Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
2: To, co nás bohužel čeká, je jedno z nejvážnějších rizik. Totiž vytvoření toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
0: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Sport. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times. Před startem na londýnské trávě oslovila Američanka ke spolupráci světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli odlišné programu odmítla. Počasí. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí. Večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku pozor na silnici 310 u obce Zdobnice, kde se srazilo nákladní a osobní auto. Policie nehodu došetřuje, s opatrností místem projedete.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové, dál přeje Pavla Kindernajová. Naše stopařka Zuzka objevuje další zajímavé místo a akci. Uslyšíte, kam ji dnes nohy zanesly už za chvíli. Děti budou mluvit o předvídání budoucnosti a v soutěži Věřte, nevěřte budeme mluvit o výjimečném koncertu, který se blíží a který bude oslavou, troufám si říct, oslavou celé naší země. Zahrajeme si o krásný svačinový box s rozhlasovým logem, který se bude jistě hodit na letní výlety, které jsou před námi, a k tomu přidáme

0: Lokální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: A dnes pro vás máme v Českém rozhlase Hradec Králové skvělý tip, kam vyrazit na víkend. Naše stopařka, redaktorka Zuzana Boučková už je na cestě, aby prozkoumala terén. Zuzko, tak nám prozraď, kam přesně tě dneska nohy nesou.
2: Krásné dopoledne přeji. Nohy mě momentálně nesou do Jiráskových sadů. Tady u nás v Hradci Králové. Počasí sice dneska, když se kouknu na oblohu, hraje barvami spíš v 50 odstínech šedi, ale to vůbec nevadí, protože mám namířeno na místo, kde se už od zítřka, které se od zítřka prostě promění v naprostou vizuální a květinovou explozi. Začínají tam totiž přípravy na velkou páteční a víkendovou událost s názvem Akademie 2026.
1: No to zní velmi vznešeně. Já teďka přemýšlím 50 odstínů šedi, jak si vyslovila.
2: To vůbec tak ale... se na to soustředila, chtěla jsem být vtipná, ale moc se mi to nepovedlo.
1: Určitě povedlo, ale říkala jsem si, tak romantika, někdo tam bude mít nějaké to sexuální vnímání. Nemusí to být vůbec špatné, ta šeť, myslím. Ale vrátíme se k té akademii. Zní to vznešeně a skoro až akademicky přísně. Co přesně si pod tím máme představit a proč bychom tam měli zajít?
2: Ono s tou šedí souvisí, protože sice to nebude nějak sexuálně naladěné, ale bude to romantické, bude to vznešené, přísné to nebude a jde o velkolepou výstavu závěrečných uměleckých prací studentů střední školy vizuální tvorby a nejedná se ani trochu o nějaké navrhování a kreslení do sešitu, což by nás mohlo trošku nudit nás lajky, ale mladí talenti předvedou naprosto to fascinující věci. Branding design a branding floristiky. Pro lajky floristé budou z živých květin stavět obří prostorové instalace, monstrózní dekorace, kde se řeší linie, struktury a barvy. A designéři zase ukážou grafické práce, animace, videa, futuristické obaly na výrobky nebo velkoformátové tiskoviny. Jiráskovy sady zkrátka zažijí nálet kreativity a já se jdu podívat, jak se taková nádhera v rukou studentů rodí.
1: Květiny, design, mladá krev, to je skvělá pozvánka na návštěvu zajímavé akce ve městě. Na co ty osobně v tom dnešním pošmourném odpolední v sadu se nejvíc těšíš?
2: No já se právě těším na ten kontrast. Venku je pod mrakem, lidi se také trochu mračí, ale v parku už se podle mých informací hemží studenti a tahají tam bedny s materiálem, konstrukce a mnoho květin. Vidět tu surovou práci v zákulisí bude pro mne určitě zajímavé. Podívám se také, jak vzniká myšlenková mapa a jak se z ní stane obří květinový objekt. Navíc součástí akce bude i prestižní mistrovská floristická zkouška, takže o víkendu uvidíme práci skutečných budoucích mistrů. Vyspovídám je, nafotím, natočím a odpoledne se vám z toho tvůrčího mraveniště přihlásím s čerstvými dojmy.
1: Bude tam veselo určitě, žádné pošmourno, veselo, tak Zuzko, moc děkujeme. Děkujeme za informace, užij si to, krásný den. Naschledanou.
2: Krásný den a naslyšenou.
1: Vše, co Zuzana zdokumentuje, samozřejmě budete moci i vy sledovat na našem webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes je 11. června, my se teď vydáme trochu do historie. Pokud si pamatujete data, tak vám možná právě tento den v hlavě utkvěl, protože asi jsme se učili všichni, že 11. června roku 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo, a to operou Smetanovy Libuše. Po dalších 16 operních a činoherních představeních se ale naše Zlatá kaplička opět uzavřela, aby pokračovaly práce na jejím dokončení. V srpnu potom Národní divadlo zachvátil požár. Slavnostní tóny Smetanovy Libuše se sálem opět nesly až po 2 letech v roce 1883. Ale dost už těch historických dat, teď už o kněžně Libuši a také o schopnosti předvídat budoucnost. S dětmi si o tom povídala Tereza Brázdová.
1: Kdo je věštkyně?
2: No tak to nevím. Věštkyně je na velký na věži a pozoruje, jestli se tam někdo nedostává, tam pracuje.
1: Může někdo předpovědět, co se stane?
3: Já bych řekla, že se může dneska stát, že se zase budeme dělat značky a že zase bude mít asi někdo oslavu příště.
1: A jsou lidé, kteří umí říct věci dopředu, co se stane?
3: Jo.
1: A jak to ví?
3: No, protože jsou chytrý, mají mozky.
1: Tak, a chtěli byste vědět, koho si vezmete za manžela jednou?
4: No, já bych si vzala sama.
1: Proč?
4: Protože jsem mu dala pusu na procházce.
1: Samíkovi?
4: Jo. Jo, fakt. Jsem mu dala pusu.
1: A víte, čím jednou budete?
4: Budu trenérka a jako práci budu pracovat v důchoďáku.
5: A takhle to vidíme my.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A už je s námi meteorolog Imrich Drapák, kterého zdravím. Krásné dopoledne, pane Drapáku. A vy se usmíváte. Před chvílí stupařka naše Zuzka říkala, že lidi, které potkává, že se především mračí, asi na základě toho počasí, je to takové spací, že lehnout si a odpočinout si v tom dešti. Bude to tak pokračovat?
2: Bude to tak pokračovat, až do konce toho týdne musíme počítat s tím chladnějším počasím a s častějšími přeháňkami. I dneska odpoledne to bude taková proměnlivá, převážně velká oblačnost a na větším území přeháňky, místy i bouřky. Na večer potom budou ty srážky ustávat, teploty pouze 14 až 17 stupňů a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Bude se lagnout v těch přeháňkách nebo těch bouřkách, ale rostlé podmínky budou dobré a bio stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Mírná zátěž. Dovedete si představit, že byste si šel teďka lehnout pod pašinu?
2: Určitě.
1: Budeme si to představovat, ale my budeme povzbuzovat samozřejmě nějakou dynamičtější hudbou, aby naši posluchači neusnuli, za chvíli si zasoutěžíme, ale na vás ještě, abyste řekli, jak to bude dál, co je před námi zítra.
2: Tak na večer bude ta oblačnost ubývat, takže v noci potom polejasno až skoro jasno, zpočátku ještě nějaká přeháňka a potom to noci se začnou vytvářet i nějaké mlhy. 8 až 5 minimální teploty a zítra zpočátku zmenšená oblačnost a opět dopoledne už přibývání oblačnosti a opět v odpoledních hodinách občasný slabý déšť, teploty opět nějaké 14 až 17 stupňů. Taky tady padá i sobota. Zpočátku nějaká zvětšená oblačnost se srážkami, postupně na večer ubývání srážek, maximální teploty 22. V neděle už je takový spíš lepší počasí, nějaký polojasno, oblačno a výjimečně už jenom nějaké přeháňky, ale pořád je teploty do 21. Mm-hmm. I pondělí ještě musíme počítat ty teploty někde do těch 20, 21 stupňů a sem tam se ještě může vyskytnout nějaká slabá přeháňka. A taky tady padá, že od úterý už ty lepší zítřky, to znamená, že začne oteplovat.
1: Takže léto před námi. Ono se dočkáme, já myslím, a teď takový odpočinkový duch, řekněme, a ta představa toho lenošení, ale uvidíme. Děkujeme, pane Drapáku, za tu předpověď. Hezký den, naschledanou.
2: Nemáte za hezký den, naslyšenou.

0: A je tady čas na dopolední soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové. Věřte, nevěřte, dnes si zahrajeme o termosvačinový box s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo jezdí na výlety, tak myslím velmi praktická záležitost, která se bude hodit. Navíc tou naší krásnou značkou, kterou jinde nezískáte. A k tomu přidáme dvě vstupenky na recital Karla Plíhala, který vystoupí na Orlici 2026. Bude to v areálu Slezské plovárny Hradec Králové 17. června. Od 19 hodin.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dneska začneme hudbou a bude to hudba opravdu slavnostní. Uslyšíte krátký úryvek současné varhanní skladby Fantazie na chorál svatý Václave od skladatele Iva Bartoše. Je to jedna ze tří finálových skladeb, které vznikly v souvislosti s novými varhanami pro katedrálu svatého Víta Václava a Vojtěcha. Tak zkuste si teď na chvíli představit velký chrámový prostor a taky varhany, které člověk neslyší jenom ušima, ale téměř celým tělem.

0: To byla ukázka skladby Fantazie na chorál svatý Václav, ale proč o tom dnes mluvím? Protože nové varhany pro katedrálu svatého Víta nejsou jen pražská věc, je to mimořádná kulturní událost pro celou republiku. O reprezentativních varhanách pro katedrálu se uvažovalo už při její dostavbě před 100 lety, ale tehdy se kvůli financím pořídil jen provizorní nástroj. Takže teď se vybírá už skladba, právě ta skladba, která nové varhany slavnostně rozezná. A navíc, jak já budu tvrdit, je v tom i naše východočeská stopa, ale to je tedy otázka. Tvrzení zní, tvrdím, že hudba, která může zaznít na těch nových varhanách v katedrále svatého Víta, má východočeskou stopu. Je to možné, nebo nevěříte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne, tady Jano.
0: Ano, paní Jano, zdravíme do Rychnova. Tak co myslíte s tou východočeskou stopou? Je to uvěřitelné?
2: No, přiznám se, že teda úplně stoprocentně to nevím, jak mě to uniklo, ale věřila bych tomu.
0: Věříte.
2: Byl rozhovor s Honzou Jiráskem od nás.
0: Ano.
2: Třeba se na to může i podílet.
0: Jo, že byste typovala, tak já si píšu váš typ konkrétní, že tedy Jan Jirásek,
2: no,
0: že...
2: máte nějaký nápovědy.
0: Nemám nápovědy. Je to ano, ne, je to typovačka, ale znáte to. My tlačíme hodně ten Královéhradecký kraj, tak může to být jen to zbožné přání v této soutěži.
2: Bylo by to zajímavé.
0: Tak uvidíme. Každopádně vy věříte, zdravíme na Rychnovskou a opatrujte
2: věřím
0: se.
2: Dobře.
0: Děkujeme, naschledanou. Další z vás tady v naší soutěži, vítejte, dobrý den. Haló, slyšíme se? Ano. Je tam někdo? Ano, slyšíme se.
3: Dobrý den,
0: kdo je s námi?
3: Marcela z Hradce Králové.
0: Ano, paní Marcela také věří. A co si myslíte, někoho typujete, kdo by se na tom mohl třeba na tom výběru těch skladeb nebo přímo na nějakém tom skládání, interpretaci a tak dále podílet? Napadá vás někdo nebo je to opravdu jenom typ?
3: Je to typ.
0: Je to typ, ale taky byste si to přála, veďte, aby tam někdo od nás byl.
3: Ano, to teda určitě. Aby hradec někde byl vidět. On je, ale i jako po té jiné stránce.
0: Krásně to říkáte. No tak uvidíme, jak to dopadne, jestli tam ten otisk východočeský bude. Mějte se nádherně, krásný den. Naschledanou. A do třetice, kdo se dovolal, jste to vy, vítejte, dobrý den.
4: Zdravím, Pauli, já jsem tady... Pan Josef,
0: muž do třetice se dovolal, tak schválně, jestli nám to rozčísnete, nebo také budete věřit?
4: Já věřím, že to má určitě nějaký spojení s Hradcem Králové.
0: Hradec přímo typujete, jo?
4: Ano.
0: No tak dobře, tak já si tady píšu Hradec. Podle čeho vy byste, kdybyste měl šanci, pane Josefe, vybírat vítěznou skladbu, tak podle čeho byste vybíral? Podle síly, melodie, atmosféry? Máte nějaký nápad, jak vybrat tu nejlepší skladbu úvodní, která zazní na tom krásném koncertu?
4: Určitě sílu melodie.
0: Síla melodie. Byl jste někdy v katedrále svatého Víta?
4: Mockrát.
0: No tak třeba ten příští týden, jak to všechno vypukne, co? Nechystáte se?
4: Ne, bohužel tam nepojedu, ale určitě to bude publikovaný a bude nějaký film udělaný.
0: A bude záznam.
4: Určitě uvidíme.
0: Ještě upřesníme. Každopádně mám tady třikrát ano i u vás, i vám krásný den. Naschledanou.
4: Taky hezký den, naschle.
0: Tak uvidíme, jak to všechno dopadne, tak vidíte, všichni přejeme samozřejmě východním Čechám, Královéhradeckému kraji, aby tam ten otisk také měl, ale jak to bude, uslyšíte po dvou písničkách. Ještě můžete zavolat, případně svůj názor napsat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

jak jste typovali v naší dopolední soutěži Věřte, nevěřte, má skladba, která bude znít v katedrále Východočeskou stopu. Těch reakcí přišlo nespočet a dokonce tady typujete i, kdo by mohl hrát a který konkrétní Východočech se na tom podepsal. Paní Petra píše, tak jako většina i dnes já věřím, jsem hrdá, že pocházím z Královéhradeckého kraje. Zdravím do studia i všechny posluchače. Paní Hana také zdraví, píše, bylo by to krásné být mezi vyvolenými, ale já nevěřím. Výběr byl určitě přísný. Hanka Strutnová, pan Pavel věří, Michal nevěří. Další pan Michal, dobrý den, těžko říct, sice by to bylo hezké, kdyby se východní Čechy více zviditelnili, ale dnes nevěřím. Paní Bohumila se domnívá, že ano, pokud jsem to správně pochopila, tak ten otisk by mohl být Vojtěch Mátl, rodák z Ústí nad Orlicí, mého rodného města, který stál dlouhá léta po boku pana Duky. Všechny zdraví paní Bohumila, paní Lenka věří, že by to bylo pěkné, paní Markéta také věří. Je tady opravdu spoustu těch reakcí a líbí se mi, že ta jména uvádíte. Paní Líba volala třeba z Hostinného a zmiňovala Vojtěcha Valeše, který účinkoval i na koncertu České televize, a že by to bývalo bylo pěkné. No s tou hudbou to mělo souviset. Někteří jste telefonovali, že východní Čechy se podepisovali třeba na té výstavbě, že dodávali dřevo a podobné komponenty, ale ne, teď se to týkalo toho úvodního koncertu, to tvrzení. A bylo dobře, když jste věřili, protože je to skutečně tak. Hudba pro nové varhany v katedrále svatého Víta má opravdu i východočeskou stopu, protože v té odborné porotě skladatelské soutěže zasedl docent František Vaníček z Univerzity Hradec Králové, což je vynikající varhaník a také pedagog, který jeho mnozí znáte z našeho vysílání. Je to Východočech, František Vaníček, takže skutečně jsme se podíleli i my, Východočeši, díky němu na výběru té skladby, která tam zazní. Cenu dnes dostane paní Jana, která telefonovala z Rychnovska. Gratulujeme. Ještě detaily, pokud jste neslyšeli, do té soutěže o tu skladbu, která bude znít při úvodním koncertu, se přihlásilo skoro 50 autorů. Odborná porota právě i s Františkem Vaníčkem hodnotila ty skladby anonymně a vybrala 3 finalisty. Jsou to Ivo Bartoš, Fantazie na choral Svatý Václave, úryvek jste slyšeli v našem vysílání. Pak je tam skladba Karla Martínka, Svatovícká fantazie, a skladba Mikuláše Piňose Invocationes Bohem. A teď můžete do toho výběru promluvit i vy, naši posluchači, každý z vás, protože všechny 3 skladby jsou na webu na rozhlasových stránkách Vltavy. Můžete si je celé poslechnout online a určitě, která se vám nejvíc líbí, tak třeba jí pomoci, aby právě ta skladba zazněla při tom koncertu. Vítězná skladba zazní příští pátek 19. června od 19.30 na slavnostním koncertě v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha. Na nové varhany, to už se také ví, bude hrát varhanice Jiřina Marešová. Pro nás v Hradci je určitě hezké, že u odborného výběru finalistů byl právě František Vaníček z Univerzity Hradec Králové. A kdo má rád varhanní hudbu, tak ten koncert bude živě přenášen.

Královéhradeckého kraje dnes soutěží v Borohrádku na sportovních hrách. Mluvit o tom budeme s detaily v našich dalších zprávách. A po zprávách nabídneme radioporadnu, kde se dnes zaměříme na kortizol, což je stresový hormon. Víc nám řekne paní doktorka Zuzana Fedáková.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Do mateřských škol v Hradci Králové nastoupí v září 750 nových dětí. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. České tenistky budou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové.

0: Pavlíny Springrové z HDK je důvodem slabší demografický vývoj. Ten chce radnice využít ke snížení počtu dětí ve třídách a k přijímání dětí mladších 3 let. Město navíc počítá s tím, že další místa dětí obsadí i v průběhu školního roku. Senioři z Královéhradeckého kraje dnes soutěží na tradičních sportovních hrách v Borohrádku. Do 12. ročníku se přihlásilo 368 účastníků starších 55 let. Síly měří v disciplínách, jako je běh, stolní tenis, petang, šipky, střelba ze vzduchovky nebo třeba jízda zručnosti na koloběžce. Nechybí ani týmové soutěže v přehazované nebo nohejbalu.
1: Do Borohrádku letos dorazí soutěžící z celého Královéhradeckého kraje. Organizátoři pro ně připravili celkem 15 individuálních i týmových disciplín. Novinkou letošního ročníku je člunkový běh družstev s pěnovým míčkem na raketě, který nahradil fyzicky náročnější soutěž z předchozích let. Cílem her podle organizátorů není jen sportovní výkon, ale také setkávání seniorů a podpora aktivního životního stylu. Z Borohrádku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla nejmladším dítětem odbojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisti popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro Paměť národa.
2: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
0: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku 3 odbojů v Lošanech na Kolínsku. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Sport. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v čínském Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Počasí. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky většinou ustanou. Teploměr ukáže 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí. Večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích. Má to tak být až do října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 5 minut po 11. hodině, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a před námi je čtvrteční radioporadna. Schválně, jestli znáte ten pocit. Večer padáte únavou, ale jakmile si lehnete, hlava nejde vypnout a vyzíráte do stropu. Nebo sice usnete, ale přesně kolem 3., 4. ráno se vzbudíte a už prostě nezaberete. V poslední době se o těchto problémech mluví v souvislosti s takzvaným kortizolem, což je hormon, který sice našemu tělu pomáhá zvládat stres, ale když jeho moc dokáže nám totálně rozhodit spánek, energii a také metabolismus. Ale víc už si povíme v radioporadně s endokrinoložkou paní doktorkou Zuzanou Fedákovou. A samozřejmě, pokud se budete chtít zapojit ohledně čehokoliv, zeptat, poradit, budete mít šanci.
3: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. V radioporadně dnes budeme mluvit hlavně o kortizolu. Možná to znáte, večer jste unavení, těšíte se do postele, ale jakmile si lehnete, nejde ta hlava zkrátka vypnout nebo usnete rychle, ale pak se vzbudíte a spánek se nevrátí. A je to ten kortizol o špatném spánku, nočním buzení, únavě, stresu, kortizolu, ale také štítné žláze. Dnes budeme mluvit s endokrinoložkou a diabetoložkou paní doktorkou Zuzanou Fedákovou. Vítejte u nás. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Paní doktorko, lidé se často ptají, budím se kolem té 3., 4. hodiny. Znamená to ten vysoký kortizol, nebo co byste jim odpověděla?
2: Může být, ale základně kortizol není příčina toho buzení, ale je to vlastně průvodní jev. A ta příčina může být v tom, že žijeme v neustálém napětí, stresu, jsme pod tlakem, jedeme na výkon a tím ten hormon stresový, kterým kortizol je, neustále stimulujeme. A u kortizolu je důležité, aby byl zachován jeho 24-hodinový celodenní rytmus, který je pro správné fungování našeho těla velmi důležitý a který tím, že v dnešní moderní společnosti žijeme tak, jak žijeme, tak můžeme mít narušený. A to se právě pak může například projevovat velkou únavou, ale zároveň nespavostí.
1: Vy jste trošku předeslala, co to ten kortizol je. Je to tedy stresový hormon. Je užitečný nebo je to vždycky špatně, když se řekne kortizol?
2: Bez kortizolu bychom nebyli na světě, protože bez kortizolu nejde žít. Kortizol je to, co nás ráno vytáhne z postele, co nám umožní vlastně celý den fungovat. Je vzácné onemocnění, kdy je kortizolu nedostatek, nadledviny ho téměř vůbec neprodukují a takoví lidé opravdu by bez kortizolu zemřeli.
1: A kde se tvoří tedy kortizol?
2: Kortizol je hormon, který je tvořen v nadledvinách. Nadledviny to jsou endokrinní žlázy, které tvoří vícero hormonů. Jsou uložené vzadu za dutinou břišní, zhruba ve výši beder až hrudníku, někde v této oblasti. A jsou to takové čepičky nad ledvinami. Jsou malinké, jsou párové, ale jsou velmi důležité a jejich funkci, hlavně tu produkci kortizolu, řídí mozek. Takže oni jsou jenom takovým výkonným orgánem v tomto.
1: Je to všechno propojené. No, řídíme to naší hlavou jako téměř cokoliv. Tak jak vypadá takový denní rytmus toho kortizolu? Kdyby měl fungovat a kdyby nás měl naopak nechat být?
2: Přesně tak, jak už jsem zmínila, tak kortizol je ten hormon, který nás ráno dostane z postele. Takže právě ráno je jeho hladina nejvyšší. Během dne postupně klesá a večer je naopak nejnižší a to už je takový to, jak už jsme v útlumu, unavení a připravujeme se do postele.
1: Jaký je rozdíl mezi krátkodobým stresem, který tělo zvládne a dlouhodobou zátěží, která nám asi ten kortizol úplně rozhodí a pak to znamená i tu problematiku a spánkovou deprivaci například?
2: Ten krátkodobý stres, to je něco, co je pro naše tělo přirozené. A co vlastně je potřeba, když si představíme ty dávné doby, kdy jsme žili venku v jeskyních, tak jsme potřebovali mít nějaký systém, který nás nabudí, rychle zařídí, že se aktivujeme, zrychlíme a utečeme před nebezpečím, nebo se mu postavíme a dokážeme mu čelit. Ale v dnešní době, a potom jsme měli zase období klidu, a uvolnění, ale v dnešní době jsme tak trošku pořád v tom nabuzení a v tom stažení a v té rychlosti.
1: Jedeme v tom 24 hodin denně.
2: Přesně téměř. Tak a tím pádem a potom ta křivka toho kortizolu může být pořád vlastně v tom nabuzení.
1: Poznáme to, že je něco špatně. Minimálně při tom, že nespíme, že se budíme, ale jsou tam ještě nějaké známky varovné, že pozor, něco je špatně?
2: Dlouhodobý stres, a ono to není jenom o kortizolu, samozřejmě naše tělo je mnohem složitější, všechno souvisí se vším a těch působků, které mohou být rozhozené, je celá řada a poznáme to na sobě, že jsme v nějakém dlouhodobém napětí a stresu, kromě spánku, také tím, že máme tendenci například přibírat na váze v oblasti břicha, to může být jeden z příznaků, můžeme mít nekvalitní kůži, třeba nějaké horší hojení, častější infekce, jsme náchylnější chytit nějakou virózu, jsme unavenější, můžeme mít horší kvalitu třeba i vlasů, Nějaké psychické problémy, častější úzkosti nebo deprese.
1: To všechno, co jste zmínila, souvisí u žen třeba také s obdobím přechodu, perimentální ta pauza.
2: Perimenopauza.
1: Nemohla přijít na to správné slovo. Tak souvisí to s tím i ten kortizol pro ženy 40+, že toto se odehrává i s tím kortizolem?
2: Ten kortizol je hormon, který je s námi celý život. Ale řekla bych, že v tom období perimenopauzy už to ženy na sobě víc cítí. To tělo je takové celkově citlivější, už nám jen tak něco neodpustí. Já jsem taky v tom období.
1: Dobře.
2: Proto říkám nám. A proto to i na sobě víc už pociťujeme. Ty znaky, příznaky, projevy a často se snažíme tu příčinu hledat někde vně, bych řekla i, ale možná kolikrát bývá důležité se podívat právě na to, jakým způsobem žijeme a jestli se nenecháváme vláčet tou rychlou dobou.
1: Naším hostem dnešním je paní doktorka Zuzana Fedáková. Pokud byste se chtěli zapojit, zeptat, určitě budeme mluvit o možnostech, jak ten kortizol dostat pod kontrolu a jak moc by mohl souviset se štítnou žlázou, tak můžete zavolat na telefonní číslo 726 3x46, případně dotazy posílejte na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu, kde jsme se dnes s paní doktorkou Zuzanou Fedákovou, s endokrinoložkou a diabetoložkou zaměřili především na kortizol. Kortizol, jak zaznělo, patří do endokrinního systému. Jak přesně souvisí s hormony a také nad ledvinami?
1: Kortizol je jeden z hlavních stresových hormonů a je produkovaný právě v nadledvinách, jak už jsme zmínili. A v našem těle je všechno provázané, takže všechny hormony spolu svým způsobem souvisí. Ta produkce kortizolu je řízená mozkem. Mozek, konkrétně podvěsek mozkový hypofýza, to je takové to hlavní centrum řízení hormonů, tak řídí i další hormonální systémy, ať už to je systém štítné žlázy, nebo je tam i produkce hormonů prolaktinu, který zajišťuje laktaci, produkci mléka v těhotenství, a nebo je tam i produkce hormonu růstového, který je zase důležitý zejména v dětství, když rosteme, ale také v dospělosti.
0: Kdyby měl člověk spozornět a říct si, už mám tedy problém, měl bych vyhledat lékaře?
1: Co se týká kortizolu, tak jsou to většinou poměrně vzácná onemocnění, ať už nadprodukce hormonu kortizol, anebo jeho snížená produkce, ale je potřeba na ně myslet, protože mohou způsobit závažná onemocnění. A nadprodukce, možná jste slyšeli název Cushingův syndrom, to je vlastně takový obraz člověka, který má nadměrné množství kortizolu, a je to člověk, který má hodně tuku v oblasti břicha a v oblasti obličeje a krku, říká se tomu i měsíčkovitý obličej. Ano. Je to člověk, který má málo svalů, protože velké množství kortizolu snižuje stavbu svalů, takže většinou má hubené končetiny. A potom je to člověk, který může trpět různými psychickými obtížemi, má takovou jemnou, slabou kůži, špatně se mu hojí rány, tvoří se mu modřiny na té kůži a má často strie, to jsou takové ty jizvičky na břiše, které jsou červené a velké. Takže to je pro nás takový obraz člověka, kterého když potkáme, ať už v rámci toho, že řeší zvýšený krevní tlak, nadváhu nebo obezitu, nebo řeší vyšší cukr, což jsou taky průvodní jevy vysokého kortizolu, této nemoci, tak bychom měli na toto onemocnění myslet a v rámci vyšetřování se na to zaměřit.
0: Potom, že co jste vyjmenovala, uvědomujete si, že se v tom našel každý druhý? Možná i víc lidí, že možná zatím ten kortizol bude. Otázkou je, jak se to vyšetří? Je to krevní test, nebo jak zjistíme, jestli je v pořádku?
1: Ohledně té nadprodukce, tam už je to složitější a to už potom opravdu vyšetřují specializovaná centra endokrinologové, protože tam se provádí speciální testy. My se s takovými to lidmi nejčastěji ale setkáváme, pokud užívají velké dávky kortikoidů. Je to vlastně takzvaná léky způsobená nadprodukce nebo nadměrné množství kortizolu v těle, protože kortikoidy jsou velmi účinné léky na celou řadu onemocnění, ale bohužel mají nežádoucí účinky a někteří lidé, kteří jich užívají velké množství, tak mohou takto vypadat. Takže není to tak vzácné takového člověka potkat. A potom jsem chtěla ještě zmínit nedostatečnou produkci kortizolu. Zase jako onemocnění nejčastější je to takzvaná Addisonova nemoc, a to je autoimunitní onemocnění, kdy je zničená tkáň těch nadledvinek a tím pádem je v těle nedostatek kortizolu. Zase je to velmi vzácné onemocnění ročně, to jsou jednotky nebo desítky pacientů v Čechách na milion obyvatel, co se nově diagnostikují. Ale je také dobré na to myslet, protože to opravdu je závažné onemocnění. Takoví lidé vypadají, většinou jsou tmavší, mají tmavší pleť a mají tmavší jizvy a rýhy v dlaních, a také mohou mít tmavé skvrny v ústech, na sliznicích. Jsou to lidé, kteří tíhnou k tomu být velmi štíhlí, mohou mít zažívací obtíže, ať už bolesti břicha nebo časté průjmy, a trpí nízkým tlakem. To jsou takové hlavní příznaky, takže zase u lidí, kteří trpí na nějaké kolapsové stavy, nízký tlak, mají často průjmy, jsou velmi hubení, tak je potřeba na toto vzácné onemocnění myslet. A tohle onemocnění se velmi jednoduše prokáže jednoduchým testem v krvi.
0: V krvi. Ale musíme říct, že chceme testovat tedy kortizol.
1: Určitě.
0: Určitě. Paní Renata se ptá, pořád jsem unavená, špatně spím a přibírám. Mohl by být na vině kortizol?
1: Mohl by, ale nejpravděpodobněji právě ne jako ta příčina, ale jako už ten následek toho neadekvátního životního stylu. Jak už jsme o tom mluvili na začátku.
0: Takže dát se do klidu a změnit životní styl, asi taková banální rada. Ano, to nebude tak jednoduché.
1: Je to tak. A já bych tady ráda zmínila něco, o čem jsme ještě nemluvili, a to je vlastně cirkadiánní rytmus našeho těla a našeho hormonálního a imunitního a nervového systému. Protože cirkadiánní rytmus, to je takový ten rytmus 24-hodinový, který je pevně spjatý s tím, jak se otáčí naše planeta Země kolem vlastní osy. A tím pádem je pevně spjatý se světlem a s tmou. A my ve světě, ve kterém teď žijeme, tak tento rytmus světla a tmy máme poměrně dost narušený.
0: Nedodržujeme ho, neřídíme se jim.
1: Nedodržujeme, jsme hodně zavření uvnitř, nemáme přes den takovou intenzitu světla, jakou by naše tělo potřebovalo. A naopak zase, když už je venku tma, tak my si svítíme, koukáme do obrazovek. A tohle to vypadá, že je jeden z velkých a důležitých klíčů k tomu, aby jsme si právě tyto obtíže a hlavně se spánkem, aby jsme ten spánek zase vyladili. Takže takový zase návrat zpátky k přírodě, k těm přirozeným cyklům, k tomu rytmu, který je nám vlastně přirozený.
0: Říká paní doktorka Zuzana Fedáková.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: S Šarmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O insulinové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou a v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Paní doktorka Zuzana Fedáková, endokrinoložka, diabetoložka, je hostem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvíme o stresovém hormonu, ale také o štítné žláze. Budeme mluvit, ale přišel dotaz od paní Petry, která se ptá, jestli má smysl koupit si test kortizolu z lékárny nebo na internetu, že existují, slyšela, nějaké domácí sady. Je to pravda?
1: Existují, je to test ze slin. My testy ze slin také používáme v rámci diagnostiky onemocnění týkajících se kortizolu, ale pro to domácí použití je to vždycky s velkou rezervou a otazníkem, jednak to vyhodnocení a jednak to samotné provedení. Takže pokud máte podezření, že se něco děje v rámci kortizolu, spíš bych doporučila obrátit se na praktického lékaře, který už vás dokáže nasměrovat, doporučit, než si nějakou diagnostiku provádět doma.
0: Provádět doma. Je pravda, že kortizol souvisí také s praskáním žilek v očích, že kdo ho má zvýšený, že oční lékař pak může říct, tak to je ten kortizol, proto vám to v noci, kdy je zvýšený, prasklo v tom oku.
1: Já jsem se s tím popravdě nesetkala. Obecně je horší kvalita žilek v celém těle, takže ano, může být i v očích, ale my to nejčastěji vídáme spíš už u těch onemocnění, jak jsem o tom hovořila, na kůži.
0: Mm-hmm. Může kortizol ovlivnit chuť na sladké? To už je další z písemných dotazů. Pan Petr se ptá, kortizol a chuť na sladké?
1: Může zase v rámci celkové stresové reakce. My jednak tím, když jsme nevyspalí kvůli stresu, tak už tím tíhneme k větší chuti na sladké. A také samozřejmě kortizol jako takový v té stresové situaci, tak cukr je velmi rychlý zdroj energie, takže ano, fyziologicky, tak jak to tělo bylo navrženo, tak v těch stresových situacích je cukr nejrychlejší zdroj energie. A takhle je to vlastně všechno propojené.
0: Překrývá se to nějak, tato problematika, i s funkcí štítné žlázy?
1: Může se překrývat, samozřejmě je to taky hormonální systém, funguje, zase má i trošičku jiné úkoly v našem těle. Štítná žláza je takový plyn a brzda, bych řekla, protože určuje, jak rychle naše tělo, náš metabolismus funguje, jaká je naše teplota organismu, kdežto kortizol, to je opravdu takový ten stresový hormon.
0: Mm-hmm. Takže ale lidé, kteří přijdou k vám na endokrinologii a řeknou, tak mám problém s kortizolem, tak doporučíte jim nějaký komplexní balíček anebo jenom úpravy toho režimu, který se nebudou týkat třeba té štítné žlázy?
1: Ono se to vzájemně ovlivňuje v rámci těch onemocnění, protože pokud je nějaký problém v tom řídícím centru v mozku, tak samozřejmě tam potom nejčastější problémy jsou buď to v rámci nádorových onemocnění, většinou nezhoubných, a nebo pooperačně, tak tam mohou být ovlivněné různé ty hormonální systémy a my musíme vždycky vyšetřit a vyloučit, že je, pokud je problém v jednom tom systému, takže není ani v těch ostatních, a nebo takové pak ovlivnění je v rámci autoimunitních onemocnění, kdy onemocnění nadledvinek, to nejčastější, kdy je nedostatek kortizolu, je autoimunitní, ta Addisonova nemoc, a zároveň autoimunitní nejčastější onemocnění je i štítné žlázy, ta Hashimoto se často taky říká. Tak a my víme, že autoimunitní onemocnění mají tendenci se tak jako víc združovat, že když je v těle jedno autoimunitní onemocnění, tak se může přidat další. Takže my na to i myslíme u lidí, kteří mají jedno nebo druhé z těchto autoimunitních onemocnění, tak častěji si i vyšetřujeme a vylučujeme to další.
0: Co by lidé doma rozhodně neměli sami dělat? Je něco takového, nasadit si jod, hormony nebo různé přípravky pro podporu bez vyšetření? Děje se to určitě, protože internet to je studnice moudrosti, tak já myslím, že lidé, kteří k vám chodí, tak také sypou některé rady z rukávu. Neděje se to?
1: Děje. Někteří lidé si sami nasazují doplňky stravy se sušenou štítnou žlázou. Já bych tady na to upozornila, že bych to šmahem nedělala, protože doplňky stravy se sušenou štítnou žlázou obsahují hormony štítné žlázy a nemusí to být vždycky ku prospěchu, tak na to bych ráda upozornila. A pak si nejsem jistá, jsou různé doplňky stravy, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe, k ní se možná ještě
0: pojďte hned,
1: můžeme
0: klidně.
1: Rovnou. Doplňky stravy, my často máme tendenci hledat hledat to řešení v nějaké tabletce, protože nebo hledat to řešení
0: je to nejjednodušší.
1: Jednoduchý. A to ta tabletka může být, takže ano, samozřejmě hořčík nás může podpořit v rámci toho, jak naše nervová soustava potřebuje nebo jede na plný výkon, tak ten hořčík můžeme ho víc spotřebovávat, takže to je jeden z doplňků stravy, který třeba má smysl, ale potom jsou takové různé bylinky, adaptogeny. Ano, může nás to podpořit, ale není to většinou to hlavní, co nám pomůže ten dlouhodobý stres a zátěž zvládnout, ale to je opravdu ta úprava toho, jakým způsobem žijeme.
0: My o tom detailně budeme mluvit určitě ještě po písničce.

0: Za 2 minuty bude 11:45, je před námi poslední dnešní vstup radioporadny, kde jsme se zaměřili na stresový hormon kortizol s paní doktorkou Zuzanou Fedákovou. A paní Lenka píše, že už jsme mluvili o hořčíku, ale jak je to s adaptogeny? Skutečně pomáhají snižovat stresový hormon v těle?
1: Je to zase doplněk stravy za mě a já prostě jsem pro, aby první věc, kterou pro sebe uděláme, pokud jsme unavení, jsme v neustálém stresu a špatně spíme a není zatím nějaké onemocnění, vždycky je dobré, pokud toto trvá delší dobu, konzultovat praktického lékaře a vyloučit takové ty příčiny nemoci, které zatím mohou být, ať už hormonální, ale i jiné. Tak já jsem vždycky za to sednout si a zrevidovat si, jak vlastně žiju, co dělám pro svoje tělo, co by mu vyhovovalo, v čem by bylo spokojenější, jak jdu naproti tomu cirkadiánnímu 24-hodinovému rytmu, tomu rytmu světlo, tma, spánek, bdění, co jím, jestli jim dostatečně výživnou stravu, jestli nejím příliš ultraprůmyslově zpracovaných potravin a tak dále, jestli se dostatečně hýbu. Takže a většinou tohle to spíš člověk přeskočí a hledá různé doplňky stravy a nějaké zlepšovače a uklidňovače, ale to není to nejzákladnější a nejdůležitější.
0: Takže co ideálně dělat? Hodně se hýbat, omezit kávu například. Ta káva asi nebude úplně ideální od určitého věku, že bude podporovat ty hormony v těle, tu tvorbu.
1: Přesně tak. A to záleží, s čím tu kávu pijeme. Důležité je si uvědomit, pokud pijeme 6 kafí denně proto, aby jsme se nabudili a všechno to teda zvládli a vydrželi, tak to není ideální káva. Ale pokud si dáme 1-2 kávy za den v rámci své klidné chvilky, uvolnění a odpočinku, tak to vlastně může být docela prospěšné. A je důležité u kávy si uvědomit, že ten kofein z ní působí několik hodin. Takže po té 4. hodině, když chceme mít potom nerušený spánek a to usínání, tak je dobré si ji odepřít.
0: Od určitého věku to možná poznáme, že se to snižuje, ta tolerance a to tělo nám zkrátka ten spánek po té kávě neumožní. Takže poslouchat tělo, to asi platí stále?
1: Platí. My na něj často zapomínáme. I v rámci toho stravování někdy se odbýváme, jíme rychle, nedáme si dostatek času, aby jsme si jídlo vychutnali. To může být taky taková chvilka uklidnění, zrelaxování, protože když si někdy uvědomíte na konci dne, když se na sebe navnímáte, jak jste pořád stažený, máte nahoře ramena za tuhle trapézy a takhle trávíte celý den, tak i krátká chvilka, párkrát za den takového dlouhého výdechu, uvolnění, relaxace,
0: je
1: ramena
0: nápomocné.
1: Dolů. Je velmi, velmi nápomocné, i když se to zdá jako úplný detail, tak to dělá hodně moc. A zároveň ještě k tomu rytmu světlo-tma, tak tam, a co je zase možná opomíjené, ale přitom velmi důležité, je ráno. Jak vlastně ráno začnu ten den, jak si naladím všechny ty působky v těle.
0: Jak ho začít ideálně? Protože četla jsem, slyšela jsem tady, že kdo má vysoký kortizol, tak ráno vůbec nemá hlad, protože je tak nabuzený, že vlastně nic nepotřebuje a jede.
1: To nevím, to jsem nikdy neřešila, to jsem neslyšela, ale já jsem spíš směřovala k tomu, že je dobré ráno vyjít ven, udělat si chvilku venku, 5-10 minut strávit na tom širokospektrálním slunečním světle, aby jsme dali tělu signál, že je teda ráno, aby do očí padlo to světlo a do mozku přišel signál, aby se všechny ty melatoniny, kortizoly a tak dále se řadily tím správným směrem. A takže už ráno vlastně začíná náš klidný a dobrý spánek. Pak je dobré si hlídat, když mám nějaký pauzičky nebo jdu někam na oběd z práce, tak abych strávila chviličku venku. A večer zase naopak se sklidňovat, stmavovat ty naše bílé světla. Někdo si pořizuje červené žárovky nebo červené brýle. Tak určitě tohle všechno, pokud máte problémy se spánkem a není zatím žádné onemocnění, tak tohle všechno má smysl.
0: Šla byste ven pomoct. I v tomto počasí ráno?
1: Nevím, spíš asi ne.
0: Ale přes okno to světlo pořád působí, i když
1: je
0: ho méně.
1: To okno ideálně otevřít.
0: Otevřeme okno, doporučuje Zuzana Fedáková, endokrinoložka, diabetoložka, tak děkujeme za všechny tipy a budeme se těšit tady u nás ve studiu zase někdy naschledanou.
1: Já také děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za 5 minut bude 12 hodin, Habaději za chvíli vystřídají písničky a zítra se můžete těšit, připomínáme, na setkání v kavárně. Pavla Řehořková bude mluvit o estetické medicíně a taky o ženách jako bohyních. A pak u nás budou i balonáři David Línek a Jiří Hembala, takže pokud byste měli chuť, můžete přijít a strávit dopoledne v rozhlasové kavárně. Teď ale závěr čtvrtečního Habaději ještě a navážeme na povídání s paní doktorkou Zuzanou Fedákovou o kvalitním spánku, jednou babskou radou Jarky Vykoupilové.
1: Babské rady.
2: Večerní rituály před spaním mají velký vliv na kvalitu odpočinku i celkovou psychickou pohodu. Pravidelné večerní návyky pomáhají tělu i mysli postupně zpomalit a připravit se na noční regeneraci. Mezi nejúčinnější rituály patří omezení sledování obrazovek alespoň půl hodiny před spaním. Modré světlo z telefonů a počítačů totiž narušuje tvorbu melatoninu, hormonu důležitého pro usínání. Místo toho může pomoci čtení knihy, poslech klidné hudby nebo teplý bylinkový čaj. Oblíbená jsou také krátká dechová cvičení nebo meditace, které uvolní napětí po náročném dni. Nezapomeňte dobře vyvětrat ložnici, mít v ní jen tlumené světlo a dodržet pravidelný čas usínání. K jednoduché očistě vzduchu v místnosti, kde spíte, přispěje i miska s jedlou sodou, kterou vložíte pod postel nebo pod noční stolek. Pohltí přebytečnou vlhkost nejen vzduchu, ale třeba i matrací.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
1: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
0: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.

0: Je 12 hodin. Český rozhlas Hrad. Broumov vylepšuje kamerový systém. V Hradci Králové pokračuje festival Rock for People. Čeští fotbalisté nastoupí na úvod mistrovství světa proti Jižní Koreji a dnes jsou na většině území kraje přehánky. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Broumov rozšiřuje kamerový systém v městských ulicích. Za 2 miliony korun vylepší přenosové sítě a přibydou i 4 přenosné kamery, říká nezávislý starosta města Arnold Vodochodský.
1: Mobilní kamery nám dají větší flexibilitu. Budeme je moci dočasně umisťovat na místa, kde se opakovaně objevují problémy, například s vandalismem, nelegálním odkládáním odpadu nebo narušováním veřejného pořádku. Městská policie tak bude moci rychleji reagovat na aktuální.

0: dopravou zatíženějšímu vnějšímu silničnímu okruhu.
1: Na festivalu dnes večer vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního roku. Z českých interpretů pak rapeři James Cole a Idea, kteří letos získali dvě ceny Anděl. Zakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová se ohradila proti jmenování nové správní rady instituce. V prohlášení uvedla, že k němu došlo bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami.
2: Odstupuji od naší dohody.
3: Právě těmito slovy někdejší první dáma přesně před týdnem roztočila kolotoč spekulací, co bude s knihovnou dál. V nejnovějším vyjádření uvádí, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Reagovala tak na oznámení Davida Duška, který jako jediný zbývající člen původní správní rady v těchto dnech doplnil vedení knihovny.
4: Postup, který jsme realizovali a který jsem dokonce historicky paní Havlové před její rezignací navrhoval, že je zcela legálně správně.
3: Novými členy správní rady se staly například egyptolog a senátor Miroslav Bárta nebo hudebník Michael Kocáb.
5: Zatím jsem jenom přijal tu funkci a když uvidím, že jako můžu něčem pomoct, tak to udělám. No.
3: Radiožurnálu řekl, že chce přispět k uklidnění situaci kolem knihovny. Michaela Betešková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté v noci na zítřek vstoupí do mistrovství světa. V mexické Guadalajaře je čekají Jihokorejci. Hrát budou na stadionu pro necelých 50 tisíc diváků. Dorazit by mělo mezi 3 a 6 tisíci českých fanoušků. A na jejich počet je zvědavý i kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí.
6: Sami jsme v očekávání, nedokážeme si to ještě úplně představit. Budeme rádi za každého člověka, který nás přijde podpořit a moc si toho vážíme, ale vážíme si té podpory v Česku, vnímáme ji.
1: Utkání začne ve 4 hodiny ráno českého času. Počasí. Dnes nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území kraje přeháňky, místy i bouřky. Večer pak ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11, vítr fouká mírný západní až severozápadní, v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí a večer zeslábne. A biozátěž je na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hořicích pokračuje rekonstrukce ulice Pod Lipou. Oprava další její části skončí za týden. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Čtvrteční den s datem 11. června se nám přehoupl do druhé poloviny. Máme 4,5 minuty po 12. hodině, takže na řadu přicházejí písničky od srdce. Můžete dát vědět, na co se chystáte, třeba na nějakou pěknou víkendovou akci, kam byste nás pozvali. Případně můžeme nechat zahrát příjemný vzkaz s písničkou nějakým oslavencům. V kalendáři je dnes Bruno a také Barnabáš, ale Petr Jungmann všechna významná výročí pro ten dnešní den za chvíli také připomene a pak už se do těch vašich pozdravů budeme moci pustit. Dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Dobrý den, máme čtvrtek 11. června. Svátek má snědý opálený brunet. To je význam staroněmeckého jména Bruno. Tady je Petr Jungmann. Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan byl založen v Praze v Podskalí před 155 lety v roce 1871. Těmi plavci byli míněni ti, kteří plavili po řece dřevo, dále ledaři, plavčíci a všichni, co měli s řekou něco společného. Spolek existuje stále, jen to dřevo se už po Vltavě neplaví. Národní divadlo v Praze bylo poprvé provizorně otevřeno na počest návštěvy korunního prince Rudolfa před 145 lety v roce 1881. Na programu byla Smetanova libuše. O dva měsíce později zlatá kaplička vyhořela. Fotbalový klub Viktoria Plzeň byl založen před 115 lety v roce 1911. Barvy jednoho z nejlepších českých klubů jsou stále stejné, modrá a červená. Viktorka za posledních 15 let získala 6 mistrovských titulů. Společnost Fotochema, vyrábějící fotopotřeby pod značkou FOMA, byla založena v Hradci Králové před 105 lety, v roce 1921. Dnes je to FOMA Bohemia. Pachatel v Americe nejkrvavějšího teroristického útoku do 11. září v Oklahoma City v dubnu 1995, Timothy McVeigh, byl popraven před 25 lety v roce 2001. Vrah 168 lidí byl popraven smrtící injekcí. A kulatých 20 má naše sportovní hvězda, olympijský vítěz, rychlobruslař Metoděj Jílek. Já přeju pěkný den. Medicine man.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je spolu s námi pan Jiří, kterého vítám v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka z Vrtrůk. Zdravím všechny posluchače a vás do rádia. A písnička letí panu Jirkovi Kopeckému do Lipiny a všem posluchačům a zvu vás tenhle víkend na Kmochův Kolín, do Kolína.
1: Kmochův Kolín, máte zase horší signál, pane Jiří, nevím, nějaké rušení tam máte, jestli stojíte hůře, ale bylo rozumět, že zvete do Kolína a přátelům rádi zahrajeme písničku. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

Telefonní kontakt do studia Českého rozhlasu Hradec Králové už zazněl. Teď ještě ty písemné varianty studio.hradec@rozhlas.cz. To je naše mailová adresa. Kliknout můžete i na webové stránky hradec.rozhlas.cz. Tam je písničkový formulář. A do třetice, kdo není na internetu a nechce telefonovat, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104, přičemž do té zprávy je nutné napsat jako první velkými tiskacími písmeny slovo Hradec. No a už se dívám mezi ty písemné pozdravy a píše nám paní Milena. Hezký den všem do rozhlasu, taky posluchačům. Dnes je významný den pro Vlastu Hudcovou, taky chceme popřát k narozeninám. Hlavně zdraví a vše, co k tomu patří. A se ti splní vše, co si přeješ. Máme tě rádi. Všichni zdravíme a těšíme se, až přijedete.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hrajeme vám pro radost Českého rozhlasu Hradec Králové ve čtvrtek 11. června. Pan František už je s námi a chce spolu s námi i potěšit. Pane Františku, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, paní Pavlo. Já bych chtěl poslat písničku paní Nadě do Jičína, protože mě před chvilkou psala, jak se mám. Po delší době, tak bych si chtěla sdělit, že se mám dobře takhle přes ty rozhlasové zvony. A takže ji chci teda potěšit takhle tou písničkou a samozřejmě chci potěšit i ty všechny fotbalové fanoušky a chtěl bych nechat zahrát tomu těm našim fotbalistům, kteří to ve 4 ráno zítra zkusí proti ty Jižní Koreji, tuším, že
0: hrajeme. Budete vstávat ve 4 ráno?
1: Budu vstávat.
0: Vy jste skřivánek, no. Takže vám to nedělá problémy.
1: Nedělá a doufám, že ten pán v letech na ty lavičce národního týmu nějakou kulišárnu zase vymyslí,
0: No, ať to všichni slyší, jak se těšíte a hlavně, jak se máte dobře, to je dobře, že dáváte vědět, pane Františku. No, vybrali jsme písničku od Marie Rotrové a shodli jsme se na tom, že oba dva tam slyšíme úplně něco jiného, než Marie Rotrová zpívá, veďte. Já nebudu říkat, co tam slyšíme, ale neslyšíme nohatá. Zkrátka neslyšíme nohatá, máme tam jiné písmenko. Možná to tak mají mnozí další, tak jdeme si zaspívat a děkujeme za zavolání. Krásné dny,
1: nashledanou. Děkuji taky, paní Pavlo, nashledanou.

A opět nahlížíme mezi písemné pozdravy a paní Jaroslava by ráda poděčila kamarádku Zdenu Čermákovou, která právě dnes slaví narozeniny. Takže zdraví kamarádku Zdenku, ale také Bruny, všechno nejlepší k jmeninám přeje a zkrátka všem, kteří jsou s Českým rozhlasem Hradec Králové.

Tak jsme si ukořenili písničky U srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě jste poznali úryvek z Prodané nevěsty, co by duet v podání Valdemara Matuška a Karla Gotta. Mnozí jste reagovali, že máte rádi i tu vážnou hudbu Varhany a dnešní soutěž vás zaujala. A paní Líba ještě reaguje, protože bych chtěla upřesnit, paní Líba typovala v naší soutěži, že by se na koncertu v katedrále svatého Víta mohl podílet chlapec z Hostinného. Zmiňuji záměrně chlapec, protože ona doplňuje informace o Vojtěchu Janu Valešovi, kterému je teprve 13 let. Hraje na varhany a zpívá, takže posílá jako zajímavost, jakého úžasného východočecha tady máme, že je to skvost a génius v Hostinném, kromě biatlonistky Terezy Voborníkové. Tak děkujeme za tu zmínku, určitě zdravíme rádi do Hostinného. Další písnička už pro dalšího oslavence. Zahrajte prosím pěknou písničku Jaroslavu Kaplanovi k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

0: Vím.
1: Paní Lenka také dává vědět, že je s námi, ať zahrajeme všem, kteří teď v tom počasí odpočívají a jsou v té vodorovné poloze nějakou příjemnou melodii. Snad, paní Lenko, nejen vás potěší skladba od Věry Špinarové. Dívám se na mapu Českého hydrometeorologického ústavu a v tuto chvíli prší téměř všude. Teploty nám výrazně klesly, takže Vyčíně 15 stupňů, Hradec 16, Trychnov 15, Náchod 13 a v Trutnově 14. Tak vám, kteří odpočíváte, tak ať se příjemně odpočívá.

0: 12 hodin 42 minut. Před chvílí jsem zmiňovala, že v Královéhradeckém kraji nám prší, no a na to konto volá paní Marta, že u nich na Moravě svítí slunce. Paní Marto, krásné odpoledne. Tak kolik tam máte stupňů? Kolik máte stupňů na sluníčku dneska?
1: Na sluníčko hřeje, máme bundu takovou, jako ne, takovou větrovou, ale je mi fajně. Včera jsem byla méně oblečená, jenom v halence, sice s dlouhým rukavem, a každý na mě hleděl, že zmrznu. Já říkám, ne, jede mašinka tam, ta jede zpátky, pak zase jede autobus.
0: Jen tak vás tak něco nezastaví, zkrátka. Teď se sluncem zdádek, koho chcete pozdravit skrze vysílání?
1: No a pozdravím vás, moderátoři, všechny oslavence i do Hradce Královej okolí. A tady u nás bydleli Dvořákovi, rodina Dvořáková bydlí v Jaroměři, tak je za strašně pozdravují, bydleli tady pod náma, takže tam se odstěhovali na chalupku, oni tam na chalupku a jezdili, no ale potom už byli důchodci, no tak tam šli.
0: Tak se zabydleli a jsou z nich východočeši, tak dobře.
1: No říkají, říkám, to já říkám, no asi nikdy, protože já furt rajdu nejvíce Pavlo na horách.
0: Tak vy jste všude zdejší, nejvíce, řekla bych paní Marto, to je dobře.
1: Nejvíce ty hory a moje rodné město, to je Krnov, tak tam jedu za Braškou, za jeho manželkou, prostě za svojíma rodákama, s kterýma
0: pozdravujte šťastnou cestu a krásné dny.
1: Taky děkuji.
0: Opatrujte se, na shledanou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že středomořská kuchyně je nejenom lehká, ale také pestrá ve vůních, chutích a barvách na talíři. A přesvědčit se o tom můžeme už tuto sobotu, kdy si připravíme zapékaná kuřecí prsa se zeleninou a olivami. A podávat je budeme s čerstvou bagetou.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Blíží se nám 13. hodina, venku stále prší. Vodáci možná doufají, že koryta řek i těch východočeských se alespoň trošku zaplní a zahrádkáři o nich ani nemluví. Vody v krajině ubývá i v našem Královéhradeckém kraji a současný déšť problém s ubývající podzemní vodou nevyřeší. Co tedy podniká kraj, aby nebyly obce, jak se říká, na suchu? Jaké projekty podporuje? Potrubí nebo mokřady a tůně? O tom všem si dnes budu povídat s radním Královéhradeckého kraje zodpovědným za životní prostředí a zemědělství Rostislavem Jirešem, zvoleným za SPD v 17 hodin a 30 minut v pořadu O čem se mluví. Takže pro tuto chvíli se ještě neloučím, ale určitě zvu k našim dalším pořadům. Budeme rádi, když si Český rozhlas Hradec Králové necháte dál naladěný. Po zprávách s vámi bude Alex Minářová, která si pozvala do studia Ester Geislerovou. Dobrý poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Trutnovská nemocnice navyšuje počty klinických logopedek. Obec Val v Orlických horách by mohla mít lepší mobilní signál. Experti úřadu vlády se dnes sejdou se svou vedoucí a dnes na většině území kraje prší. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Nemocnice v Trutnově přijala nové klinické logopedky. Aktuálně teď v nemocnici pracují tři a působí na všech odděleních. Pomáhají pacientům po mozkových příhodách, úrazech nebo jiných onemocněních. Včasná pomoc u dětí i dospělých výrazně ovlivňuje jejich sociální uplatnění i budoucnost, potvrzuje mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová.
4: Zaznamenáváme velké úspěchy například u pacientů po mozkových mrtvicích nebo s demencí. Nově pro ně v Trutnovské nemocnici otevíráme i skupinové terapie, které těmto lidem pomáhají i se sociálním kontaktem.
2: Společnost T-Mobile připravuje výstavbu nové stanice mobilního signálu v obci Val v Orlických horách. Projekt je součástí programu na pokrytí tzv. Bílých míst, tedy oblastí se slabým nebo žádným mobilním signálem. Operátor teď jedná s vlastníky pozemků a úřady. Kdyby mohla být stanice uvedena do provozu, zatím jasné není.
5: Orlické hory patří podle operátora k technicky náročným oblastem pro budování mobilní sítě. Důvodem je členitý terén, rozsáhlé lesy i menší počet obyvatel. Právě proto se kvalita signálu v jednotlivých částech hor výrazně

0: nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
1: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
0: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odborníci by se na ministerstva měli přesunout od 1. července. Cyklističtí nadšenci z Česka dnes vyráží na benefiční jízdu po Nepálu. Vydají se na trasu přes sedlo ve výšce 5,5 tisíc metrů nad mořem. V plánu mají vybrat peníze na podporu místních škol. Zároveň tam spolu se studenty stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně postaví dětské hřiště.
2: Počasí.
0: Venku je dnes proměnlivá, převážně velká oblačnost a na většině území kraje přehánky, místy i bouřky. Večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 8 až 11, vítr fouká mírný západní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut na křižovatce Kočárovy třídy a Střelecké. Buďte tam opatrní. A v Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa je značená, vede okolními komunikacemi. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
4: Děkuju, dobrý den, potvrzuji, jsem tady, ano.
2: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, které fotil v Japonsku, které mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromný a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely tady ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře japonsky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamenat, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie sdílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát, takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem, takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, které jsme se tam jako dotkli.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale táty, maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, prostě to nějak slyšel a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takovej to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, já jsem prostě malý děti, chodila jsem na avu, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně, vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže, takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: no, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie s dílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno v roce 2017-18 jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty jako nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla bla bla, a lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli, a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takový jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka, a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kdyby nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano, a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i v nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a je o, bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, který se k ní vážou, a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No, je to tak, že vlastně já jsem, mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží, nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích, Jatka 78, a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí,
1: že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá, a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za mnou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie s dílením. Vy jste nakousla to velmi ožahavé téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky. Probíráme vlastně poslední část terapie s dělením Reset. Jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou. Vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online. A až 40% vlastně LGBTQ plus lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podporných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začali nás z nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Stále listujem. Přesně. Ten tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. Řekne ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Hmm. Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou, tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná, ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluji Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluji třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debutu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála různých jakoby inscenacích a mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu a oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama a já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila a hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Hmm. Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkého. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby taky jako produkční film s Finskem a kdy ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si stoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct, ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně. My jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chovají, jak mluvějí, jak uždibují pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří v tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakýho jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěl jsem říct obživování, protože si teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká. První pomoci.
0: První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvý v životě. Asi měl dobré, prostě bylo to perfektní, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam
1: prostě,
0: až sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ve svobodných dvorech u Hradce Králové platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích. Čeští fotbalisté zahájí mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou a v noci čekáme ojedinělé přehánky. Zprávy má a dobré odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. V Hradci Králové dnes začala platit vyhláška rozšiřující zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zóny zákazu schválili v květnu zastupitelé. Vyhláška dává strážníkům možnost uživatele alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat.
2: Návrh vznikl na základě podnětů Komise místní samosprávy, obyvatel i zkušeností městské policie. Problémy ve čtvrti spojené s pitím alkoholu na veřejnosti podle radnice vyplývají i z velké koncentrace ubytoven ve svobodných dvorech. Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti aktuálně platí na 47 místech ve městě. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Rudník požádal o stavební povolení na vybudování první části cyklostezky do Mladých Buků. Ta bude součástí cyklotrasy číslo 22 směrem na Trutnov. Celkové náklady na propojení těchto dvou obcí jsou 46 milionů korun. Podle nezávislého starosty Rudníku Pavla Steklého se teď chodci i cyklisté pohybují po velmi frekventované silnici. Přestože první úsek není dlouhý, náklady budou kvůli složitému terénu vysoké.
3: 1,2 km, 24 milionů. Jsou tam nějaké propustky, gabionové prvky, takže určitě to nebude nic jednoduchého.
1: Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.

0: Do mistrovství světa. Na stadionu v mexické Guadalajaře je čeká zápas proti Jižní Koreji. Reprezentační kouč Miroslav Koubek popsal, jak se před dosavadním vrcholem své trenérské kariéry cítí.
1: Takové to zdravé napětí a koncentrace stoupá den ode dne příjezdem do Mexika. Určitě teď je ta situace v tom vyšším bodě, abych tak řekl. Jo. Dallasu ještě ne, teď už cítíme, že se to blíží a těšíme se na to.
2: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přeháňky, do rána lokálně mlhy. Teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno nejprve zmenšená oblačnost, dopoledne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor, dejte v Hradci Králové u Oby. Na Labském mostě komplikuje provoz nehoda 3 osobních aut. Na místě je policie. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Malý dům nad skálou, písnička Věry Martinové, kterou otevřeme toto dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 11. června, čtvrtek. Karel Sladký vás zdraví, hezký den, pěkné odpoledne přejeme. Pak zaspívá třeba Jiří Schillinger, Kristýnu nabídneme, Madonu, Brontosaury, Naďu Urbánkovou, Závidím nebo Báru Basikovou. Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme také na internetu hradec.rozhlas.cz, kam přidáváme průběžně zprávy z celého Královéhradeckého kraje. Jsme také online, zdravíme přes vaše digitální rádia, přes chytré telefony, že těch možností dnes je, tak hlavně by byl poslech dobrý, věříme, že je. A my k tomu poslechu nabídneme i informace. Třeba v této hodině se vypravíme do Borohrádku, městská sportoviště tam dnes obsadili seniori, město na Rychnovsku už po 9. hostí krajské sportovní hry seniorů. Jak vypadají další informace k této tradiční akci, přidá přímo z místa náš reportér. Jaký je v letní sezóně zájem o Třebechovické muzeum Betlému a co říkají návštěvníci z celé republiky na nejnovější neobvyklou výstavu? Zeptám se ředitelky muzea Petry Jánové. A také v této hodině zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař, protože ani ten nelení. Příjemné odpoledne v naší společnosti, hezký poslech ve čtvrtek 11. června. Čím otevřeme, jsem za malou chvíli prozradil, tak jdeme na to. Malý dům nad skálou a Věra Martinová pro vás.

ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá.

Na redakčním stole už se nám scházejí pozvánky na víkend a je to velmi pestré. A tak víme, že třeba Sbor dobrovolných hasičů Chábory připravuje už 45. ročník přespolního běhu areálem Zdraví Chábory. Konec se bude tuto neděli. Prezentace účastníků bude ráno od 8 hodin do 9 hodin 30 minut přímo v areálu Zdraví. Závod je také součástí 38. ročníku Velké ceny východních Čech v Bězích. Každý účastník získá diplom a věcnou cenu podle vlastního výběru a vydaná startovní čísla budou navíc losována v tombole o dalších 15 zhodnotných věcných cen. Součástí nedělní akce bude také náborový běh pro všechny generace od 4 do 92 let pod názvem Buď fit. Pokud chcete také být, potom zveme, stejně jako Sbor dobrovolných hasičů Chábory, 45. ročník přespolního běhu areálem Zdraví už tuto neděli 14. června. Prezentace účastníků ráno od 8 hodin do 9 hodin 30 minut. My už ale za chvíli na Rychnovsko, na sportovní hry seniorů, které bedlivě sleduje náš reportér. Informace nabídne v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové za 3 minuty. Pěkné čtvrteční odpoledne přejeme.

0: Je 11. června, je čtvrtek, je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď na Rychnovsko. V Bororádku se tam dnes konají tradiční sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Letošní ročník je 12. a už po 9. hostí hry právě Borohrádek. Soutěžit přijeli jednotlivci, týmy měst, domovů pro seniory i nejrůznějších seniorských klubů z celého Královéhradeckého kraje. To si ani Český rozhlas Hradec Králové nemohl nechat ujít. Zápolení na místě sleduje náš reportér Jiří Hofman. Tak uslyšíme, jestli už zápolí. Dobrý den, Jirko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Sportovní část programu tady před několika minutami skončila a účastníci se teď přesouvají do místní sokolovny, kde bude pokračovat odpolední program. Už od rána se přitom v Borohrádku představilo 343 seniorů z celého Královéhradeckého kraje a pořadatelé tak znovu téměř naplnili maximální kapacitu celé akce. Atmosféra byla po celý den velmi přátelská, nechybělo vzájemné povzbuzování ani zdravé soupeření a letošní motto her rozhodující není věk ani výkon, ale radost z pohybu. Tady bylo opravdu znát na každém kroku.
0: A je to slyšet i z tvého hlasu. A v jakých disciplínách seniori během dne soutěží?
1: Tak výběr byl opravdu široký. Vedle tradičního běhu na 200 metrů, stolního tenisu nebo petánk si mohli vyzkoušet také šipky, střelbu ze vzduchovky, disc golf, hod rybářským prutem na dálku a přesnost, nebo střelbu na florbalovou branku. Největší zájem byl letos o ruské kuželky, kam se přihlásilo 295 soutěžících a právě střelbu na florbalovou branku, kterou si vyzkoušelo 287 seniorů. A nejstaršímu účastníkovi letošních her je 89 let a zapojil se hned do několika disciplín.
0: A Jirko, připravili pořadatelé letos v Borohrádku nějakou novinku?
1: Ano, v kolektivních soutěžích letos nahradil tradiční flaškovanou nový člunkový běh družstev s pěnovým míčkem na raketě. Do této disciplíny se přihlásilo 12 tříčlenných družstev. Jinak ale organizátoři zachovali většinu oblíbených disciplín, na které jsou seniori z předchozích ročníků zvyklí. Ostatně všechna družstva, která letos do Borohrádku přijela, už mají se sportovními hrami zkušenosti z minulých let.
0: Co účastníky čeká ještě v závěru dnešního čtvrtečního dne?
1: Tak program teď pokračuje živou hudbou, následovat bude tombola a vystoupení mažoretek. Vyvrcholením celého dne pak bude po 4. hodině slavnostní vyhlášení výsledků. Nejlepší sportovci si odvezou medaile a poháry, ale jak mi dnes řada účastníků říkala, důležitější než samotné výsledky je pro ně možnost setkat se s přáteli z celého kraje a strávit den aktivně mezi lidmi.
0: Tak to jsou dnešní krajské sportovní hry seniorů, které se konají v Borohrádku na tamním městském sportovišti. Aktuální informace nabídl reportér Jiří Hofman. Děkujeme za to a hezké odpoledne.
1: Hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Teď je tady Kristýna, její píseň Stonka, také Madonu nabídneme. Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme příjemné odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Vzhůru k výškám se vypravíme s hosty dalšího pátečního habaděje. Po 10. hodině si o cestě za krásou a úspěchem budu povídat s Petrou Řehořkovou, zakladatelkou estetické medicíny u nás, psycholožkou, herečkou a také hrdinkou knihy Obyčejná bohyně. Po 11. hodině pak to budou mistři balonového létání David Línek a Jiří Hembal. Jejich akce 80 balónů nad Hradcem Králové se v loňském roce stala událostí roku a byla největší balónovou fiestou ve střední Evropě.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Když prší, můžete se ukrýt třeba do příjemných prostor Třebechovického muzea Betlému, kam teď zdravím ředitelku Petru Jáhnovou. Hezké odpoledne, paní ředitelko.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Jaký je zájem v letní sezóně právě o Třebechovické muzeum Betlému, protože u vás ta hlavní sezona už také začala?
1: Ano, tak Třebechovické muzeum Betlému není cílem jenom o vánočních svátcích, ale zároveň k nám jezdí turisté i vlastně v létě během dovolených, vlastně celoročně.
0: Možná právě v létě to má ještě jinou atmosféru. Co myslíte? Nebo co je tím důvodem?
1: Vzhledem k té velké síti cyklostezek, která se tady vlastně kolem nás proplétá, tak si myslím, že jsme právě díky tomu jedním z turistických cílů právě pro cyklisty.
0: A přemýšlím, jestli je větší zájem tedy v té letní sezóně nebo právě přes zimu?
1: Tak samozřejmě, ta zima je pro nás tou hlavní sezónou. Betlémy jsou určitě největším lákadlem o Vánocích.
0: Ale mnozí se zastaví, jak jste říkala, jdou třeba po té cyklostezce, tak odstaví kolo, zajdou do Třebechovického muzea Betlému. A když teď zajdou, tak tam můžou vidět opravdu hit, mechanický háčkovaný Betlém. Tak to mi řekněte, co to je.
1: Tak úplně jsme se od těch Betlémů nedostali pryč, ale v současné době tady u nás probíhá výstava Nespěchám, na všechno si přijdu sám. A je to výstava Kamila Andrese, jeho takové celoživotní dílo. Pan Kamil je vlastně uznávaným restaurátorem, především restaurátorem mechanických betlémů, ale také betlémářem, řezbářem, fotografem, sběratelem a takovým technickým tvůrcem. Určitě jsem na něco už zapomněla, opravdu ta škála je hodně široká. A právě speciálně pro tuto výstavu byl teďka, nebo takovou raritou této výstavy je mechanický betlém, který je háčkovaný, který pan Kamil Andres vytvořil společně se svojí manželkou Jindrou. Paní Jindra háčkovala a pan Kamil uváděl figurky do pohybu.
0: No právě to spojení je velmi zajímavé. Háčkovaný a k tomu mechanický, no tak když se sejdou v rodině dva šikovní lidé a dejí to dohromady, takže skutečně je to funkční, tento mechanický betlém?
1: Je to funkční, ano. Můžu popsat, běhají tam ovečky, pán tam štípe dřevo, na rybníčku se pohybují kačenky, je tam i větrný mlýn, vodní mlýn, vykukuje tam z komína komíník, takže určitě přijďte obdivovat.
0: No, je to unikátní záležitost, mechanický háčkovaný betlém. Co dalšího teď můžeme vidět v Třebechovickém muzeu Betlém?
1: Tak my také trošku modernizujeme, takže jsme vlastně teďka ke stoletému výročí Josefa Probošta, tak jsme si říkali, čím to tak jako oslavit, toto velké jubileum, tak jsme Josefa Probošta oživili. To znamená, že jsme z dochované fotografie nechali udělat jeho digitální podobu a návštěvníci se s ním mohou setkat právě v expozici. Máme tam připraveny takové jakoby pět ukázek, kdy Probošt vlastně mluví o scénách, které najdete v Betlému. A chystáme, já doufám, že to stihneme ještě do té hlavní sezóny letní teďka, že bychom Josefa Probošta, jeho avatara, propojili s AI a návštěvníci by měli možnost si s ním sami popovídat a vlastně zeptat se ho na to, na co chtějí oni.
0: To jsou věci, vám řeknu. Teď už máte otevřeno i přes týden, můžeme k vám zajít kdykoliv.
1: Ano, my máme otevřeno celoročně, akorát pondělí, pokud to tady není svátek, tak to máme zavřeno jinak od 9 do 16.30 každý den.
0: Dnes také otevřeno, ředitelka Třebechovického muzea Betlému Petra Jáhnová nás pozvala a představila nejnovější hit mechanický háčkovaný Betlém. Děkujeme za to krásné pozvání a zdravíme do Třebechovic pod Orebem. Hezké odpoledne.
1: Také krásné odpoledne, děkuji.

0: Český rozhlas Hradec Králové, je s vámi čtvrteční dobré odpoledne. Karel Sladký vás zdraví 11. června. Nadě Hudbanková dospívala, za chvíli nabídneme souměrnou Báru Basikovou, Alphavil, Vzkaz vlávy, s ním tady bude Lucie Vondráčková, nebo želvu skupiny Olympic. Ale teď zjistíme, kde je náš reportér.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Tak asi víte, pokud nás posloucháte, jsme ve spojení s reportérkou Zuzanou Boučkovou, která je dnes v Jiráskových sadech, kde studenti střední školy vizuální tvorby připravují víkendovou akademii 2026. Jak připravují, uslyšíme. Prý je to tam velmi krásné. Hezké odpoledne, Zuzko, zdravím tě.
2: Pěkné odpoledne z Jiráskových sadů.
0: Jak to na místě vypadá, co všechno je tam teď k vidění?
2: Popravdě musím říct, že dosud jsem si myslela, že mě jen tak něco nepřekvapí, ale tohle tady je čistá energie a genialita. Procházím se tady přímo mezi studenty a učiteli v budově školy v Jiráskových sadech. Všude to voní čerstvými květinami, ale taky tiskovými barvami a lepidlem. Zdejší studenti tady tvoří naprosté divy. Floristé tu bojují s obřími konstrukcemi, tahají rostlinné materiály a skládají kompozice na plochách 3x3 metry. Velká díla umělecká to jsou. A designéři ukazovali mi své vizualizace, grafické manuály a animace pro reálné společnosti. Dělají věci pro prestižní soutěž Popeye Student Award podle zadání velkých firem. Navrhují stojany pro nejznámější české i zahraniční firemní značky. Vše vypadá a hlavně je absolutně profesionální.
0: To si myslím, jen tě slyším o tom mluvit. Takže žádná amatérská školní výstavka, ale regulérní designový festival. Podařilo se ti od studentů zjistit, jak takový obří projekt vůbec vzniká a co je na tom pro ně nejtěžší?
2: Tak přesně na to jsem se jich ptala. Mluvila jsem s budoucími mistry floristiky i designéry. Představ si, že nestačí mít jen nápad. Oni museli nejdřív vytvořit kompletní koncept, detailní model, myšlenkovou mapu a přesnou vizualizaci. U těch floristických instalací mě dostalo, že porota složená ze špičkových odborníků hodnotí nejen originalitu a kompozici, ale i techniku. Třeba jestli je to stabilní, čistě vypracované a jestli ty kytky mají dost vody a vydrží čerstvé celý víkend. A nesmí se poškodit ani kousek podlahy nebo stěny. Je to neskutečný psychický i fyzický tlak, ale ti studenti jsou neuvěřitelně zálení a usměvaví. A možná i kolem mě i slyšíte, jak tady pracují na těch svých dílech. Atmosféra těká, jo, tady prostě strhne. Navíc tu bude i výstava fotografií ze školní soutěže a prezentace prací dětí ze základních škol v soutěži Art Floral Design na téma Láska prochází žaludkem. Nudit se tu o víkendu rozhodně nikdo nebude.
0: Tak už to Láska prochází žaludkem zní velmi lákavě. Ty jsi říkala, že teď se to chystá. Kdy přesně to celé vypukne, abychom si mohli v kalendáři udělat velký červený výkřičník? A kdy máme přesně do Jiráskových sadů Hradci Králové dorazit?
2: Pište si a nalaďte si navigaci směr Jiráskovy sady v Hradci Králové. A všechno to slavnostně začíná už zítra, tedy v pátek 12. června, přesně ve 14 hodin, kdy proběhne velká slavnostní vernisáž spojená s vyhlášením výsledků všech těch soutěží. A výstava bude otevřená po celý víkend, a to vždy od 9 do 18 hodin. Věřte mi, tohle musíte vidět na vlastní oči, protože ty barvy, nápady a vůně vám dodají energii na celý měsíc dopředu.
0: Co už jsi nafotila, co už jsi natočila, Zuzko? Přiznej.
2: Já jsem natočila spoustu věcí a mezi těmi uměleckými věcmi je třeba robot, který sám mluví, je vysoký asi 1,20 m a vypravuje vám o tom, jak která umělecká kompozice, dílo vypadá, kdo ho dělal a jak to bylo náročné třeba udělat, sestavit a tak. Je to prostě, byla jsem velmi překvapená, protože když sem přijde, tak vás uvítá robot a když nebudete vědět třeba kam jít a co dělat, na co koukat, tak robot vám sám poradí a pošle vás tam, kam budete chtít.
0: A vy to všechno uvidíte na Facebooku, Instagramu Českého rozhlasu Hradec Králové, na našem webu hradec.rozhlas.cz. Jiráskovy sady a velmi lákavá pozvánka od našeho reportéra Zuzany Boučkové. Děkujeme stopaři, hezké odpoledne.
2: Také hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Obec Sobědovice zažije kulturní událost, jakou ve své historii ještě nepamatuje. U místního návesního rybníka se v premiéře bude konat první ročník Open Air Gal koncertu Opera na návsi, který přenese atmosféru naší první scény Národního divadla Praha přímo na český venkov. Představte si, výjimečný projekt připravila pro Obědovice umělecká agentura operní pěvkyně Emy Hubáčkové. Pustili se do toho, aby se diváci zcela zdarma mohli nadchnout pro něco nevšedního. Diváci se mohou těšit na čistě český repertoár složený z klenotu naší operní klasiky. Jedinečných kulisách venkova letního večera u vodní hladiny zazní ty nejkrásnější ária duety z děl Rusalka, Prodaná nevěsta, Tajemství, Hubička. Celý slavnostní koncertní program pak vyvrcholí slavnou písní Proč bychom se netěšili z Prodané nevěsty. Mimořádnost celého projektu potrhuje špičkové obsazení. Na provizorním jevišti u rybníka v Obědovicích se představí přední solisté opery Národního divadla v Praze, které na klavír doprovodí korepetitorka, klavíristka opery Národního divadla. Spojení špičkového umění s českou návsí slibuje neopakovatelný zážitek. Pořadatelé zkrátka chtějí lidem ukázat, že opera nepatří jenom do honosných kamenných divadel, ale má obrovskou sílu i pod širým nebem, přímo mezi lidmi. Je to takové malé moderní národní obrození. Místem konání bude prostranství u návesního rybníka. Obec Obědovice připravila na tuto sobotu 13. června na 20. hodinu a na návsi se můžete těšit na solisty opery Národního divadla v Praze. Vstup je volný zcela zdarma, můžete přijet a být u této netradiční kulturní události. První ročník Open Air Gala koncertu Opera na návsi.

Vidět zblízka jezevce, tak to není pohled, který se naskytne každý den, ale vy ho můžete vidět, zažít společně s ukázkou dravých ptáků na myslivecké stezce Dobrodružství v lese, které vás čeká tuto sobotu 13. června v lesní 374 v Albrechticích na Torlicí od 10 do 10 hodin 30 minut start myslivecká stezka Dobrodružství v lese pro děti. Ve 14 hodin potom bude ukázka dravých ptáků a právě jezevce. Tak si přijďte do Albrechtic na Torlicí v sobotu také užít den plný zážitků a poznání. My si teď nedáme jezevce, bude to želva v podání skupiny Olympic. Dobré odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Co zajištili krajští celníci, to vám povíme ve zprávách, co se jim podařilo zajistit, jaký úlovek, budete překvapeni. A mluvit budeme také o střední škole v Novém Bydžově, která má novinku. Předpověď počasí nabídneme a dopravní servis Zelenou vlnu, aby se vám i dobře jelo. Ve čtvrtek 11. června z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme příjemné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Pátrání po vyšinutém a posedlém muži, který unesl inspektorku Candice Renoirovou, pokračuje v premiérovém seriálu. ČT2. Z Hukwald až na hranici tří států s Ondřejem Cihlázem. Závěrečná beskydská etapa nových cyklodálek bude tajemná a náročná. A ČT Art uvádí kapitoly ze života slavného režiséra nové vlny Jean-Luca Godarda. Premiéra filmu Obávaný. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Krajští celníci zajistili 38 kg nelegální slonoviny. Střední škola v Novém Bydžově má nové dílny pro automechaniky. Na Karvinsku pokračuje likvidace dolů ČSM a v noci čekáme ojedinělé přehánky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Celníci z Královéhradecka zajistili 38 kg umělecky vyřezávaných artefaktů ze slonoviny. Dva kly a 10 různě zpracovaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Muž dovážel slonovinu do Česka už v průběhu 90. let, kdy legálně pracoval v Africe. V současnosti je vedeno řízení o propadnutí věci státu a okresní státní zástupce rozhodl o peněžitém trestu pro viníka. V tiskové zprávě to dnes uvedlo generální ředitelství cel. Na případu spolupracovala s celní správou Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Podle odborníků si výroba suvenýrů vyžádala usmrcení nejméně 10 chráněných slonů afrických. Střední škola technická řemeslná v Novém Bydžově má nové školní dílny v Hlušicích na Hradecku. Královéhradecký kraj do jejich výstavby a vybavení investoval více než 102 milionů korun. Nové zázemí zlepší výuku budoucích automechaniků, diagnostiků a dalších technických profesí. Součástí areálu jsou 3 servisní dílny, přednášková hala i učebny pro teoretickou výuku. Žáci začnou nové prostory využívat už v polovině června, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
6: Původní budova dílen už byla zastaralá a neodpovídala současným nárokům na odborné vzdělávání. Nové prostory nabídnou studentům i pedagogům moderní zázemí pro praktickou výuku a pomohou lépe připravit absolventy na budoucí profesní uplatnění. Součástí areálu je také přednášková hala a učebny pro teoretickou výuku.
5: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. To by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
7: Je to takový zvláštní pocit, no.
8: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
7: Přesně.

0: Ale poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodlo o tom los v čínském Shenzhenu, kde se bude finálový turnaj hrát od 22. do 27. září. V případě postupu výběr kapitánky Barbory Strýcové narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán-Španělsko. Titul obhajují Italky.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přeháňky, do rána lokálně mlhy. Teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno zmenšená oblačnost, dopoledne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne pak občasný slabý déšť. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte na trase mezi Novým Městem nad Metují a Dobruškou. U obce Spy policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zítra bude pátek a vy můžete přijít do radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové, kde to bude třeba i o balónovém létání zítra od 9 do 12 hodin. Ale už zítra si také můžete společně s regionálním muzeem v Jičíně připomenout magické období letního slunovratu. Letní slunovrat. Co k tomu? V této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte víc. Co myslíte, že vznikne, když zkombinujeme tvorbu zpěváka Bena Kristová s rukopisem kapely Kiss? Donedávna by to vůbec nikoho nenapadlo. Návštěvníci festivalu Rock for People ale tuto možnost během pátku budou mít. Kytarista kultovní americké kapely totiž míří do Hradce Králové, kde s českým kolegou vystoupí na jednom pódiu. Český rozhlas se ve středu večer dostal na zkoušku do nahrávacího studia a tak vás tam také vezmeme. A po půl čtvrté otevřeme v našem vysílání oblíbený radiobazar. I dnes prostor pro vaši inzerci. Z hudby Miraj, Nazaret, Helena Vondráčková, Roxette, Věra Špinarová nebo Argema. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme příjemné čtvrteční odpoledne. Dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Improfest 2026, to je 14. ročník improvizačního festivalu v Nové Pace, který začíná dnes a potrvá do 13. června. V letošním roce bude věnovaný romské kultuře a hudbě Blízkého východu. Těšit se můžete na rodinné odpoledne, hudební, taneční vystoupení, různé výtvarné workshopy, chybět nebude kovářská dílna, vystoupení v šapito, nebo můžete i jamovat. To všechno na 14. ročníku improvizačního festivalu v Nové Pace Improfest 2026, který začíná dnes a skončí 13. června, v sobotu. Za 3 minuty po písni skupiny Nazareth Love Hurts na svatojánek v Roubousích pozveme vás. Už na zítra chystá regionální muzeum v Jičíně při příležitosti magického období letního slunovratu tuto akci, ke které patří i svatojánská noc.

0: jsem říkal, už zítra si společně s regionálním muzeem Líčeně můžete připomenout magické období letního slunovratu. K němu patří svatojanská noc, která sice bude z 23. na 24. června, ale už nadcházející sobotu i hlavně rodinám s dětmi, ale i dalším zájemcům odtajní jičinští muzejnici. Ostatně něco prozradili už i vlaďci Vildové. Ta do areálu bývalé fary Vrbousích, kde se program svatojanské noci bude konat, nahlédla s předstihem. A co natočila?
1: Anička Kracíková.
2: Michaela Polanecká.
3: Anička vytváří pařez. Bude tady možná i zlaté kapradí.
1: To kapradí se bude vytahovat z toho pařezu. Bude to taková zkouška odvahy šáhnout si do neznámého prostoru a vytáhnout z toho to kapradí.
3: Ten poklad.
1: Tam. Ano.
2: Ono o svatojánské noci právě to zlaté kapradí vykvétá. Krátce před půlnocí, kdo ho chce získat, tak se vypraví do lesa.
3: Vy budete mít ten les tady, nebo to dáte někde ven?
2: Jak to ne. My doufáme, že nám počasí umožní, aby se celá akce uskutečnila venku v areálu fary a ta hra by právě byla v lese.
3: Asi se ti účastníci dozvědí, co to bylo devatero kvítí nebo bylin, nebo jak to tam s těmi květinami je?
2: Dozví se to v tom našem divadle, kdy vyprávíme příběh Aničky a Vaška, jak Anička je zamilovaná do Vaška, chce si ho vzít a proto o svatojánské noci čaruje. Svobodné dívky dříve, pokud se chtěli vdát, tak právě v předvečer svatojánské noci šli na 9 různých míst a natrhali na nich 9 různých bylin. Bylo potřeba to trhat přes šátek nebo nějakou látku, aby ty byliny neztratily svoji magickou moc. Potom pletli věnečky, které si dávali pod polštář. Modlili se ke svatému Jánu, aby se jim zdálo o tom jejich milém, protože když se o tom milém jim zdálo, tak to bylo dobré znamení. No a ráno se takhle všechny holky sešly u potoka a ten věneček házeli. Tam záleželo na tom, jestli ten věneček se zachytil v tom potoce, třeba o kámen, o klacek, nebo v nějaké tišině skončil, anebo jestli plul do daleka, protože to znamenalo, že by se vdali daleko mimo tu svoji obec.
3: Budete taky tady házet věnečky? Je tady kde?
2: No, my si budeme muset pomoct jinak, jako jsme si pomohli při edukaci, protože to jsme udělali improvizované koryto potoka pomocí provázku. Takže si myslím, že si tím pomůžeme, protože tady potok nemáme. Areál fary je veliký, jste srdečně zváni už tuto sobotu 13. června od 15 hodin, kromě hry v lese, se můžete těšit i na divadýlko, budete si moct vyrobit škapulíř, světlušku a další věci. Spoustu se toho dozvíte i od naší etnoložky Hanky Macháčkové, která bude s dětmi stlát svatojánskou postýlku. Připraveno je také pozorování slunce dalekohledem. Rozhodně hřebem večera bude kapela Festnost 42, která bude hrát hudbu Staré Bretaně.
4: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
5: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude herečka Markéta Hrubešová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dobré odpoledne. Rock for People Festival, který také sledujeme tady v Hradci Králové. Přinášíme vám informace ve vysílání, ve zpravodajství. No a teď o zajímavém spojení Gorillaz, Brink Me the Horizon nebo Limp Bizkit. Na tato a další zvučná jména přilákal právě festival Rock for People 10 000 fanoušků do Hradce Králové. Nikdo z nich ale netušil, že v našem krajském městě uslyší také hity kapely Kiss. Speciálním hostem zítřejšího programu bude totiž kytarista této legendární skupiny Tommy Thayer, který vystoupí společně s českým zpěvákem Benem Kristolem. To bude určitě velmi zajímavé spojení.
1: Takto zní skladba I Was Made For Loving You, když jí kapela Kiss hraje před vyprodanými stadiony po celém světě. A takhle vypadá na zkoušce v pražském studiu Golden Hive, kde se Tommy Thayer a Ben Kristoval s kapelou připravují na páteční koncert. Tommy Thayer do studia dorazil se svou typickou bílou Les Paul kytarou, extravagantní kostým Spacemana ani ikonický make-up na sobě ale nemá. A jinak tomu nebude ani v pátek.
2: Nerad bych někoho zklamal, ale tuhle image si musíme schovávat pouze pro výjimečné příležitosti z Kiss. Ale i tak se moc těším. I Was Made For Loving You je asi největším hitem, který Kiss napsali. A možná proto zní skvěle, ať už ji hrajeme my, Youngblood nebo teď Ben. Ta rozmanitost je opravdu zajímavá.
1: Na Rock for People zazní také nová společná skladba Bike Rock, která spolupráci Tommyho Thayera s Benem Kristovem odstartovala. V písni jsou slyšet rukopisy obou hudebníků, což bylo pro českého zpěváka, který má k americkému kolegovi velký respekt, dost důležité.
3: Mě to hodně bavilo, přišlo mi to, že to je super, takže jsem se do toho jakoby já napsal své věci. Oni měli vlastně melodickou linku, refrénu, kterou jsme částečně použili. Je z ní cítit obrovská aura, z něj vyzařuje ta velikost, ale potom zjistíte, že fakt je úplně zlatý a zblázněný do hudby.
1: Proces skládání si chválil i Tommy Thayer, který českou scénu v posledních letech intenzivně sleduje a rád se s tuzemskými hudebníky potkává. Na spolupráci s Benem Kristovem ho lákala i žánrová pestrost.
2: Přestože žánry, kterým se věnujeme, jsou dost jiné, v přístupu k muzice jsme si sedli výborně. Navíc Benův kytarista Karol je na rock and roll skvělý. Píseň, kterou jsme vytvořili, je takový žánrový hybrid. Přesto je ale naprosto přirozený a podle mě funguje dobře.
1: Na Rock for People vystoupí Ben Kristoval a Tommy Thayer v pátek od 15 hodin. Josef Kaňka, Český rozhlas.

0: Jirkému nebo Tinu Tánrch se můžete ještě těšit v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. A dobře víme, že jste už netrpěliví, protože čas Radiobazaru nastal. Budeme otevírat sem s vašimi inzeráty.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radiobazar má otevřeno, vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, koupím nasaný dvourotorový nebo čtyřrotorový obraceč cena a na čísle 603 35 32 73. Děkuju.
0: Ať seženete obracet se na nashledanou 603 35 32 73, telefonní číslo posluchače, pokud máte, nabídněte mu. Český rozhlas Hradec Králové, čtvrteční odpolední radiobazar je tady pro vás. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, já bych chtěl koupit obytnou Avii, kdyby někdo měl doma s techničákem, rád bych koupil obytnou Avii.
0: Částka nebo je vám jedno, jak to je?
3: Jedno mi to není samozřejmě, dal bych to nějakou normální cenu, ale když to bude pěkný, tak dám.
0: Dobře,
3: cokoliv.
0: Proto se na to ptám, to je důležitá informace. Tak kdyby někdo měl obytnou Avii, předpokládám z východních Čech, je vám jedno asi odkud, kamkoliv.
3: Je mi to jedno, přijedu si po republice, nejsou,
0: dobře.
3: Rád bych koupil, projezdím krtně světa kraj.
0: Za obytnou Avii světa kraj. Vaše telefonní číslo?
3: 608 740 156.
0: Tak ať nějakou šikovnou a hlavně praktickou bytnou Avii seženete. Mějte se hezky, hezký den. Naslyšenou. 608 740 156. Pán schání obytnou Avii. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Zdravíme i vás a vítáme v našem vysílání. Dobrý den, dobré odpoledne. Když zeslabíte rádio, tak to bude ideální. Děkujeme.
4: Dobrý den. Já bych prodal decimálku s číselníkem na 3 metráky, je větší, nebyla by drahá. Pak bych prodal podvozek od většího obytného karavanu. Má to voje, kola, rám, všechno. A to všechno na číslo 736 184 261 Hradecko. Děkuji za shledanou.
0: Hradecko, děkujeme také na shledanou. Podvozek od většího obytného karavanu a decimálku pan prodává je z Hradecka 736 184 261 je jeho telefonní číslo. To naše znáte a vytáčíte. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěl prodat
0: ano.
5: Závěsnou ruční chladku i s provazem a čundrácký kotlík i s guláčem.
0: Hmm?
5: Telefonní číslo 777 992 283 a je to Bidžov.
0: Nový Bidžov, děkujeme pěkně, mějte se hezky, nashledanou, ruční kladka, kotlík 777-992-283, je to nový Bidžov, taky něco pro kotlíkáře v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkný den i vám, dobrý den, dobré odpoledne. Hezké odpoledne, Radiobazar, dobrý den.
6: Dobrý den, nabízím Luxfery, to jsou takový ty skleněný. Rozměr 240 x 115 x 80, je jich 20 kusů a je to Rychnovsko a na telefonu 723 804 434.
0: Děkujeme za nabídku Luxferu, mějte se hezky, pěkný den, nashledanou.
6: Pěkný den, děkuju.
0: Rychnovsko 723 804 434, telefonní číslo posluchačky, která nabízela v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné odpoledne i vám, dobrý den.
7: Dobrý den. Vy jsme nabízeli nová pařeništní okna, nezasklená za 50 korun. A starší pařeništní okna zasklená za 20 až 30 korun. A ještě prosím vás, asi 100 let staré dětské housle v pouzdře, mírně poškozené. A bylo by to na číslo 731 589 248.
6: Děkuju.
0: Děkujeme, také hezký den. Pařeništní okna, 100 let staré dětské housle, 731-589-248, telefonní číslo posluchačky. Naše telefonní číslo je 726-46-46-46. V případě úspěchu se dovoláte do vysílání do Radiobazaru a můžete inzerovat, tak jako teď vy. Hezké odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den, prodám propagutová lahve a ostatní příslušenství Terávary na čísle 606 814 313 Rychlovsko.
0: Děkujeme, příště poprosíme zaslabit rádio, taky vás to rozhodilo. Ano. Děkujeme pěkně, pěkný den. Pro pan Butanové lahve a příslušenství na Terávary 606 814 313 telefonní číslo posluchače 606 814 313. Ještě máte chvíli na to, abyste také zkusili štěstí s tím, co potřebujete v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď prostor pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
9: Dobrý odpoledne. Chtěl bych špalíkovačku.
0: Špalíkovačku.
9: Prodáváte. Špalíkovačku 8 cm, pak bych tady měl autogenní soupravu a invalidní vozejk. Uh-huh. A je to Holicko. 604-82-73-90. Děkuji.
0: Děkujeme také a zdravíme na Holicko. 604-82-73-90, telefonní číslo posluchače. A to byl poslední inzerát v Radiobazaru s datem 11. června, ale nesmutněte, zítra bude také den a zítra před víkendem budete mít možnost opět inzerovat v našem vysílání po 15. hodině a 35. minutě. Pokud jste si nestačili poznamenat nějaký inzerát, zaujal vás, můžete si ho zpětně přehrát.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: A teď už v dobrém odpoledni s Argemou, tohle je Ráj a na Tinu Tánu se také můžete těšit. Český rozhlas Hradec Králové s vámi 11. června. Přejeme příjemné odpoledne.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: S Charmem se vypravíme do společnosti mezi podnikatelky a představíme projekt Podnikám česky. V modních trendech probereme dámské letní overaly. Taky dostanete další recepty pro zdraví a krásu. O inzulínové rezistenci si budu povídat s nutriční poradkyní Petrou Henichovou. A v dalším díle seriálu o etiketě s Danielem Šmídem povíme, jakých chyb se dopouštíme při verbální komunikaci.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Jaromír čekají už od nadcházícím víkendu velkolepé oslavy 900 let od první písemné zmínky a proto v rozhlasové návštěvě dnes po 18. hodině představíme Věru Sílovou, kronikářku Jaroměře, průvodkyni a bývalou ředitelku městské knihovny. Tato žena byla ve svých 70 letech oceněna i městem za přínos v oblasti kultury. A právě protože si Jaroměř připomíná 900 let od první písemné zmínky, je symbolické, že jsme dnešní portrét regionální osobnosti natočili v Jaroměři v Žákově studovně, Žákově kavárně. Na náměstí tuto osobnost také připomeneme. Poslechněte si dnes po 18. hodině zajímavé vyprávění dámy, která ani před 80. nestrácí chuť do psaní. Je její autorkou úspěšných bájí a pověstí z Jaroměřska a má skutečně široký záběr aktivit a zájmů. Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové dnes po 18. hodině. O hodinu dříve to bude zpravodajsko-publicistický souhrn Dne den v kraji po 17. a Humoriáda po 16. nabídne dnes setkání s hercem Jiřím Lábusem. Budete s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Těšte se i na Humoriádu už po zprávách po 16. hodině.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Trutnovská nemocnice navyšuje počty klinických logopedek. V Hradci Králové pokračuje hudební festival Rock for People. Basketbalisté Pardubic a Nymburka se utkají v pátém ligovém finále a teploty v noci klesnou ke 2 stupňům. U zpráv vás vítá a pěkné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Nemocnice v Trutnově přijala nové klinické logopedky. Aktuálně teď v nemocnici pracují 3 a působí na všech odděleních. Pomáhají pacientům po mozkových příhodách, úrazech nebo jiných onemocněních. Včasná pomoc u dětí i dospělých výrazně ovlivňuje jejich sociální uplatnění i budoucnost, potvrzuje mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová.
2: Zaznamenáváme velké úspěchy například u pacientů po mozkových mrtvicích nebo s demencí. Nově pro ně v Trutnovské nemocnici otevíráme i skupinové terapie, které těmto lidem pomáhají i se sociálním kontaktem.
0: Na letišti v Hradci Králové pokračuje 5denní hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 dostanou zdarma 3 kivadlovými linkami městské hromadné dopravy. Okolí letiště je kvůli bezpečnosti ve festivalové dny mezi 10. hodinou večer a 1. hodinou ráno pro příjezd uzavřené. Pořadatelé proto návštěvníkům doporučují využívat noční linku kivadlové dopravy, která jezdí z festivalového areálu přes zastávku Green Parking Akademika Bedrny na zastávku Aldis ve středu města. Tísňové linky v Česku zatím zablokovaly asi 220 volajících, kteří jejich služby zneužívali. Od loňského července takový postup umožňuje novela zákona. Ta stanoví, že je možné zablokovat takovou SIM kartu nebo telefon, ze kterého člověk zavolá 9krát během 2 měsíců, aniž by proto měl důvod. Český telekomunikační úřad pak dokáže zajistit odblokování. Jaký je o něj zájem, říká mluvčí Tereza Meravá.
3: Často se k nám nejdřív obrátí žádosti o informace, vysvětlení a vlastně v 11 případech z nich to vedlo k skutečně žádosti o odblokaci. V 8 případech už jsme pozitivně rozhodli, protože jsme neshledali žádný důvody, proč bychom neměli to číslo odblokovat a 3 ta řízení v téhle chvíli ještě probíhají.
1: Sport.
0: Boj o mistrovský titul v nejvyšší basketbalové lize mužů bude dnes pokračovat 5. zápasem. Stav série mezi Pardubicemi a Nymburkem je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Tým, který dnes zvítězí, bude 1 výhru od zisku poháru. Pardubičtí zásluhou Luboše Kováře v minulém duelu vyhráli košem trefeným se závěrečným klaxonem. A podle úspěšného střelce mají východočeši dnes jediný cíl.
4: My víme, že s nima hrát můžeme, umíme. Celou sezónu vlastně to bylo vždycky vyrovnaný. Jdeme tam vyhrát toho Nymburka. Teďkon si jdeme my pro ten matchball. Jak Nymburk tady byl 2 zápasy u nás je pro matchball, tak teď my jedeme do Nymburka pro matchball.
0: A Serena Williamsová si při svém návratu k tenisu další deblový zápas v Queen's Clubu nezahraje. Její spoluhráčka Victoria Mboková z Kanady po zranění kolena ze soutěže odstoupila.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přeháňky, do rána lokálně mlhy. Teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno zmenšená oblačnost, dopoledne od západu přibývání oblačnosti, odpoledne pak občasný slabý déšť. Teploty do 17 stupňů, na horách do 12 a biozátěž bude zítra

0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, vítám.
2: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku, že ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím.
0: V Česku, no.
1: Jo, to někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: To vidíte, to
0: no. Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct.
0: A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců, pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo, takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo, středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak to páni tak. Režiséři vědí, koho tu mají, my víme, koho tu máme ve studiu, jo. Ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: A Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv,

0: závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk akvabel je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korků. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima akvabelou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí zlatá ploutev, cena za druhé místo na spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice a kvabel. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana-Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se akvabely jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Dobrý výběr, pane Lábusi. Výborný, hned pro začátek akvabely.
3: Krásná vzpomínka.
2: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
3: Ano.
2: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900, a mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli já vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
3: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou, a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocit jistoty a pak jako jo. Pak
2: když to jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
3: Mám z vody vítr.
2: A co,
3: ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
2: Oheň je v pohodě?
3: Oheň miluju.
2: Oheň tak tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
3: Já už ani nevím, co to bylo.
2: No slunce se, no.
3: Jo, aha, vidíte to. No. Tam
2: ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli akvabely, anebo slepičí salon Josefa Skupia Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme. Kačka
3: Růžena z Rychnovska, mějte se krásně.
4: Na shledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás Petr Zaroty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pana Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka. A chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil. Že to není pravda?
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět. Před
4: smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. Nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si ji vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímáš.
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. No. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenut.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera. To,
4: děkujeme.
8: To je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, na Hero Heroes, Zbené stanice, teda internetový portál to je. A tam máme každý den nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 s Oldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid, ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: Skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to Živočichář Béďa přece. No tak škoda, nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak Živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No je, postava, no,
0: že
2: tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od no, paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu, tomu jednomu, tam v tom filmu, tom rave. Mm-hmm. No,
0: takže nezapomenutelná role Živočicháře Bédi, zdůrazňujeme, inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: A to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Koliko? Když potom mém monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no. Blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínat, mě bylo 8.
0: Už? Tak
2: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. To bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Habakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Aha. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První se
2: pomáhá,
0: role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu. Dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který pán volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel z Ivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne a zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: A to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou jela, říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano, ano.
1: Nebo si vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavu a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pá, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni no. Víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenoval se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne půlce léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Loskoherec Jan Malík a Ondřej Sekora k tomu dělal
3: obrázky. Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: A váš Rumburak je úžasný.
3: No to byl zloduch. No. No představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijdu do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Já byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty frajer,
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantu. Ne, ten dostal Ksenii.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou
1: žabodějnicí. No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme, děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Havířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo dobře, Krampola?
4: Krampola. Tak,
1: dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spadl do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
4: Jde.
1: Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, mějte se, děkuji.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Haló, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: No, tak. A posluchače. Já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Pozdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Ježiš, pane Ježiš, Lábuce,
7: abyť
3: boží.
1: Ano. Skupina Mimikry, ano, z mého rezumé.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, jo. Zdravím Pavle a Juru, zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Ano.
1: Ano.
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnilo těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku mírně, ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda byly černý, to byly moje v Arabele.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladě. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. A potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočiná, může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Do mateřských škol v Hradci Králové nastoupí v září 750 nových dětí. Smidary a Skřivany na Novobydžovsku propojí cyklostezka. Mimořádná schůze sněmovny k dotacím Agrofertu skončila bez výsledků a zítra odpoledne bude občas slabě pršet. Tomáš Mysliveček vám přeje pěkný podvečer u zpráv. K zápisům do mateřských škol v Hradci Králové přišlo v březnu bezmála 1200 žádostí. 300 z nich přitom byly duplicitní. V září tak má do školek nastoupit zhruba 750 dětí, což je meziroční pokles o necelou stovku. Podle primátorky města Pavlíny Springrové z HDK je důvodem slabší demografický vývoj. Ten chce radnice využít ke snížení počtu dětí ve třídách a k přijímání dětí mladších 3 let. Město navíc počítá s tím, že další místa děti obsadí i v průběhu školního roku. Obce Skřivany a Smidary na Novobydžovsku staví společně novou cyklostezku. Podle nezávislé starostky Skřivan Karolíny Hálové jde zhruba o 3-kilometrovou trasu.
4: Uvidíme, zda se ten termín 30. června, dokdy má být dokončeno, stihne. Cena vychází pro obě obce přes 5,5 milionu a za veřejné osvětlení jsme přes 1 milion.
3: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů a ne zájmy premiéra.
5: Teď mě fakt nedává logiku pouštět se do toho rizika, že se tam ty peníze budou vyplácet, budou chybět někde jinde, nebo český daňový poplatník to bude muset zafinancovat bez jakékoliv jistoty toho, že ty peníze třeba budou někdy zpětně vymoženy nebo vráceny. To si myslím, že je zbytečný riziko.
3: Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Schůze skončila kolem 14:30 odpoledne. O půl hodiny později se poslanci začali věnovat druhému čtení stavebního zákona. Siamská dvojčata, která se v úterý narodila v Bratislavě, za sebou mají první operaci. Lékaři se zaměřili na zprůchodnění jejich střev a vytvoření umělých vývodů. Dívky totiž nemají vyvinutý konečník. Podle Slovenského národního ústavu dětských nemocí se operace obešla bez komplikací a malé pacientky jsou ve stabilizovaném stavu. Lékaři jim aktuálně chtějí dát čas na zotavení před dalšími vyšetřeními. Dívky se narodily srostlé v oblasti pánve. Každá má vlastní srdce, plíce nebo ledviny. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková porazila Belgičanku Van de Winklovou ve dvou setech a postoupila v nizozemském Hertogenboschi do čtvrtfinále. Ve stejné fázi soutěže je v německém Stuttgartu i Jiří Lehečka. Ten vyřadil v tiebreaku třetí sady Australana Duckworta. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přehánky, do rána lokálně mlhy. Teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno čekáme nejprve zmenšenou oblačnost, dopoledne od západu přibývání oblačnosti a odpoledne pak občasný slabý déšť. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Mezi

0: festival Rock for People. Na pódiích i mimo ně se v parku 360 do neděle vystřídají více než 200 hudebních interpretů z celého světa. Jak to na místě vypadá? Uslyšíte. I když teď prší, pro řadu obcí v Královéhradeckém kraji je to falešný pocit bezpečí. Některé studny už teď vysychají a lidé se bojí, co bude v létě. Zvládá Královéhradecký kraj boj o vodu nebo řeší krizové situace až za pochodu? Kolik milionů posílá obcím a co má přednost? Drahá potrubí nebo obnova tůní, mokřadů? Nejen o tom, o čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Ptát se budeme krajského radního pro životní prostředí Rostislava Jireše. A v této hodině se zeptáme i na počasí. Spojím se přímo s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zpravodajsko-publicistický souhrn dne Český rozhlas Hradec Králové. Co přinesl dnešní den, ví Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. V Hradci Králové začala platit vyhláška rozšiřující zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zóny zákazu schválili v květnu zastupitelé. Strážníkům dává možnost uživatele alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat. Senioři z Královéhradeckého kraje soutěžili na tradičních sportovních hrách v Borohrádku. Do 12. ročníku se přihlásilo 368 účastníků starších 55 let. Síly měřili v běhu, petangu nebo třeba v jízdě na koloběžce. Více uslyšíte v reportáži. Broumov rozšiřuje kamerový systém v městských ulicích. Za 2 miliony korun

0: lepší přenosové sítě a přibydou i 4 přenosné kamery, říká nezávislý starosta města Arnold Vodochodský.
1: Mobilní kamery nám dají větší flexibilitu. Budeme je moci dočasně umisťovat na místa, kde se opakovaně objevují problémy, například s vandalismem, nelegálním odkládáním odpadu nebo narušováním veřejného pořádku. Městská policie tak bude moci rychleji reagovat na aktuální situaci ve městě.
0: Nezisková organizace Aspekt dopoledne v Náchodě nabídla setkání zaměřené na péči o duševní zdraví. Hlavním tématem byla rovnováha mezi prací a duševním zdravím a podpora pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním. Celníci z Královéhradecka zajistili 38 kg umělecky vyřezávaných artefaktů ze slonoviny. 2 kly a 10 různě zpracovaných výrobků se pachatel snažil prodat za 1,5 milionu korun. Artefakty by měly propadnout státu a viník má zaplatit peněžitý trest. Podle odborníků si výroba suvenýrů vyžádala usmrcení nejméně 10 chráněných slonů afrických. V parku 360 v Hradci Králové pokračuje hudební festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která kombinuje metal, hip-hop a alternativní rock, a letošní držitelé dvou cen Anděl, rapeři James Cole a Idea. Na místě je i naše reportérka, za chvíli se s ní spojíme.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji 11. června. Na letišti v Hradci Králové už druhý den pokračuje jeden z největších tuzemských hudebních festivalů Rock for People. Zatím je teprve ve své polovině, poslední skupiny odehrají koncerty až v neděli pozdě v noci. Pořadatelé každý festivalový den očekávají účast až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Český rozhlas Hradec Králové má přímo v areálu parku 360 reportérku Adelu Kavříkovou. A jak to tam teď vypadá, dozvíme se. Areálu, dobré odpoledne. Do areálu, Adel. Tak, reportérku máme, ale spojení se nám teď s areálem nepodařilo navázat, možná hlasitá hudba, tak to zkusíme za malou chvíli. Tak my si teď dáme také hudbu v našem souhrnu. A vypadá to, že... Výborně. Tak, teď se slyšíme, Adelo. Dobré odpoledne, hezký den. Dobré odpoledne.
1: Teď si nejsem jistá, jestli se slyšíme, dobré odpoledne z Rock for People i ode mě. All Time Low, tak se jmenuje americké rockové nebo místy spíš možná pop-punkové uskupení z Baltimoreu v Marylandu, které sem na druhou největší stage přilákalo tisíce návštěvníků, a to i přesto, že počasí stále moc nepřeje, lidem ten přetrvávající déšť vlastně doteď nevadí, ale vidět, že přijeli připravení. Teď ale tedy před malou chvílí vysvětlo slunce, většina lidí zvolila nepromokovou bundu nebo pláštěnku a holinky. Zároveň platí, že ten, kdo nechce tančit nebo zkrátka sledovat ten koncert tady za mnou v davu ve stoje, tak má letos poprvé možnost si tady i sednout, tedy jinam než na zem. Ve svahu tady přímo vedle mě totiž nově vznikly takové betonové schody, lavičky, a je zřejmé, že lidem to vyhovuje, protože volné místo bych tam teď hledala jenom stěží. No a druhá tribuna, řekla bych větší, ale dočasná, montovala, vznikla i u hlavního pódia.
0: Co dalšího, jaké novinky na letošní 31. ročník organizátoři festivalu připravili?
1: Celá řada, je zřejmé, že s tím každoročně se stále rozšířujícím areálem a rostoucím počtem návštěvníků se pořadatelé snaží lidem nabídnout i lepší servis, protože ne všichni se odtud vrací na noc domů. Velká část návštěvníků tady spí a skutečně tady tráví ten čas od rána až do večera. Mezi těmi novinkami je tak třeba festivalová prádelna, kam můžou lidé odnést svoje špinavé oblečení a počkat si na jeho vyprání a následně i vysušení. Je tady fitness zóna, takže pokud je někdo zvyklý si po ránu nebo večer zacvičit, může vyrazit třeba na skupinovou lekci nebo si zařídit individuální trénink pod vedením instruktora. Další věc je elektřina, možnost si v klidu dobít telefon, tady nabízí desítky stanovišť se 2500 powerbankami. Je tady zóna pro práci s pracovními stoly a s připojením k Wi-Fi. Potkala jsem tady dokonce stánek, ve kterém je malé holičství, a už tradičně tady nechybí ani festivalová samoobsluha, kde lidé seženou čerstvé ovoce, zeleninu, pečivo nebo třeba drogerii. V podstatě tady v parku 360 vzniklo takové město ve městě.
0: V areálu parku 360 se podle pořadatelů denně pohybuje okolo 50 tisíc lidí. Adélo, obešel se doteď festival bez větších komplikací?
1: Co se týká včerejšího příjezdu návštěvníků, tak víceméně ano, protože podle policie se povedlo ten příjezd rozložit do celého dne a na dopravu v okolí letiště dohlíželi a stále dohlíží posílené policejní hlídky. Víme, že menší kolona se tvořila jen na městském okruhu, přesněji na vjezdu do návštěvnického parkoviště v ulici Akademika Bedrny. No a k té plynulosti dopravy podle policie významně pomohlo i to, že mnoho lidí využilo k dopravě do parku 360 posílené linky městské hromadné dopravy. A pochopitelně by bylo z pohledu policie ideální, kdyby to tak i zůstalo. Já ještě upozorním, že samotní pořadatelé se pak kvůli bezpečnosti rozhodli okolí letiště každý festivalový den mezi 10. hodinou večera a 1. hodinou ráno uzavřít, takže se nabízí právě ta možnost zdarma využít noční linku MHD. No a pokud jde o situaci přímo tady v areálu, tak můžu potvrdit, že policie od včerejška eviduje několik oznámení kvůli krádežím mobilních telefonů, takže obezřetnost je na místě.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adéla Kavříková z parku 360, kde do neděle pokračuje hudební festival Rock for People. A to byly aktuální informace, které jsme nabídli. Díky za to. Hezký zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Jmenuji Drapák, má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové. Jestli bude účastníkům festivalu Rock for People ještě dnes pršet, to se teď dozvíme a určitě také, jak ještě bude ve zbytku dne v kraji. Zdravím vás, Jmenuji, dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
1: Tak jak to dnes ještě bude vypadat?
2: Ještě by se nějaká přehánka nebo slabá bouřka teďka v podvečer mohla vyskytnout, ale postupně ty srážky potom budou už ustávat. I oblačnost bude ubývat. Ty teploty dneska byly nějakých 17 stupňů a v noci potom spíše nějaká zmenšená oblačnost. Ráno se nám můžou vytvářet mlhy a ty nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. A zítra nějaká zmenšená oblačnost počátku, ráno i mlhy, ale dopoledne bude od západu opět přibývat oblačnost a bohužel odpoledne opět se vyskytne nějaký slabý déšť nebo přehánky. Takže ty nejvyšší teploty opět podobné 14 až 17 stupňů a vítr mírnýho západní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tak takový bude pátek. Jaký bude vstup do víkendu? Co nás čeká? Co připravit, naplánovat podle počasí?
2: V podstatě žádná výrazná změna tam není, pořád nám bude proudit ten chladnější vzduch, takže musíme počítat v sobotu zpočátku s velkou oblačností, opět s nějakými srážkami, deštěnými přeháňkami, postupně ty srážky budou ubývat. V neděli by těch přeháněk mohlo být trochu méně, takže na večer potom už spíše nějaký podjasno oblačno, nějaké přeháňky spíš v těch odpoledních hodinách a teploty nějaké kolem těch 20 stupňů, zatím to vypadá i pondělí ještě nějakých 20 stupňů, a zatím to vypadá, že od úterka by se mělo začít oteplovat. Takže na té Rock for People bohužel nějaké srážky tam budou a ty teploty kolem těch 20, 21 možná přímější, než by bylo třeba 30. No.
1: A čím to je, že dnes 16, 17 za týden přes 30 stupňů, co se to děje s tím počasím teď?
2: Probíhá tam teďka chladnější vzduch a od úterka by k nám měl projeknout teplý vzduch od jeho západu, takže tam je to výrazné oteplení.
1: Budeme ještě upřesňovat, Český hydrometeorologický ústav je ve spojení s Českým rozhlasem Hradec Králové a naopak. Jmenuji, Drapák nám nabídl aktuální informace i výhled počasí. Děkujeme za to a příjemný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

O čem se mluví v kraji o suchu, vysychání studen, probereme v dnešním O čem se mluví v 17 hodin 30 minut. Český rozhlas Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne s datem 11. června. Dobrý podvečer.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: O čem se mluví?
1: Dobrý den z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Pavla Kindernajová. Mluvit teď budeme o vodě, i když teď prší. Pro řadu obcí v našem kraji je to jen falešný pocit bezpečí. Některé studny už vyschly nebo vysychají a lidé se bojí léta. Zvládá Královéhradecký kraj boj o vodu nebo řeší krizové situace až za pochodu? Kolik milionů posílá obcím a co má přednost? Budování potrubí nebo obnova tůní a mokřadů? Nejen o tom si teď budeme povídat s radním Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí a také zemědělství Rostislavem Jirešem, zvoleným za SPD. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Pane radní, máte přesný přehled o tom, kde už je situace s vodou v Královéhradeckém kraji kritická?
2: Přehled máme. Myslím si, že žádný velký problém zásobování obyvatelstva není. Samozřejmě můžou se vyskytnout nějaké lokální problémy, ale všechny sítě nám fungují, je v nich dostatek vody a myslím si, že jsme připraveni.
1: V obci Dobré na Rychnovsku začátkem května řešili ovšem zalévání, zákaz zalévání, mytí auta na pouštění bazénu. Teď opatření ohledně pitné vody ještě zpřísnili. Tak není takovýchto obcí v našem regionu víc, které už problémy s vodou hlásí?
2: Tam je otázka toho, že si to musí řídit ta obec, vodoprávní úřad té obce podle příslušného zákona, paragrafu, a musí se k tomu přizpůsobit i život těch lidí v obci. Problém není to, že bychom neměli dostatek zdrojů pro síť zásobování obyvatelstva. Problém je to, že při lokálním čerpání dochází k poklesu spodních vod,
1: ano,
2: a dochází k vyčerpávání těch spodních vod.
1: No ale těch spodních vod všeobecně ubývá. Máte čísla oblastí, kde k tomu dochází?
2: Máme, jsou samozřejmě ty čísla a tam se snažíme způsobit, aby se převedla na centrální zásobování pitnou vodou, tak aby obyvatelé měli přístup k té vodě.
1: Takže nějaká mapa rizikových míst existuje a je online? Můžeme se na ně podívat, kde třeba jsou ty problémy?
2: Je, myslím si, že máme zpracovaný plán zvládání sucha a suchých oblastí a tam jsou ty podklady. Ten plán je určitě na našich stránkách.
1: No, proslýchá se, že teď po Medardovi je to i vidět venku. Ono nám prší, ale problematiku těch podzemních vod to nevyřeší, protože to zaplní jen ty povrchové záležitosti, takže pokud se budou ozývat obce, kde zkrátka ta voda není, tak může kraj pomoci, protože vy jste zmiňoval, že si to obce mají řešit lokálně?
2: Kraj samozřejmě působí jako prostředník, který z dotačních titulů, ať už ministerstva, nebo toho kraje, nebo ze zdrojů té obcí, tam se musí provádět výstavba. Většinou tyhle ty věci jsou složené, investice jsou sdružené.
1: Mm-hmm, takže je na to nějaká složitá metodika, která se týká financování, kontaktů, pomoci s cisternami a tak dále.
2: Je, ale není tak složitá.
1: Vy to říkáte tak, jak kdyby tady problém s vodou vůbec žádný nebyl, přitom na Rychnovsku už jsou ta omezení. I na Hradecku se ozývají lidé, že zkrátka ta voda tam není a ta problematika se zvětšuje.
2: Víte, když jsem byl malý, tak nejdůležitějším výbavou pionýrského táborníka, v té době byl jenom pionýr, byly gumáky. Protože jsme chodili do lesa, ten les i ty louky byly většinou tak nacucané vodou, že jsme jinak než v těch gumákách do toho lesa nemohli chodit.
1: Teď je to jinak.
2: Teď je to jinak. Máme tady klimatickou změnu, která nevnímejme ji nijak dramaticky, ale je. A lidi se k tomu nedokážali přizpůsobit. Nedokážou se přizpůsobit vždycky ty hospodáři, kteří byli ty různí sedláci, ty různí zemědělci, ty lidi v té krajině, lesáci, tak vždycky hospodařili s vodou jako ze statkem, který jim byl od Pána Boha dán. A kraj je nápomocen a je jeho povinností působit na lidi, aby změnili své chování, přizpůsobit zemědělskou činnost, lesnickou činnost, hospodaření v krajině, všechno tohle to přizpůsobit k tomu, aby jsme si tu vodu co nejvíc podrželi v té krajině.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Nedostatek vody a vysychání studní je tématem dnešního rozhovoru s radním Královéhradeckého kraje pro životní prostředí a zemědělství Rostislavem Jirešem za SPD. Pane radní, sousední Pardubický kraj oznámil podporu vodohospodářských projektů za více než 72 milionů korun pro 43 dotací. To je konkrétní číslo. Jaké konkrétní číslo má Královéhradecký kraj?
2: Já nebudu polemizovat s 72 milionama, protože poplatky, které mají Pardubický kraj, tak jsou tvořeny z kraje Moravského, protože v Březové nad Cvitovou je velký vodní zdroj. Za využívání vodního zdroje ten, kdo ho využívá, platí úplaty tomu, kde to leží. Brno, kraj Jihomoravský, využívá zdroj na území Pardubického kraje a platí kraji Pardubickému.
1: Jinými slovy, je tedy Pardubický kraj v tomto zvýhodněný, takže může dát tu vyšší dotaci. Čímž zdůvodňujete, že dotace Královéhradeckého kraje bude poloviční do vodních zdrojů?
2: Nebude. Naše poplatky z vodného, to znamená za odběr povrchové a podzemní vody, dosahují výše 30 milionů a my k tomu ještě letos přidáváme dalších 10 milionů. Tyto peníze jsou určeny na rozvoj vodohospodářské infrastruktury.
1: Takže vodovody, vodojemy, vrty, přivaděče, kanalizace, nebo jak můžete specifikovat nějak konkrétněji? Jsou to trubky, zkrátka.
2: Jsou to projekty, jsou to trubky a jsou to intenzifikace a rozvoj čistíren odpadních vod.
1: Stále hovoříme o infrastruktuře, ale kolik peněz půjde pak dále na mokřady, tůně, remísky, revitalizace toků nebo zasakování dešťové vody a obnovu krajiny, protože jste zmiňoval, že to je také velmi důležitý krok.
2: Od roku 2014, kdy se nějak zajímám o tenhle ten problém, bylo z peněz Královéhradeckého kraje dáno 19,5 milionu, což je 1,5 milionu, na obnovy a údržby těch revitalizací. Revitalizace vodních toků a mokřadů a toho je záležitost víceméně Povodí Labe a státu. Přesto kraj do toho dává prostřednictvím svých dotací tyto peníze. Já dám příklad. Teď bylo velké hnutí, které kraj podpořil za záchranu Ivanského jezera, ano, v Rychnově nad Křižnou. Myslím si, že tento fenomén, který slouží nejenom k rekreaci Rychnováku, ale i k tomu, aby zadržoval tu vodu krajině, kraj podpoří navíc svýma prostředkama i mimo rozpočet, i mimo běžné.
1: Takže je to pro vás priorita, jinými slovy naznačujete.
2: Jedním slovem je to priorita. Velmi mě mrzí, že se nepodařila postavit pořádná vodní nádrž Mělčany a spousta dalších poldrů.
1: Když přijde obec tedy konkrétně s projektem na zadržení vody v krajině, tak dostane od kraje tu podporu, dotaci nebo třeba i odbornou pomoc?
2: Odbornou pomoc samozřejmě. Naše organizace CIRI je nápomocná v tom, aby té obci poradila, pomohla se získáváním dotací. Každopádně prostě ta drobná práce v krajině, ta bude vždycky záležet na té místní komunitě. Kraj to podpoří, no a pak se může něco dít.
1: Zní to tak optimisticky z těch vašich úst, jak o tom mluvíte, ale já si říkám lidem, kterým vyschla třeba ta studna, slyší klimatická změna, adaptace, retence, tak ptají se jednoduše, proč se nezačíná dřív, proč se něco neděje, tak co byste jim odpověděl?
2: To, že komu vyschne studna, to je velký soubor okolností, který je v drtivé většině, je to třeba nešetrné nakládání s geotermálními vrty, kdy jednotlivé zvodně se propojí a ta voda z vrchu steče do té spodní. Je tam spousta a spousta vlivů.
1: Naznačujete, že ti lidé si za to mohou sami?
2: Ani ne, ale taky jde o to, že prostě nějaký meliorace byly, něco se odvodnilo, něco se to. Všechny tyhle ty rezervoáry, které dřív byly, tak prostě dneska nejsou. A je potřeba se znova vrátit k tomu, co bývalo dřív. Prostě mokrá louka, z toho se nikdy pole neudělá.
1: Ale utekl jste mi z otázky, ti lidé se ptají, co mají dělat teď, když ta voda není.
2: No když ta voda není, tak se musí pomoct. Musí jim pomoct komunita, musí jim pomoct obec.
0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví, s Pavlou Kindernajovou a jejím hostem.
1: Mluvím s Rostislavem Jirešem z SPD, radním Královéhradeckého kraje, zodpovědným za oblast životního prostředí a zemědělství. Pane radní, objevují se obavy, že současná vláda není ekologii příliš nakloněna a že některé projekty na obnovu krajiny, mokřadů, remízků nebo přirozených vodních rezervoárů mohou skončit nebo budou omezeny. Vnímáte to stejně, tyto obavy?
2: Nevnímám, protože myslím si, že péče o krajinu, to je jednou ze základních záležitostí, ať už to jsou sedláků nebo lesáků. I ty ekologové si tam najdou svoje místo.
1: Do jaké míry koordinujete projekty právě s ministerstvem? Je to váš hlavní partner nebo spíše obec a města v našem kraji?
2: Z hlediska samosprávných věcí je to spíš ta obec a ty komunity. Ona to není jenom ta obec, ona to je třeba i jenom část té obce, která to samozřejmě potom přes tu obec zařizuje, ale většinou jsou ty i jednotlivé komunity.
1: Takže máte nějaké číslo, nevím, projektových dokumentací, kolik projektů z Královéhradeckého kraje je teď připravených a čeká na nějakou vhodnou dotaci? Počet?
2: Nemám v současné době.
1: A jsou to desítky nebo stovky projektů?
2: Ono to není tak, protože péče o chráněné přírodní památky, který má Královéhradecký kraj ve své gesci, tak ten funguje. Tam je i ta dominantní záležitost těch obnov těch mokřadů, remízků, prosekávání křovin a tak dále. To běží, tam ty peníze tečou, jsou to řádově desítky milionů ročně.
1: Nic nebylo zastaveno z vašeho pohledu?
2: Z mého pohledu nebylo nic zastaveno a myslím si, že ani nebude. Ale to, co to ministerstvo vzděluje, tak říká, že prostě se nebudou už plácat penězma, že to chce uměřenost, že to chce mít jasný cíl.
1: A uměřenost neznamená omezování?
2: Uměřenost znamená pečlivé vážení nákladů a přínosů.
1: Vy jste zvolený za SPD, připomínám, vaše politická strana bývá k té klimatické politice trošku kritická. Tak jak se to promítá do vaší práce? Berete vy osobně sucho jako ekologický problém nebo hlavně jako technický problém se zásobováním vodou?
2: Ten problém sucha je trošku jiný. V České republice máme plán, který se jmenuje Zvládání sucha. Máme i dílčí plán, který je v Královéhradeckém kraji. A v toho je jasné, že největší sucho, které nám tady hrozí, se lokalizuje do oblasti Hradec Králové, Lipčany, Chlumec. Tam to Dobřansko a tak dále. Tam jsou největší srážkové deficity, co se týče množství. To je věc planetární, to je věc, kterou nikdo z nás nespůsobil, neovlivní.
1: A je to ekologický problém nebo není z vašeho pohledu?
2: Z mého pohledu je to otázka toho, jak se člověk chová k přírodě. Jakým způsobem exploatuje zdroje, jakým způsobem využívá a jak s nima nakládá.
1: Zeptám se ještě jinak, pane radní, uznáváte, že změna klimatu tady je a zvyšuje tlak na vodu v krajině, nebo neuznáváte?
2: Myslím si, že změna klimatu je velkým tématem, který dneska je. Co považuji za zcela jasně prokazatelné, že dochází k zvýšení extrémovatosti. To znamená, že třeba deště jsou prudké, intenzivní a pak následuje dlouhé období sucha. To je ten projev, který považuji za nejhorší z hlediska lidského života. Jestli tady bude za lidský život o jeden stupeň víc nebo méně, to není až tak dvakrát velké. Ale problém je v tom přizpůsobit se tomu, tak tu přírody. A ta příroda nám něco říká. Ta nám říká, že je potřeba se na něco připravit, s něčím počítat.
1: Takže problematika tady je, zvětšuje se. Dáte obcím na závěr jednoduché kontaktní místo, kam se mohou obrátit, když řeší sucho, studny nebo projekt na zadržení vody?
2: Je to vždycky vodoprávní úřad příslušného stupně, jak na pověřené obci nebo Královéhradeckém kraji.
1: Doplnila radní Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Rostislav Jireš za SPD. Děkuji za odpovědi.
2: Není zač.
1: A hezký den všem posluchačům přeje i Pavla Kindernajová.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Na kraji zpravodajském publicistickém souhrnu Českého rozhlasu Hradec Králové teď zamíříme na Rychnovsko. Téměř 350 seniorů soutěžilo dnes v Borohrádku na tradičních sportovních hrách Králové Hradeckého kraje. Utkali se ve 12 individuálních disciplínách a třech kolektivních sportech. Kromě těch běžných, jako je nohejbal nebo přehazovaná, si mohli seniori vyzkoušet i hod rybářským prutem nebo jízdu zručnosti na koloběžkách. Nejstarším účastníkům bylo téměř 90 let a my jsme byli na místě.
1: To je jediný den v roce, kdy vyrazím tak mezi lidi a pobavím se.
2: Říká 89-letý Jaroslav Fiala z Kostelce nad Orlicí, nejstarší účastník sportovních her seniorů v Borohrádku. Sám se podle svých slov těšil hlavně na setkání.
1: Na kamarády i na ty aktivity, no protože když se něco děje, tak je to výborný pro tělo a ještě lepší pro duši.
3: Tak. Tadle je blíž.
2: Jaroslav Fiala si na místě vyzkoušel například petang a jak s úsměvem přiznává, disciplín má víc.
1: No, mám asi 4 nebo 5 disciplín, ale to bych se musel podívat na papíry. On časem člověk skoro zapomíná.
2: A na kterou se těšil nejvíc?
1: Na vzduchovky.
2: Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje každoročně přivádí do Borohrádku stovky účastníků z celého regionu. A i když se soutěží v 15 disciplínách, pro většinu z nich nejde o výsledky.
4: Já myslím, že hlavním smyslem by mělo být to, aby se seniori potkali na jednom místě, aby měli možnost si popovídat, zasportovat, ale věřím, že to není jenom o sportu, ale že to je i právě o tom setkání, dát si třeba i pivečko, zmrzlinu a prostě si udělat krásný pohodový den, nemyslet na zdravotní neduhy nebo jiná úskalí běžného života.
2: Říká nezávislý starosta pořádajícího Borohrádku Martin Moravec. A právě tahle kombinace pohybu, setkání a dobré nálady je důvodem, proč se seniori do Borohrádku vrací každý rok.
1: Pohyb je život a dokud dýcháme, musíme se hejbat.
2: Sportovní hry seniorů se tak do Borohrádku vrátí zase příští rok. Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: Takový byl 11. červnový den. A jaké události bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra v pátek 12. Na co se zaměříme? I v pátek se otevřou brány 31. ročníku For Rock for People, jedné z největších hudebních akcí v Česku. Festival je vyprodaný, organizátoři očekávají 50 tisíc návštěvníků. A zítra se do Festival parku chystá i 150 hradeckých seniorů. Ti přijedou v rámci projektu Seniori na Rock for People na koncert Jiřího Pavlici s hudebně tanečním souborem Hradišťan. Český rozhlas Hradec Králové bude opět přímo na místě ve Festival parku 360. Dění budeme sledovat a podrobně vás budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové informovat. Už od roku 2009 se po celém Česku vždy v polovině června slaví Světový den větru. Má popularizovat získávání energie z větrných zdrojů. A zároveň je to i příležitost k připomínání toho, jak dokázal vítr využívat naši předci v minulých staletích. Proto vás zítra vezmeme do dřevěného větrného mlýna v Borovnici, což je nedaleko Nové Paky. Světový den větru si takto ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zítra připomeneme. Experimentální archeologové ze Všestar zítra vyrazí na expedici Monoxylon. Replika pravěkého člunu společně s částí posádky vede směrem Alexandropoli v blízkosti řecko-tureckých hranic. Nebudeme u toho chybět. V Královéhradeckém kraji přibývají 2 týdny před letními prázdninami další koupaliště s každodenním provozem. Plnou letní sezónu zahájí zítra třeba koupaliště v Lodíně. Zeptáme se, jak jsou tam připraveni na letní dny. A naším ranním hostem bude Kamil Dvorský, se kterým budeme zvát na divadelně hudební festival Poláčkovo léto. Kamil Dvorný, host dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, 5 minut po 8:30. A dopoledne budeme vysílat z radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové. Bude tady lékařka odbornice v oblasti estetické péče a psycholožka Petra Řehořková. Ta nám po 10. hodině představí novou knihu. Po 11. se pak vydáme do oblak s pilotem horkovzdušného balónu Jiřím Hembalem a závodním pilotem Davidem Línkem. I takový bude pátek ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: Ale čtvrtek pokračuje, je naše vysílání už po 18. představíme v rozhlasové návštěvě Věru Sílovou, kronikářku Jaroměře, průvodkyni a bývalou ředitelku městské knihovny. Karel Sladký vás od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové zdraví. Za 2,5 minuty nabídneme zprávy. Hezký čtvrteční podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Obec Val v Orlických horách by mohla mít lepší mobilní signál. Soud za ilegální vývoz odpadů z Německa do Čech míří k dohodě. V Praze odstartoval závod historických aut 1000 mil československých a zítra odpoledne bude občas slabě pršet. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezký podvečer. Společnost T-Mobile připravuje výstavbu nové stanice mobilního signálu v obci Val v Orlických horách. Projekt je součástí programu na pokrytí tzv. Bílých míst, tedy oblastí se slabým nebo žádným mobilním signálem. Operátor teď jedná s vlastníky pozemků a úřady. Kdyby mohla být stanice uvedena do provozu, zatím jasné není.
4: Orlické hory patří podle operátora k technicky náročným oblastem pro budování mobilní sítě. Důvodem je členitý terén, rozsáhlé lesy i menší počet obyvatel. Právě proto se kvalita signálu v jednotlivých částech hor výrazně liší. Společnost T-Mobile ale uvádí, že příprava nové stanice ve Valu je zatím v počáteční fázi a celý povolovací proces může trvat několik let. Vedle Valu firma hledá možnosti zlepšení pokrytí také v lokalitách Hluky, Šediviny nebo Lipovka na Rychnovsku. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Německý podnikatel stíhaný za vývoz odpadu do Česka by mohl uzavřít dohodu o vině a trestu. Po prvním dni procesu ve Weidenu nedaleko českých hranic to píše například deník Süddeutsche Zeitung. Před soudem je taky jeden Čech.
5: 53-letý německý podnikatel se podle serveru Echo Horní Falce přizná, že do Jiříkova na Bruntálsku a Brna Horních Heršpic přivezl několik set tun částečně nebezpečného odpadu a k tomu zaplatí Bavorsku v přepočtu skoro 2,5 milionu korun, neboli šestinu částky, kterou Bavorsko zaplatilo za odvoz odpadu zpátky do Německa. Za to by soud obžalovanému snížil očekávaný trest. Podnikatel by ve vězení zůstal třeba už jenom rok. Dohoda by snížila trest i obžalovanému řidiči nákladních automobilů z Česka. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
3: 130 historických automobilů ráno odstartovalo z Prahy do závodu 1000 mil československých. Vozy z období před druhou světovou válkou musí během 3 dní dojet na Slovensko a vrátit se zpět do Česka.
6: Do závodu vyrazilo celkem 130 historických vozů. Jako první se na cestu do Slovenska vydala ženská posádka ve vozidle Java Minor, říká Martina Stabenovová.
7: No je to zodpovědnost, vedeme celý peleton, ale těšíme se. Jedeme Praha-Bratislava, pak po Bratislavě okruh a potom zpátky 3 dny, každý den jedna takováhle trasa pěkná.
6: Účastníci musí během 3 dní dorazit na Slovensko a následně se vrátit do českého hlavního města a přitom urazit zhruba 1600 kilometrů, přibližuje ředitel závodu Jiří Patočka.
8: Není to vyloženě závod, je to jízda pravidelnosti, ty účastníci jedou na předem předepsané časy, kdy musí projet jednotlivými průjezdními kontrolami, které máme na té trase.
6: Do cíle před Národním technickým muzeem by měly historické vozy dorazit v sobotu v 17 hodin. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Na dvoře Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova dnes začalo tradiční třídenní řezbářské sympozium. Návštěvníkům svou uměleckou práci předvede několik zkušených řezbářů i řezbaček. Práci se dřevem a dlátem si návštěvníci statku můžou vyzkoušet. Sympozium se na Dlaskově statku koná od roku 1996 a letos nemá žádné konkrétní téma. Sochy, které tam vzniknou, si řezbáři odvezou zpátky domů.
2: Počasí.
3: V noci bude polojasno až skoro jasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojediněle přeháňky, do rána lokálně mlhy. Teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno čekáme nejprve zmenšenou oblačnost, dopoledne pak od západu přibývání oblačnosti a odpoledne občasný slabý déšť. Teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 9 až 12 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Se zdržením počítejte mezi Robousy a Úlibicemi na Jičínsku. Dopravu tam komplikuje nehoda 2 osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

A bývalá ředitelka městské knihovny. To všechno je paní Věra Sílová, ale nejen to, jak uslyšíte v portrétu regionální osobnosti. A paní Věra byla dokonce ve svých 70 letech oceněna i městem za přínos oblasti kultury. Dostala vyznamenání. A protože Jaroměř si připomíná 900 let od první písemné zmínky, je symbolické, že jsem dnešní portrét regionální osobnosti natočil v Žákově studovně, Žákově kavárně na Jaroměřském náměstí. Však vám tuto osobnost také představíme. Poslechněte si v této hodině zajímavé vyprávění dámy, která ani před 80 nestrácí chuť do života, do psaní. Věra Sílová je také autorkou úspěšných bájí a pověstí z Jaroměřska. Dočkají se teď pokračování dalšího vydání. Má široký záběr aktivity zájmů. Už za mnou chvíli vám Věru Sílovou v portrétu regionální osobnosti a rozhlasové návštěvě z Jaroměře představím. Hezký podvečer s námi s Českým rozhlasem Hradec Králové a teď i písní Petra Muka Olamur. Po ní vyrazíme do Jaroměře, kde začnou už zítra oslavy 900 let od první písemné zmínky. Hezké chvíle s námi, hezký podvečer.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Krásný den z Českého rozhlasu. Dnešní rozhlasová návštěva nás zavedla do Žákovy kavárny v Jaroměři. Karel Sladký vás zdraví z Žákovy studovny. A je tady se mnou paní Věra Sílová, která byla ředitelkou knihovny v Jaroměři a dlouholetou kronikářkou města. Paní Věro, dobrý den.
2: Dobrý den.

0: kronikářkou jsem stále.
1: Já jsem na to myslel, to je neuvěřitelné. To je neskutečné, kolik to je roku už.
0: No, v době, kdy jsem odcházela do důchodu, mě oslovili vedoucí odboru školství a kultury, abych se teda přihlásila do výběrového řízení na kronikářku, že na to budu mít čas. Tak jsem se přihlásila, to výběrové řízení jsem vyhrála a je to od roku 2011.
1: Každý si myslí, že když je v důchodu už, tak má toho času hodně.
0: Tak, no, času hodně, ale já zjišťuju, že ho mám čím dál méně.
1: Ale je dobře, že na tu kroniku ten čas je a nezaznamenávání událostí, protože my se nesetkáváme náhodou. Jaroměř slaví v roce 2026 900 let od ano. první písemné zmínky. To je neskutečných údajů, informací a všeho. Dostatečně nemůže být všechno zaznamenáno, nebo je od toho prvopočátku?
0: Odbor školství a kultury je takovým hlavním pořadatelem. Odtajňuje se to průběžně, zaznamenávám samozřejmě všechno. Musím říct, že teda tu kroniku dělám denně, protože kdybych to nedělala denně, tak mě něco uteče, zapomenu na to. Prostě každý den musím nad kroniku sednout. Lidé říkají, že v Jaroměři se nic neděje, ale děje. Kolikrát je to i několik akcí za den, různých akcí, jenom stačí se potom podívat, vyhledat a zajímat se o to.
1: Dobrý den, my jsme v Žákově kavárně, lidé přicházejí, možná pro ty, kteří nevědí, že bychom připomněli osobnost Žáka, protože ano. to je taky osobnost.
0: Ano, to byl profesor na zdejším gymnáziu, tak. Jaroslav Žák, a podle něj je ta kavárna tady pojmenovaná. Je to samozřejmě autor známých scénářů, filmů a tak dále.
1: Ano, my jsme tady dnes na kávě, abychom si mohli popovídat, abychom vám Věru Sílovou mohli představit. No 900 let je to ale výzva, že každý chce vědět něco zajímavého, třeba něco, co se ještě neví.
0: Aspoň se lidé něco dozvědí.
1: Určitě. Máte to teď snazší, než když jste se věnovala té práci před lety?
0: Dnes no já píšu na počítači, jo. samozřejmě, protože k tomu se člověk může vracet, může opravovat a tak dále, doplňovat. Když to píšete ručně, to se nedá. Takže samozřejmě na počítači.
1: Vy jste sama říkala před chvílí, že v Jaroměři se stále něco děje. Myslíte, je Jaroměř něčím výjimečná, když se řekne město Jaroměř, královské věné město?
0: Mně připadá výjimečná, protože jsem se tady narodila, žiju tady, mám Jaroměř ráda. Asi každý v té Jaroměři vidí něco jiného.
1: Co v ní vidíte vy, když se řekne Jaroměř?
0: Krásný kostel, mariánský sloup samozřejmě, a dneska už tedy patří k Jaroměři i Josefov, který neskutečně mám ráda. Uchvacuje mě ta historie, tam z toho každého domu něco čiší, protože ta historie není tak dlouhá jako v Jaroměři. Takže tam ta paměť je teda bližší, takže o každém domě se pomalu dá cokoliv povídat tam. V Josefově.
1: Paní Věro, vy jste sama říkala, že každý den si musíte zapisovat, každý den musíte psát, protože pořád se něco děje. Jaký byl třeba teď poslední zápis, než jste šla na natáčení se mnou, taky jste něco psala?
0: Dneska jsem nic nepsala, a psát budu. Včera jsem psala, co jsem doplňovala, dětský den. Co se dělo v parku, protože tam dětský den pořádal Dům dětí a mládeže, ale podílelo se na tom spousta organizací, které pracují s dětmi.
1: A kronikáře zajímá všechno, absolutně všechno zapisuje?
0: Absolutně všechno. Sport, kultura, dění ve městě, zdravotnictví, všechno.
1: A čím je pro vás kronika, to zapisování?
0: Pro mě je to velká láska. Nemyslela jsem si, když jsem začínala, že mě to tak chytí. Skutečně mě to nesmírně baví a uvědomuju si, co všechno se teda v Jaroměři děje, a že budoucí generace možná se budou někdy tím probírat a říkat si, ta Jaroměř byla živé město.
1: A to začínala, znamená kdy zhruba? To budou desítky let.
0: No, to budou desítky let.
1: A vás to lákalo už jako dívku, že jste si říkala, já bych psala?
0: Ne, mě to vůbec nenapadlo. To až na tu výzvu odboru, tedy pracovnice z odboru školství, jsem se přihlásila. Měla jsem z toho obavy, protože jsem si říkala, že to nebudu umět. takže mě poslali na školení. Tam jsem měla vizi, že se spojím s kronikáři tady z okolí, aby mě to naučili. Prostudovala jsem takové průvodce, jak psát kroniku a tak dále. No a tak nějak to přišlo samo. A už mě to teda jde a nesmírně mě to baví. Ten záběr je hrozně veliký.
1: No je to taky profese, je to kumšt. Není to tak jednoduché, jak by se asi zdálo, že jenom něco zapisovat, že?
0: Tak.
1: Musí tam být nějaký systém,
0: To, samozřejmě mám to rozdělené do oddílu, dění ve městě, obecní záležitosti, výstavba a opravy ve městě a tak dále. A tak každý oddíl, různě školství, kultura, sport, život ve městě, což ne přímo obecní, ale takový ten volnočasový život, zdravotnictví, obyvatelstvo, personálie. No je toho hodně a do každého oddílu prostě zapíšu něco, co se zrovna objevilo. Teď třeba jsem zjistila, že zemřela paní Alena Pacáková, dlouholetá členka divadelního souboru Vrchlický, která pocházela z rodu Wagenknechtů, byla rozená Wagenknechtová, to byli takoví divadelníci tělem i duší, tak i toto zapíšu, všechno tohle zapisuju.
1: A zapíšete, že jsme dnes spolu i natáčeli pro Český rozhlas? Paní Věro, ale já si říkám, kde to všechno je.
0: Člověk musí chodit po městě s očima otevřenýma, ušima nastraženýma. Hodně mě pomáhají sociální sítě. Široký záběr.

0: Když by někdo chtěl nějaký ten zápis, třeba vrátit se do nějakého roku, kde to najde? To je všechno u vás?
1: Uzavírám kroniku každý rok, odevzdávám to městu. Město to pak posílá do archivu, do Náchoda. Jeden výtisk je v muzeu. Ale já se domnívám, že teď v poslední době je nějaké omezení, kdy teda se kroniky mohou veřejně používat. Myslím, že je jenom možnost nahlédnout do nejnovějších kronik jenom s povolením. Starší kroniky ano, ale novější s nějakým omezením.
0: Na rozhlasové návštěvě jsme v Jaroměři, v Žákově studovně, v Žákově kavárně s Věrou Sílovou. Paní Věro, já jsem nám objednal něco na osvěžení. Vy jste říkala nějakou limonádu, tak tady by měla být nějaká malinová, snad bude dobrá. Vypadá to teda, doufejme, že to tak snad to je nějaký regionální produkt přímo. Já mám kávu, já jsem na tu kávu a při kávě se taky hezky povídá. Vy jste byla dokonce oceněná městem za tu svoji práci a činnost.
1: No to bylo, když jsem měla 70. narozeniny, tak jsem dostala ocenění města odboru kultury.
0: Čím to pro vás je?
1: No bylo to úžasné překvapení. Moc mě to překvapilo a potěšilo samozřejmě, protože komu se to stane, aby byl oceněn za nějakou činnost, takže jsem byla velmi, velmi ráda. Zvlášť, když to byl teda takový významný rok mých kulatých narozenin.
0: Kolik to je roku už?
1: No, já vám to prozradím. Letos mě bude 77.
0: Já se na to ptám spíš z toho důvodu, aby lidé věděli, že by měl člověk pořád být aktivní, mít nějaký zájem. Já si myslím, že to je nejdůležitější v každém věku.
1: No těch zájmů mám spoustu, musím říct. Všechny přišly ke mně tak nějak sami. Odvíjelo se to vlastně od psaní kroniky, takže jsem se seznámila s tím, co která organizace dělá a velmi mě zaujalo třeba to, co dělá Bastion 1 a Podzemí, takové akce pro veřejnost, kam jsem teda nakoukla trošku do těch akcí, pak jsem se těch akcí zúčastnila a pak mě řekli, jestli nechci provázet v Podzemí, tak jsem začala provázet v Podzemí. Dělám navíc ještě v senior klubu, tam jsem ve výboru, jsem v Červeném kříži, v seniorském klubu Českého červeného kříže, tak ten vedu prostě.
0: Tady těch aktivit je, kdy zbývá čas na život.
1: No, co na život. Máme zahrady a to už musím říct, teda, že ta zahrada už mě teda zmáhá, takže tam už se tak moc neangažuju, ale mám i vnoučata, takže se starám občas o vnoučata, o ty mladší, teda starší už mě nepotřebují, ale mám kalendář úplně zaplněný vždycky na celý týden.
0: Vy to máte jako my?
1: Já musím mít zápisník, abych si to všechno pamatovala, co mám kde, v kolik hodin, kam.
0: Takže jste i průvodkyní v podzemí, takže i tam vás můžeme potkat.
1: I v podzemí mě můžete potkat. Jako průvodkyní. Eventuálně provázím i po Josefově, kde teda, ale to je spíš výjimečné, po městě, kde vyprávím o těch budovách, ale to je výjimečné, to je takové neoficiální, když mě někdo požádá, abych o tom něco pověděla. Tak to jsem třeba provázela knihovnice, seniory Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje po Josefově. Samozřejmě, že jsme došli i do podzemí. Provázela jsem členky spolku Santé po Josefově, kde jsem vyprávěla a podobně. Tak.
0: Vy jste zmínila i ten Bastion. Rozvíjí se podle vás Jaroměř nebo i ten Josefov? Je tam znát ten rozvoj za desítky let?
1: No tak určitě. Určitě je znát, zvlášť teď, když nám přišly i nějaké finanční prostředky na opravy, tak uvidíme, jak to bude dál, kam až to dosáhne, protože Josefov jako takový je dost v současné době, nechci říct zanedbaný, ale je to omšelé město, protože čas si vyžádal nějaké změny. A je potřeba, aby ten Josefov byl přívětivý, aby se opravil.
0: A vy jste říkala, že právě ten Josefov je vaší srdeční záležitostí, no. Že to je srdcovka.
1: Tak, je to srdcovka a jsem strašně ráda, že teda se začalo s opravami bývalých jízdeckých kasáren, a vedle stojící v bývalé vojenské nemocnice, ovšem zatím ty finanční prostředky dosáhnou jenom na střechy a krovy, protože součet plochy těch dvou objektů jsou 2 hektary na střechách, což je neskutečná rozloha. Takže to bude stát pár pořádných milionů.
0: Ne-li miliard v dnešní době.
1: Miliard, ano.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Kristu.
1: Věra Sílová, kterou vám představujeme v dnešním portrétu regionální osobnosti ve vysílání Českého rozhlasu, Karel Sladký vás zdraví, je se mnou v Žákově studovně, Žákově kavárně a paní Věra je nejenom kronikářkou, bývalou ředitelkou městské knihovny v Červeném kříži, průvodkyní v podzemí, ale taky spisovatelkou, protože vy máte na svém kontě i několik knížek a velmi pěkných knížek, paní Věro.
2: Báje a pověsti Jaroměstka.
1: Na ty myslím.
2: Loni vyšlo už třetí vydání rozšířené o tři nové pověsti. To byly pověsti nejen z Jaroměře a Josefova, ale i z okolních obcí. Takže jsem šla do kronik obecních, potom jsem byla v muzeu různě, v archivu jsem hledala prameny a tak dále.
1: Lidi to baví, lidi to zajímá.
2: Je to zajímavost, protože se tam povídá o Jaroměři, co bylo a co se k Jaroměři vztahuje. A pokud vím, ve školách ty báje a pověsti používali jako regionální tisk. Děti si to měli za povinnost přečíst, proč ne?
1: Myslím na to, jestli nějaká báj nebo pověst by byla i v 21. století, jestli by se našla, paní Věro.
2: No to určitě, určitě, ale s odstupem doby. To se musí prostě nějak jako prožít, zažít a pak s odstupem doby to napsat jako báj a pověst.
1: Báje a pověst je Jaroměřská nádherná zelená knížka, já ji úplně vidím, krásná.
2: To samozřejmě výtvarnou stránku měl na starosti akademický malíř Jiří Škopek, který mě i tu knihu ilustroval. Obálka měla vyjadřovat tajemno, proto je to takové zelené, tajemné.
1: Vy jste léta pracovala i jako ředitelka městské knihovny v Jaroměři. Myslíte si, že i to vás hodně ovlivnilo, že jste se setkávala s těmi lidmi, se čtenáři?
2: No, pracovala jsem jako ředitelka 21 let tady v Jaroměři a vlastně knihovnicí jsem byla celý život. Původně jsem začínala na pedagogické fakultě v Hradci Králové, pak jsem teda přešla do Jaroměře potom, když se mi narodili děti a nešlo to skloubit s dojížděním rodina a školky a podobně, nestíhala jsem to časově, tak jsem přešla do Jaroměře a celý život jsem vlastně pracovala s lidmi. Takže samozřejmě, že mě to velmi ovlivnilo, musím říct, že mezi lidmi jsem byla velmi ráda.
1: A pořád jste.
2: A pořád jsem. A kdybych nebyla, tak by mě to chybělo.
1: Na rozhlasové návštěvě jsme v kavárně, v Žákově kavárně v Jaroměři s Věrou Sílovou, kterou dnes představujeme. Určitě se vám taky hezky poslouchá, je to příjemné povídání dámy, která získala ocenění města v oblasti kultury za to, co celý život dělá pro lidi, pro veřejnost. Vy jste říkala, že vás baví práce s lidmi, nebo že celý život vlastně jste mezi lidmi, což je pochopitelné. Jaká je práce s lidmi podle vás a mezi lidmi?
2: No, já mám vlastně jednu stránku, jenom chodili k nám kulturní lidé, takže byla to práce krásná. Nestetkali jsme se nikdy s nějakými protivenstvími nebo výpady a podobně, takže byla to práce vždycky krásná. Řekla bych, že se to časem docela mění.
1: Tak mění se mnohé, máme tady moderní technologie, samozřejmě i ta doba se mění a proměňuje, ale předpokládám, že vy si pořád držíte takovou tu pohodu a klid.
2: Ano, ano, samozřejmě, já stále, s kým se setkávám, tak vždycky to jsou pozitivní lidi. Ať to je v tom podzemí při provázení, nebo nadzemí při provázení, nad kronikou. Člověk je docela sám, to musím říct, ale jinak v tom setkávání při průvodcovské činnosti mě vlastně s těmi lidmi tak nějak zbližuje a když se jim to líbí, tak mě to nesmírně těší. Když mám pochvalné reference, když mě lidi řeknou, jste úžasná, no není to krásné.
1: Zajdete si i vy v dnešní době ještě do knihovny, abyste se třeba pozdravila s kolegyněmi bývalými?
2: V knihovně jsem každý týden, protože si nosím domů neskutečné nálože knih. Tam pracuje teď moje dcera, která pokračuje v mé práci, takže tam jsem každý týden s kolegyněmi, abych tak řekla pravdu, už se moc nepotkávám, protože nastala generační výměna. knihovně z toho staršího kolektivu jsou pouze dvě osoby. A to jedna je moje dcera a jedna je současná ředitelka. Jinak ostatní to už jsou všechno mladší lidé, s kterými samozřejmě mám navázaný vztah, známe se, občas nimi i vyjedu na nějaký výlet.
1: Ale už je to jinde
2: generace. Ale je to jiná generace.
1: Ale musíte mít radost, když vidíte, že o knihovny je stále zájem, že lidé chodí do knihoven a půjčují si knížky a chtějí číst.
2: A samozřejmě, a navíc knihovna dělá množství akcí, besed, přednášek, školení pro veřejnost, informační technologie, IA učí a podobně. Takže skutečně ta knihovna je dneska úplně ještě někde jinde, než byla za naší doby, protože dneska je to takové nějaké i komunitní centrum.

0: Karel Sladký vás zdraví z Žákovy studovny. Tady se do nás zaposlouchala jedna paní. Dobrý den.
1: Dobrý den. Mé jméno je teda Koberová, rozená Halbichová.
0: Vy nejste odsud?
1: Ne, já nejsem odsud, jsem z Děčína. A přijeli jsme, protože jsem se v covidové době pustila do pátrání po svých předcích. Moje babička bydlela tady vedle na podloubí číslo 44. Můj děda pochází ze rodiny Halbichových. Jeho tatínek byl...
2: Legionář?
1: Ne, nebyl. To byla druhá rodina, která pocházela z Vejlichovek 50, zatímco naše rodina pocházela z Vejlichovky 10, jako původe. Ale bydlel Pražské předměstí 9, byl to... obuvník, jeho tatínek byl krejčí a můj děda pracoval tady ve spořitelně, byl v nějakým Sokole a s bratry hrával ve 20. letech fotbal za Jaroměřské SK. To se mi podařilo jako vysledovat v minulosti. A navíc tady teda mám i babiču, rodina pocházela z Cihelen, jmenovali se Růžičkovi, to zase jejich bratranec, Josef Růžička, zemřel v Terezíně ve 45. roce, těsně před koncem války. Takže prostě nějakou vazbu na Jaroměř mám.
0: A vás teď zaujalo to, že si tady
1: natáčíme? To, že jsem tady zaslechla, ano, váš rozhovor o kronikách. No. A o tom, jestli jsou nebo nejsou přístupné. A já jsem vlastně kvůli tomu jsem do Jaroměře přijela, protože jsem nenašla jako nějaký podrobnější zprávy o tom. A proto jsem teda paní chtěla oslovit.
2: Kroniky jsou uložené v okresním archivu v Náchodě.
1: Jo,
2: a pak zkuste teda muzeum. Muzeum, tam by možná také mohly být nějaké kroniky, ale nevím přesně, které roky.
1: Jo, no to právě, to je důvod, proč jsem se teď troufla se vás tady oslovit.
0: A to je dobře, že jste si nás troufla oslovit. Zkuste to muzeum tady Jaroměřské.
1: No, já vím, kde je, to teda mě
0: udíval
1: kolem, že jo.
0: No, Venkov dům bývalý.
2: A jinak to jméno Halbich, to je tady v Jaroměři známé.
1: Ano, protože Antonín Halbich je vlastně název teď legionářské obce, že jo, tady Jaroměřský.
2: Ano,
1: já jako opravdu jsem... dost potom pátrala, co, kde
2: takže,
1: a jak.
2: Takže víte.
1: Takže některý, ale ten taky nemá vazbu jako přímo. Ten, jo, je to rodina Halbichova, která taky pochází z Velichovek, ale jeho praprarodiče byli, tam měli kovárnu, zatímco teda ten můj předek byl z Velichovek 10, ten nejstarší, kterýho jsem našla. A byli to vlastně, no... čtvrdláníci nebo nějaký takovýhle, jenom malý, prostě neměli žádné
2: pozemky
1: a majetky.
0: A jaké je to pokolení, vy jste?
1: Já jsem 9. generace.
0: 9. panečku.
2: Pane, to je zajímavé.
0: No, to je... Ale dobře, že se o to někdo takhle zajímá.
2: Ano, určitě, určitě.
1: No, tak to dneska je moderní, nebo módní spíš, že si lidé...
0: Pátrat po kořenech, po předcích.
1: Pátrat po kořenech, no, mě k tomu přivedla vlastně covid.
2: No.
1: Jo. Protože najednou nic nebylo a začala digitalizace těch a mě zemřela maminka a od ní jsem měla nějaký zprávy, ta pochází ze Solnice, takže to byl trochu jako jiná strana, ale od ní jsem měla ještě zprávy, protože měla uchovaný některé náležitosti.
0: Tak ať se dopátráte,
1: no,
0: držíme pěsti.
1: Teď se chci podívat na ty kroniky, to mě právě zaujalo, takže
2: tak
1: tady do muzea.

0: Paní Věro, když se tak zamyslíte, jaké období vašeho života, toho profesního podle vás, bylo pro vás nejdůležitější, stěžejní, zásadní?
1: To nedokážu posoudit. Pravdou je, že když už jsem končila, nebo když už se mě blížil důchod, tak jsem pocitovala takovou nějakou únavu. Hodně se měnily zákony a my jsme to ani nestačili všechno sledovat. A já jsem vždycky říkala, že si připadám, že jsem jednou nohou někde ve vězení, že něco provedu, co tedy neúmyslně, ale prostě něco zanedbám, zapomenu, nestihnu a podobně, tak z toho jsem byla taková jako unavená, protože v těch zákonech nastalo takových změn, že to prostě se mohlo stát, že mě něco uteče. A z toho jsem měla velké obavy. A tak jsem dokonce byla i ráda, že už končím.
0: No ale mnohé zvládáte. Já si myslím, že je pro vás všechno takovou výzvou, že?
1: No byla to výzva, ale byla to velká zodpovědnost. Byla to velká zodpovědnost a s tím se velmi těžce pracuje, když nevíte, kdy co provedete, aniž byste mysleli, že to tak teda nemá být. No.
0: Vy jste sama zmínila, že vaše dcera je pokračovatelkou. To, co vy jste vytvořila v té knihovně, tak z toho musíte mít velkou radost.
1: Samozřejmě, že mám radost a už tam je v podstatě jako jedna z nejstarších pracovnic. To byla tam ještě za mě, tenkrát hned po škole, protože ona jediná měla ve škole informatiku a začaly informační technologie, s kterými jsme si my nevěděli rady. Tak ona nás to učila. Všechno samozřejmě šlo to velmi rychle. My jsme se ty informace a práci s počítačem a tak dále učili za pochodu. Oni to měli ve škole, takže nám s tím pomáhala. V tom teda byl ten její přínos velký. No a postupem doby tam stále zůstala a stále pracuje.
0: Jsme v Žákově studovně, Žákově kavárně. Měli bychom určitě zmínit, že i Jaroměř má řadu osobností, nezapomenutelných osobností.
1: Je jich hodně, ať to jsou umělci.
0: O čem to svědčí? O tom, že zřejmě je tady úrodná půda.
1: Tak, je to tak.
0: Kdo z těch osobností je pro vás takový stěžejní?
1: No, tak asi ten Jaroslav Žák, vzhledem k tomu, že to byl i částečně sice pedagog, ale spisovatel. Tím v podstatě máme po něm krásné filmy. Na jeho teda scénář byly nafilmovány, které se pouštějí nebo promítají v televizi ještě v současné době a vždycky lidi pobaví, takže Jaroslav Žák.
0: A proto jsme se setkali dnes také v Žákově studovně, kavárně, kávu dopijíme, džus bude také dopitý. Paní Věro, jaké jsou ty nejbližší plány, co máte v hlavě, co byste ráda ještě, krom toho, že každý den sedět a psát tu kroniku?
1: Neplánuju nic, protože všechno ke mně přijde nějak samo. Prostě najednou to přijde a je to.
0: Takže necháváte ten život volně
1: plynout. Nechávám to plynout. Dneska člověk v podstatě, se dá říct, nevidne ani hodiny. Už mám také svůj věk.
0: Tak věk je jenom číslo.
1: To je jenom číslo. To máte pravdu.
0: Vy to potvrzujete.
1: No je to dobře, že se cítím ještě akční, až někdy si říkám, že už bych si potřebovala odpočinout, abych toho na sebe nevalila tolik a musím dobře plánovat, abych to všechno stihla.
0: A co vás těší, co vám dělá největší radost v současné době? Co je takovým vaším hnacím motorem?
1: No, těší mě psaní kroniky a těší mě provázení v podzemí. Mě to neskutečně nabíjí. Styk s lidmi, protože ta kronika, to je taková osamělá práce. Člověk nad tím sedí sám. A pak přijdu a mám skupinu 40-50 lidí a když vidím, že je to moje vyprávění v tom podzemí zaujímé, no tak to je něco neskutečného, co mě nabíjí. A musím říct, že máme tam mezi těmi našimi průvodci spoustu takových srdcařů, dá se říct, protože to nejsou průvodci obyčejní. Oni to dělají proto, že je to baví, zrovna tak jako mě, takže nám tam jezdí průvodce z Prahy, z Trutnova, z Náchoda, z Broumova, z Hradce Králové, z Pardubic, protože je to baví a jsou to všechno mladí lidé a já mezi nimi navíc omládnu. Neřeší zdravotní problémy a povídáme si o úplně jiných věcech.
0: Kronikářku Jaroměře, ale jinak ženu mnoha profesí, zájmu a zálib jsme vám představili v dnešní rozhlasové návštěvě. Paní Věro, já jsem rád, že v tom diáři jste si našla čas na Český rozhlas, že jsme se dnes mohli setkat společně, trochu bilancovat, ale taky na vás hlavně představit posluchačům, protože si myslím, že takoví lidé jako vy jsou velmi důležití i pro ty další generace a právě pro to uchování toho, co zažíváme a co se děje.
1: Tak já vám děkuju.
0: Naše rozhlasová návštěva je u konce a mnohé jsme se dozvěděli a bylo to velmi příjemné zastavení v Žákově studovně, Žákově kavárně v Jaroměři s paní Věrou Sílovou, která byla také městem za tu svoji činnost oceněna. Moc děkuji za to setkání.
1: Děkuji vám.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Karel Sladký. Ať i vás baví život. Mějte se hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Rudník chystá stavbu cyklostezky do Mladých Buků. V Litomyšli vrcholí příprava na zítřejší zahájení festivalu Smetanova Litomyšl. Ministr zdravotnictví se sešel s prezidentem Pavlem a zítra bude maximálně 17 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Rudník požádal o stavební povolení na vybudování první části cyklostezky do Mladých Buků. Ta bude součástí cyklotrasy číslo 22 směrem na Trutnov. Celkové náklady na propojení těchto dvou obcí jsou 46 milionů korun. Podle nezávislého starosty Rudníku Pavla Steklého se teď chodci i cyklisté pohybují po velmi frekventované silnici. Přestože první úsek není dlouhý, náklady budou kvůli složitému terénu vysoké.
3: 1,2 km, 24 milionů. Jsou tam nějaké propustky, gabionové prvky, takže určitě to nebude nic jednoduchého.
2: Město Litomyšl se připravuje na zahájení festivalu Smetanova Litomyšl. Už zítra začne jeho 68. ročník, který potrvá do 5. července. Během 3 týdnů nabídne koncerty, operní, taneční i divadelní představení a také desítku výstav. Hlavní program se odehraje na zámeckém nádvoří. Další hudební pořady se uskuteční například v klášterních zahradách nebo v piaristickém chrámu. Pro návštěvníky, kteří do města přijedou autem, radnice vyčlenila záchytná parkoviště, říká starosta Daniel Brídl z hnutí Generace 89.
4: Existují záchytná parkoviště, rada města povolila také parkování v přilehlých ulicích po dobu zásadních koncertů, takže já myslím, že to je prověřené. A vzhledem k tomu, že koncerty bývají večer, tedy po uzavření většiny provozoven na náměstí, tak i samotné náměstí jako může být využito jako velké záchytné parkoviště a tak toto funguje již roky.
2: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování i elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch to řekl po společné schůzce. Prezidenta podle něj zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu taky představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje.
5: Jednak otázka změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyšší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmenty, role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
2: Oba politici se podle Vojtěcha shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. Žďár nad Sázavou má zájem o stavbu rychlobruslařské haly. Memorandum o spolupráci se státem schválili zastupitelé při svém dnešním zasedání. Žďár je jedním z možných míst, kde by mohlo rychlobruslařské centrum vzniknout. Pokud město stát vybere, radnice zajistí pozemky, investorem a provozovatelem haly bude ministerstvo vnitra.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, při zvětšené oblačnosti zpočátku ojedinělé přehánky, do rána lokálně mlhy. Teploty klesnou k 5 a na horách ke 2 stupňům. Zítra ráno čekáme zmenšenou oblačnost, dopoledne od západu přibývání oblačnosti a odpoledne občasný slabý déšť. Teploty 14 až 17 stupňů, na horách maximálně 12 a biozátěž na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Rychnově nad Kněžnou dejte pozor na křižovatce Smetanovy a Masarykovy ulice. Máme tam hlášenou nehodu 2 osobních aut. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hádají se někdy jazykoví korektoři, nebo mají mezi sebou spory, korespondenci? Hele, jak to je takhle? Já myslím, že takhle. Ne, tohle je správně. A pak si vjedete do vlasu? Obrazně.
2: Mám kamarádku, korektorku, spíš si z toho děláme legraci, když nevíme a navzájem se radíme. Ale dovedu si představit nějakého zapšklého staršího korektora, s kterým bych se mohla poprat. Ještě jsem to neskoušela. Ale tuhle jsme se právě s kamarádkou dohadovali, protože je takový ten slavný film o Sisi, o

0: Císařovně,
1: ano.
0: Alžbětě Bavorské. Myslím, že Romy Schneiderová tam hraje hlavní roli.
1: No co vám na Sisi bylo nejasné?
0: No, tak ten film, teda respektive ty tři filmy, se jmenují Sisi a píše se tam to druhé S zdvojené.
1: Jo, Sisi, anebo tak. Sisi. A co jste tvrdila vy, že je správně?
0: Já jsem tvrdila, že jedno S je správně. A u toho filmu to samozřejmě bylo špatně, protože tam se to má psát tak, jak je ten film nazván a jsou tam ta dvě S. No, ale trošku jsem měla pravdu v tom, že ona sama, ta císařovna, si říkala Sisi a psala to s jedním S. A že ta němčina proto žádné pravidlo nemá, protože to nebylo oficiální jméno.
1: Takže chybu udělali filmaři.
0: Vlastně to není chyba, je to otázka určité zvyklosti. Prostě někde došli k názoru, že tam mají být dvě S.
1: A nepodívali se, jak si sama si říkala.
0: Tak. No, takže pravidlo pro němčináře a v němčině je, buď si to napište s jedním S nebo s dvěma S, jak chcete. A tak my to máme v češtině taky tak, kromě názvu toho filmu, případně nějakého románu.
1: Takže když jde o film, tolerujeme dvě S, ale když píšeme přímo o císařovně Sisi bez ohledu na film, tak bychom tam měli napsat jedno S.
0: No, nebo si můžeme trochu vybrat.
1: Jo, dobře. Děkujeme.
0: Není zač.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti, konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, lačerate šukaršu něben. V dnešním pořadu vás pozveme na audioprocházky v Hradci Králové. Věnovat se budeme také knize Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v roce 2024. Publikace se zabývá rasovou perzekucí Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války.

0: Tak to byla kapela Duo Band Kladno a s vámi je Roma Bakeren. Pěkný večer. Kniha Jiřího Smlsala, Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava, vydaná v roce 2024, se věnuje průběhu rasové perzekuce Romů a Sintů na území protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Přibližuje fungování tzv. Cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Také transporty do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau i systematické zabavování majetku romských rodin. Více o knize a jejich hlavních tématech nám poví autor Jiří Smlsal.
1: Kniha je založena na bádání v archivech. Ten samotný výzkum trval přibližně 2 roky. A zaměřoval jsem se jak na archivy nacistických bezpečnostních složek, tak řekněme na nižší úroveň, na úroveň okresních úřadů, místních četnických stanic nebo místních obcí. A důležitým zdrojem pro mě ovšem byly také pamětnická svědectví romských přeživších. A měl jsem dokonce možnost studovat i ještě nepublikovaný rukopis paní Boženy Flegrové Návrat nežádoucí, který je uložen ve sbírkách Muzea romské kultury.
0: S prvním zabavováním majetku se Romové setkali už v roce 1942. Ještě před odjezdem do koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu jim byl zabaven veškerý osobní majetek, včetně cenností a dalších věcí.
1: V těchto koncentračních táborech jim při vstupu bylo zabaveno i to málo, co si sebou mohli vzít. Máme záznamy o finanční hotovosti, o vkladních knížkách, o špercích, ale třeba i také v některých případech o celých obytných vozech s koňmi.
0: Podobný osud čekal také Romy, kteří byli přibližně o rok později deportováni do polské Osvětimi.
1: Většina byla zatčena přímo ve svých domovech, museli za sebou zanechat celé své domy se vším vybavením, s nábytkem, s celoživotními úsporami i například se svým nářadím nebo domácími zvířaty. A tyto domy a pozemky pak byly prodány ve veřejných dražbách. Protektorátní četníci ty domy zajistili a ve spolupráci se starosty těch příslušných obcí je vydražili. Výtěžek připadl nacistickému aparátu.
0: Korupce se nevyhnula ani některým protektorátním policistům, kteří Romům za peníze poskytovali varování a možnost vyhnout se zatčení. Romové si tak často chtěli uchránit život svůj i svých dětí. Přesto byli nakonec deportováni.
1: Ale na tomhle majetku se také obohatili neromští sousedé, kteří tak za velmi levnou cenu získali například celé domy. Taková svoboda stála většinou vše, co Romové a Sintové měli, a ani pak ten příslib vykoupení nebyl jistý. A skutečně se stávalo, že někteří členové protektorátní policie vyírali Romy nebo jim slibovali možnost vynětí z transportu, jenom aby se obohatili na jejich majetku, a stejně potom byli internováni v koncentračních táborech.
0: A pokud se někomu podařilo přežít, vyhráno zdaleka neměl.
1: Přicházeli domů a tam nenašli ani své příbuzné a přátele, kteří byli z velké části zavražděni a nikdy se nevrátili, ale často na místě nenašli ani své původní domovy, protože domy Romů byly zbořeny a rozebrány sousedy na stavební materiál, případně v nich bydleli úplně jiní lidé, a přeživší Romové tak neměli vlastně žádné prostředky k tomu, aby začali nový život. Často už byli na prosté chudobě a museli spát v nějakých improvizovaných přístřežcích, ale také šlo o jistý přetrvající druh ponížení a bezpráví, protože se namísto pomoci setkávali v mnoha případech spíš s odmítáním. Majetky jim nebyly vráceny, i když v mnoha případech velmi dobře věděli, kdo se na jejich utrpení obohatil.
0: Autor knihy Holokaust a majetková perzekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava Jiří Smlsal se domnívá, že z úředního hlediska je toto téma téměř vyčerpáno. Úplnější obraz by podle něj mohl přinést pohled samotných romských rodin a jejich paměť uchovávána v rodinných vzpomínkách.

Hezký poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě a nebo daleko od svých blízkých. Romská témata, která rezonují současnou společností, otevřou audioprocházky v Hradci Králové. Ojedinělý projekt, při kterém návštěvníci se sluchátky projdou centrem města, se uskuteční od 20. do 24. června. Audioprocházky vznikly ve spolupráci s Českým rozhlasem a premiéru budou mít na Malém náměstí. Nabídnou pohled na témata, o kterých se často nemluví. Redaktor Karel Sladký natáčel s autory projektu Vojtěchem Bártou a Tobiasem Nevřivou. V úvodu zazní krátká ukázka ze čtení spisovatelky Květy Podhradské, která je také součástí audionahrávek.

0: nás u Rómů má stáří svoje místo. Starší lidé zůstávají doma mezi svýma. Neodkládají se nikam stranou. Když člověk odejde, tak tím to nekončí. Lidi chodí, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám o tom, kdo s ním co zažil.
1: Chystáme audioprocházku, která vzniká se skupinou 6 seniorů a pro seniory, nejenom tedy pro ně, ale i pro další návštěvníky a návštěvnice. A hnedka v začátku našeho zkušebního procesu jsme měli v hlavě, že Český rozhlas by byl skvělým partnerem pro takovýhle projekt a jsme moc rádi, že se to podařilo a že můžeme na tom spolupracovat.
2: Co si pod tím audioprocházka představit?
3: Divadlo, který ale jde lidem z části do sluchátek a k tomu se kolem nich dějí různé obrazy, které nějakým způsobem se spojují anebo naopak jdou trošku proti té zvukové stopě, tedy nejenom hlasům, ale i různým zvukům a hudbě.
1: A my jsme se to rozhodli pojmout jako rozhlasové gala vysílání ve veřejném prostoru.
2: Čili budu na Malém náměstí, dostanu sluchátka.
1: Ano, moderátorem našeho pořadu bude brněnský herec Cyril Drozda, který bude diváky provázet celým tím pořadem, který bude komponovaný jak z monologů a textů, které připravujeme, ale taky z živých rozhovorů a vstupů, který se budou dít přímo na tom místě.
3: Otevřít diskuzi, a to často i o věcech, o kterých se prostě víc mlčí, než by muselo.
2: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra je naplánovaná na 20. června od 17.30 na Malém náměstí a můžete se těšit na putování, které půjde různými ulicemi a zákoutími centra v Hradci Králové.
2: A pak budou ještě reprízy?
1: A reprízy budou pokračovat 21., 22., 23. a 24. června vždycky od 17.30 na Malém náměstí.
3: Ano, tam to začíná. Projdeme vlastně tím největším centrem Hradce Králové. Centrem, které je nádherné, ale kde zároveň taky třeba hodně parkují auta, kde třeba někdy je možná málo zeleně nebo jsou různé problémy, které třeba právě i staré lidi a nejenom je můžou třeba trápit.
0: Emomeli na labo, ojilo.

Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangal tu menke bud bacht, zor tes hastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní rizika v exotických destinacích, ukázal to průzkum. Střelmistři dnes v lomu ČSA na Mostecku odstřelili část největšího důlního velkostroje v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Češi před cestou do zahraničí podceňují prevenci exotických onemocnění. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Jen 7% cestovatelů se před odjezdem poradí s lékařem. Každá pátá cesta Čechů přitom vede do Asie nebo Afriky. Pokračuje přednosta kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
2: Zanzibar začíná být považován českými cestovateli za nové Chorvatsko. A problém je ale, že si neuvědomují, jaká rizika tam jsou. My máme celou řadu importovaných případů malárie i poměrně velmi těžce probíhající a setkáváme se pravidelně s tím, že cestovní kanceláře uvádí, že tam to riziko není.
0: Úředníci magistrátu, pracovníci škol, zástupci nemocnic a záchranáři se dnes v Olomouci zapojili do cvičení, které mělo prověřit jejich připravenost na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Týkalo se mimo jiné funkčnosti náhradních zdrojů energie, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
3: Tak prověřit funkčnost všech těch náhradních zdrojů, protože nejenom my jako hasiči, ale samozřejmě i ostatní instituce mají nějaké náhradní zdroje, takže to, jakým způsobem fungují, a samozřejmě komunikace mezi těmi jednotlivými štáby. My už jsme teď na jiné úrovni, než jsme třeba byli při povodních, protože právě to nám ukázalo ty problémy. A tím, že ty problémy jsme schopni identifikovat, tak jsme taky schopni odstranit.
0: V lomu ČSA na Mostecku dnes odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři použili téměř 5 kilogramů trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat do příštího roku.
4: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jakýkoliv kov to přeřízne během několika tisícin vteřiny.
5: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
6: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
5: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice 92-71 a vedou ve finále nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. O svém 21. titulu z 22 finálových účastí mohou rozhodnout v sobotu večer. Hrát se bude opět ve východních Čechách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy jeďte obezřetně za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru za pravotočivou zatáčkou je blokovaný levý pruh. Hasiči tam zasahují po srážce dvou osobních aut. Kolona zatím jen kratší. Hlavně se brzdí a vybočuje do pravého pruhu na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Herečka známá třeba ze seriálu Anatomie života, je také kurátorkou projektu Terapie s dílením. Její tvorba zahrnuje film, fotografie, videoinstalace, často s tématy partnerských a rodičovských vztahů. Na Karlovarském festivalu bude mít letos režijní debut. Ester Geislerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, dobrý den. Potvrzuji, jsem tady. Ano.
1: Alex a host.

0: Hostem Alex a host je dnes herečka a také kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová. Ester, je vizuální tvorba pro vás stále, řekněme, zásadní způsob vyjádření a pomáhá vám osobně?
1: Mm-hmm. Vizuální tvorba je hodně jako široký pojem, ale určitě do toho spadá všechno, co mě napadá a mám nějaký jako silný potřeby tvořit a pak to sdílet s dalšími lidmi. Takže asi určitě. Ještě mě to neomrzelo a pořád se mě to drží.
0: Máte někdy přetlak jako v hlavě, že musíte teď to udělat, jinak vám prostě praskne hlava?
1: Docela jo. Vlastně s tím tátou je to něco, co mě právě nepustilo jako dlouhý léta. Myslím si, že prostě nějaký první vize jsem měla jako asi 3 roky po tom, co zemřel. Táta zemřel vlastně v roce 2009 a z nějakého takového stesku jsem si začala prohlížet fotky, který fotil v Japonsku, který mi přišly jako neuvěřitelně zajímavý a krásný a hlavně objevený, protože náš táta byl velice skromnej a nikdy se ničem nechlubil a ty fotky moc neukazoval, takže ve sklepě ležely ty krásné fotky, které mě inspirovaly k tomu, že jsem si říkala, nejdřív bylo by fajn ho představit nejen jako japonologa a kaligrafa, ale nově i jako fotografa, což se vlastně podařilo v DOXu na výstavě. Ale ty fotky ve mně začaly vytvářet takový jako obrazy, takový jako videa, takový jako úryvky prostě nějakého jako nenatočeného filmu a taková jako touha ho nějak vynést na světlo a nějak ho doplnit o všechno zajímavé, co byl.
0: Takže jste připravila výstavu, udělala knihu a teď chystáte tedy film, který poprvé spatří světlo světa v Karlových Varech.
1: Tak a to všechno ruku v ruce vlastně s naší rodinou a taky s Aňou a s pomocí kurátora Petra Holího, vlastně táty studenta, japonologa, který žije v Japonsku. Nebyla jsem na to úplně sama a měli jsme vlastně hodně velký štěstí jako na lidi a úžasný DOX jako Centrum současného umění, kde vlastně pomohli toho tátu takhle jako, já tomu říkám, vynést na světlo a je to taková trilogie, no, která se vlastně tak hezky jakoby povedla, že to na sebe navazuje a mám velkou radost, že ten film vlastně už v létě půjde do kin.
0: A byla, nebo kolik témat jste právě díky tomu pátrání v archivu otevřela, kolik otázek se naskytlo a asi i smutek, že už se nemáte koho na to zeptat.
1: No, těch témat jako se objevilo spoustu a bohužel ne všechny se do filmu vešly, ale držela jsem se nějakých těch hlavních. Jako pro mě bylo důležitý opečovat vlastně tu tátovu tvorbu. Něco se o ní dozvědět, jako proč to dělal, co ho na tom tak fascinovalo a jak se to stalo, že vlastně člověk, který se narodil vlastně ve středu Evropy, se naučil tak dobře

0: česky, že Japonci nepoznali po telefonu, že není Japonec. Jak to, že prostě to Japonsko, jeho vnitřní Japonsko bylo tak mocný a tak silný a vyvinulo se tady vlastně jakoby během 70. 80. let, kdy ještě vlastně nebyly jako moc jako dostupný, prostě třeba nějaký jako překládat, jako dokonce nebyly ani slovníky jakoby v té době, že existovaly vlastně jako japonsko-německý nebo anglicko-německý a tak dále a tak dále. Vlastně spoustu zajímavých takových okolností, které mě připadaly jako zajímavý zaznamená, takže jsem se soustředila na tu práci, na tu japonologii, na tu kaligrafii, ale ruku v ruce s tím jde vlastně to moje pátrání, že já jsem takový most mezi tím divákem a tátou a je to točený vlastně jakoby přeze mě. Já jsem tak nějak asi si myslím, že jsem trošku zvyklá z terapie s dílením, že dělám takový most mezi Honzou Vojtkem, odborníkem na vztahy a vlastně jako divákama a jejich otázkama, jejich potřebama se ptát. Takže někdy jdu jakoby přes sebe a tohle to vlastně dělám jakoby i s tím tátou a s tím dokumentem. Takže se tam dotýkáme i takových jakoby rodinných věcí, protože je to součástí jeho. Je to součástí jeho, jsou i nějaký jeho démoni, nějaký jeho křehkosti a je to právě zajímavý, jak ten talent je jako vyvážený nějakýma jeho vnitřníma bolestma, který jsme se tam jako dotkli.
1: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou, kterou letos čeká na Karlovarském filmovém festivalu režijní debut nazvaný Dvě deci tuše. Snímek je portrétem vašeho tatínka Petra Geislera, japanologa, pedagoga, také kaligrafa. Vy jste už v minulém vstupu vlastně sama položila takovou otázku, proč muž žijící ve střední Evropě se naučil japonsky tak dobře, že to ani samotní rodinní Japonci nepoznali. Jak jste si na to odpověděla?
1: Tak já jsem zpovídala spoustu lidí z jeho okolí, ale vlastně ono vám to pak jakoby hodí nějaké jako všechny tyhle ty střípky, jak já tomu říkám, vlastně vám hodí nějaký jakoby obrázek. Tam je zajímavý to, že vlastně táta měl hudební sluch, takže on hrál vlastně, on byl i multiinstrumentalista, on mohl hrát na cokoliv si umanul. On hrál na piano, na trubku, na flétnu, na klarinet. A takhle si vlastně vykládám to, že byl tak strašně dobrý v té japonštině. Třeba jeho spolužáci mi říkali, že na něj trošku žárlili v prvním ročníku, protože oni třeba, jeden z nich strávil v Japonsku rok, jeho druhá spolužačka 2 roky a prostě tam přišel najednou prostě Geisler jako do třídy a neměl žádný přízvuk, tak byli na něj trošku naštvaný, ale maminka byla herečka, vlastně babička Rožika Lisenková, později Geislerová, tak ona byla herečka, takže táta si myslím, že byl trošku taky jako takový, jako měl v sobě nějaký jakoby herecký jako talent a prostě to nějak jako slyšel, a uměl to dobře pak reprodukovat.
0: Pokoušela jste se o to někdy naučit japonsky?
1: To bych si netroufala, protože od táty vím, že to opravdu trvá jako roky a je to minimálně 2500 znaků a ideálně 5000 znaků, který člověk jakoby musí znát a umět. Ale v covidu, během covidu, nebo vlastně před začátkem covidu jsem se začala scházet s jednou učitelkou japonštiny. Chtěla jsem jenom aspoň trochu jako nasát ten jazyk, nebo spíš ten systém, jakým funguje. Takže jsme měli pár lekcí, pak začal covid a paní učitelka se bála se mnou stýkat s rouškou i bez a online to nefungovalo. Prostě online to nešlo. Je to fakt jako, pro mě to bylo jako složitý, ale je krásný do toho prostoupit.
0: Co si vybavíte, nebo co se vám vybaví, když se řekne táta?
1: Když se řekne táta, tak mi naskočí prostě takový to dětský vnímání, jako ten obrázek, jak je člověk jako naučený kreslit, jako kudrnatý vlásky, brejličky, fousky, kravatka, tak jak jsem ho kreslila, jako když jsem byla malá. A právě tam pak vznikla nějaká jakoby touha vlastně ho začít spíš vnímat jako dospělejma očima, protože jsme se minuli trošku životně, že vlastně já jsem byla jako moc malá, když odešel jakoby od nás a potom moc zaneprázněná, protože jsem, mě bylo 25, já jsem prostě malý děti, chodila jsem na avu, měla jsem prostě svoje starosti, když vlastně táta zemřel, takže já jsem neměla jako takový to připraveno na to ptát se na ty otázky, které bych potřebovala a taky táta zemřel vlastně mladý, 3 dny před svýma 60, tak a nikdo jsme to jako moc nečekali, protože přestože prostě pil, tak vždycky se ze všeho tak nějak jako vylízel, takže jsme nějak jako mysleli, že tady prostě bude s náma dál a že třeba to nějak jako nastane, jo. Takže takhle.
0: Že jednou přijde ten čas se
1: No, zeptat. Právě, no.
0: A už na to čas zkrátka nebyl. Ester Geislerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Ester Geislerová, herečka a také hlavní tvář projektu Terapie sdílením, která pomáhá se vypořádat s komunikačními problémy. Kdy vás napadlo vytvořit takový projekt a pramenilo to z toho, že třeba vy sama jste měla nějaké problémy v komunikaci?
1: To je dlouhý příběh, ale zkusím ho zkrátit. Vlastně kdysi dávno, v roce 2017-18, jsme s mojí kamarádkou a návrhářkou Josefinou Bakošovou udělali takovou kolekci trik se vztahovýma větama. A byly tam prostě takový ty notoricky známý věty, jako, nebo takový jako ambivalentní, jo? Třeba musím ti něco říct. A vy tam můžete jako buď to zatím slyšet, že buď to se děje něco vážného, anebo i něco pozitivního. Nebo třeba nepoznávám se. Aha. A může to být jak rozchodová věta, nebo nějaký důvod k rozchodu, ale zároveň to může být ano. I cokoliv jiného. No a tuhle tu kolekci jsme začali dávat na Instagram a já jsem do tiskové zprávy napsala, že mě k tomu inspiroval prostě rozchod naší společné kamarádky, bla, bla, bla. A lidi začali sami od sebe posílat vlastně print screeny svých intimních chatů, rozhovorů a SMSek. A ten Instagram Ester a Josefína, který měl na začátku prostě nějakých 1000 sledujících, tak jako bopnal, až vlastně přerostl i tu značku módní, kterou jsme měli a já jsem začala s tím materiálem, s těma SMS-kama pracovat vlastně konceptuálně, takže vznikly různý další jakoby formy terapie sdílením, ať už to byly prostě knížky, které jsme ještě dělali s Josefinou, pak podcast, audioseriál, webseriál a tak dále a tak dále. A pak, když jich bylo vlastně hodně, tak a pod těma SMS-kama se začaly tak jako rojit takové jako otázky na ty vztahy, tak jsem chtěla těm divákům dát nějaký jako, nebo sledujícím nějaký přemostění od nějakého odborníka a tak jsem si našla Honzu Vojtka. Na internetu, oslovila jsem ho, poprosila jsem ho, jestli nechce se mnou prostě udělat přednášku o vztazích a komunikaci, kde by nějakou roli hrály ty SMSky, ale kdyby byl i ten jeho odborný vhled jako na vztahy a komunikaci a online komunikaci a co vlastně ta online komunikace v dnešní době dělá s našima vztahama a s našima životama. A naštěstí řekl ano a už vlastně od roku 2019 máme pravidelnou přednášku terapie sdílením live, kam se pak vlastně přidala i terapie sdílením reset, která je i o nějakém jako digitálním detoxu. A takhle to vlastně vzniklo a teďka chystáme třetí přednášku, která se jmenuje terapie sdílením hardcore a bude vlastně o sexualitě. O sexualitě a o tom, o nějakých mýtech, které se k ní vážou a o nějakých nových formách vztahovosti. A premiéru by měla mít na podzim v říjnu, takže se to furt vyvíjí a vždycky narazíme něco, o čem si myslíme, že by bylo fajn mluvit.
0: Takže strička se najednou stalo vlastně obrovský projekt, který dál se vyvíjí a dál pokračuje. Kde to až skončí?
1: No je to tak, že vlastně mě ty vztahy zajímaly vždycky. Už jako třeba na střední, na Holarce, na střední výtvarné škole nebo na AVU. Vždycky jsem mi připadaly zajímavý. Já nejsem odborník na vztahy, ani terapeut. Mě inspirujou jako umělkyni. A zároveň jsem ráda, že to neskončilo jenom u nějakého vtipného Instagramu, ale že ty přednášky mají nějaký přesah, že dávají lidem odpovědi, že jim dodávají třeba odvahu nějaký vztahy začít nebo skončit. A že můžeme se bavit o těžkých věcech, na kterých nám záleží nějakým normálním lidským jazykem. Hmm. A přes humor mluvit i o těžkých věcech. Tak to mám na terapii sdílení moc ráda a moc ráda bych pozvala diváky vlastně teďka 15. a 16. června na Jatka. Na Jatka 78, což je úžasný prostor, který má skvělou atmosféru. Už tam budeme po třetí.
0: Musíme říct, že v Praze?
1: Ano, je v Praze v Holešovicích Jatka 78 a 15. června máme terapii sdílením live, což je jako přednáška o emoční inteligenci. První přednáška o tom, jak být sám, pak je další část seznamování, jsme ve vztahu rozchod a vlastně projdeme ten vztah od začátku do konce a mezi tím si vyjasňujeme nějaký úplně základní psychologický pojmy. Taková jako vztahová výchova, kterou vlastně u nás systematicky nemáme, jakože by nám vlastně třeba ve školce nebo ve škole nás učili vztahy, že my se ty vztahy učíme tím, že je máme, že děláme chyby.
0: Praxí.
1: Praxí, že si sdílíme vlastně ty naše zkušenosti. A pak je reset a ten je o tom, jak přímo sociální sítě ovlivňují naše vztahy a internet, co s náma dělá a už v těch SMS-kách se přímo objevuje ten problém jako ty sociální sítě, jako v těch vztazích.
0: Ještě se k tomu tématu dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Ester Geislerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je Ester Geislerová, herečka a autorka projektu Terapie sdílením. Vy jste nakousla to velmi ožahové téma, asi každý ho řeší, a to jsou ty různé vztahy a komunikace přes sociální sítě, přes telefon a tak dále. Má to svá pozitiva? Narazili jste s párovým terapeutem Honzou Vojtkem na nějaké dobré věci, které přináší ta online komunikace?
1: Ano, určitě je. Pozitiv je spoustu a jsou součástí té přednášky, probíráme vlastně poslední část terapie sdílením Reset, jsou pozitiva a doporučení k sociálním sítím. Jedno z takových největších pozitiv je, že se tam lidi dobře seznamujou, vlastně až 80% hetero lidí se seznamuje teďka online, a až 40% vlastně LGBTQ+ lidí, tak vlastně díky sociálním sítím se snadněji najdou, můžou se tam podporovat, je tam spoustu jako úžasných podpůrných iniciativ a to je pozitivní. My se tam můžeme vlastně i dobře domlouvat na důležitých zásadních věcech, ale vždycky je dobrý vědět i to negativní, co to přináší, a vlastně k ním přistupovat vědomně. Vlastně my víme díky nějakým jakoby moderním poznatkům, že opravdu jako v Silicon Valley jako hackly naše mozky a začaly nás trošku jako rejžovat, protože vlastně od toho, kdy my se píšeme jenom základní věci jako v komunikaci, já nevím, kdo kdy vyzvedne jako dítě ve školce a kolik máme koupit rohlíků, tak je to jenom pár kliků k tomu, abyste zůstali jako díky doom scrollingu, kdy vlastně tak jako perpetuum mobile prostě čumíme do mobilu 10, 15, 20.
0: Listujem. Přesně. Ten prst tam jezdí potom telefon.
1: A protože nám prostě nejdřív jako nám nestačí těch 10 minut, pak chceme víc a víc a víc a víc a vlastně ten mozek, vlastně ta nervová soustava na to není úplně jako ready. Tak je dobrý jenom to vlastně jakoby dělat vědomně a k tomu nějak jakoby přistupovat vědomně a nás o tom baví mluvit. Ale jak říkáme na začátku s Honzou, ahoj, já jsem Ester a jsem závislá. A řekne, ahoj, já jsem Honza a jsem závislej. Takže
0: je to závislost.
1: Je to absolutní závislost. A nepíšou tam jako na krabičkách prostě cigaret nebo na alkoholu, jako bacha, vzniká na tom závislost. A my dobrovolně dáváme ty telefony dětem ve druhé třídě, aby měli telefony a vlastně jsou strašně šikovní. A je to pár kliků k tomu, aby vlastně měli něco, na čem vzniká závislost. A myslím si, že jenom primárně dobrá věc je jako o tom mluvit.
0: Jak dlouho po probuzení vysáhnete po telefonu?
1: No, dobrá otázka. Vzhledem k tomu, že teďka dokončuju ten film, což každý, kdo zná postprodukci, tak ví, že to jsou největší porodní bolesti, protože řešíte všechno najednou, všechny titulky, popisky, poděkování, plakáty, PR, do toho se ještě dodělává jako hudba, zvuk, všechno najednou. Tak vlastně teďka poslední dva měsíce nejsem úplně dobrým vzorem, ale předtím jsem měla docela dobrý čas, který jsem stáhla asi jenom na 30 minut denně, tak to jsem byla jako na sebe pyšná. Ale myslím si, já to jako umím. Já to umím, když prostě nic nehoří. Jako když nehoří nějaký projekt, tak to fakt jako pro mě není jako problém jako nebýt na telefonu vůbec a miluju to. Ale on má prostě spoustu jako úžasných výhod. Je to chytrý telefon. Prostě je chytřejší než my. A hodně pomáhá. A vlastně k němu mám pozitivní vztah a mám ráda i Instagram. Já miluju Instagram. Mě prostě strašně inspiruje. Mě baví se prostě jako dívat, jak někdo prostě krásně pěstuje kytky a nebo co se všechno jak dá opravit a jak miluju třeba takový ty videa, jak jako uklízejí ty zanesený řeky těm bordelem a těma odpadkama a oni to vyčistějí.
0: Tak ale přistupujete k němu vědomě, k tomu Instagramu?
1: Jo i ne, jako já nechci si hrát na to, že prostě mi to strašně jde. I mám v období, kdy prostě fakt jako vím, že mám jako problém, ale mám i v období, kdy se to dá ovládat, no.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Ester Geislerovou. Mluvili jsme o terapii sdílením, mluvili jsme o chystaném filmu, vaším režijním debitu, filmu o vašem tatínkovi, který uvidí návštěvníci Karlovarského festivalu. Mimochodem, bude pak k vidění třeba v kinech nebo v televizi?
1: Ano.
0: Tak počítá se s tím.
1: Jo. Tak film je vlastně československá koprodukce. Jde do kin 6. srpna v síti Aerofilms. A mými producenty jsou Aňa, právě Sejra, a Ondřej Trojan. Total Help Art. Takže mám jakoby fakt jako velký štěstí na takový dva silný lvy po boku, který vlastně váže spoustu filmů, ale třeba Želary, který vlastně spolu jako dělali. A tak je to takový jako hezký, že tenhle ten film podporujou a oba v něm viděli nějaký potenciál a mám z toho velkou radost a vlastně celá rodina. A takže srdečně zvu na tuhletu lirickou poctu našemu tátovi, který byl opravdu jako nesmírně zajímavý člověk a dobrý kumpán a měl svého vnitřního Japonce v sobě. A pojďme se na to společně podívat.
0: Když jste zmínila svou sestru Aňu Geislerovou, byla to ona, kdo vás tak trochu nasměrovala k herectví, ale ne úplně?
1: No, asi určitě, protože mně se to stalo tak, když jsem byla vlastně velmi malá a když Aňa hrála vlastně v Requiem pro panenku a v nějakých jakoby dalších filmech a já jsem vlastně o 8 let mladší a když jsme chodili na ty Ani premiéry, tak prostě ty režiséři si začali všímat prostě roztomilý holčičky s dlouhýma zrzavýma vlasama až pod zadek a začali mě obsazovat do různých postav jako princezen a nebo klipy a reklamy, takže já jsem vlastně dětský herec a takže jsem hrála v různých jakoby inscenacích a mě to hrozně bavilo. Mě to strašně bavilo, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem točila, tak to byla reklama na pojišťovnu. A oni mě tam převlíkli mě do krásných princeznovských bílejch šatičků a hrála jsem se tam s různýma mláďátkama, s koťátkama, štěňátkama, ptáčátkama, husičkama. A já jsem tam asi v těch 5 letech získala nějaký dojem, že natáčení je úplně perfektní věc. A takže když měl být nějaký další, tak se vždycky těšila. A hlavně mě bavilo, že nemusím do školy. Takže převlíkat se vlastně za nějaký jiný lidi a předstírat, že jsem někdo jiný a nemuset jako do školy a být mezi dospělákama, bylo pro mě vlastně takový jakoby přirozený a příjemný, takže takhle se mi to stalo, takže vlastně ta cesta byla vyšlapaná.
0: Hmm. Je to tak. Za jakou roli vy jste osobně nejvíce vděčná? Je pro vás vděčná. Důležitá?
1: To je fakt jako těžký, jako každá mi přinesla něco hezkýho. Mám ráda Krev zmizelýho, protože vlastně díky tomu jsem se tam potkala s mým ex-manželem a vznikly dvě úžasný...
0: Dnes už dospělý,
1: téměř 21-letý lidi, krásný. Snowboardiáci, protože to byla strašná sranda. Na place i potom.
0: Neviděla jste muzikál, který vznikl?
1: Neviděla. A potom mám ráda Dogs Don't Wear Pants. Psi nenosí kalhoty, což je vlastně jakoby tak jako produkční film s Finskem a kde ta role byla vlastně malá, ale díky tomu jsem vlastně byla v Cannes a ten film je strašně dobrý, ten film je prostě strašně krásný, mám ho ráda, mám k němu vztah, ale já mám ráda i ty malý epizodní role, mě to prostě baví. Já mám ráda, že to nezabere prostě měsíce času, že můžu dělat ty ostatní věci, které mě baví a můžu si takhle jako odskočit do nějakého seriálu a být prostě, já nevím, na chvíli prostě právnička nebo vrah nebo já nevím, učitelka a zase se převlíkat do těch šatíčků a přistírat chvíli, že jsem někdo jiný a pak se zase vrátit do té reality a dělat ty věci, které potřebuju dělat. Já prostě strašně potřebuju jako tvořit a sdílet to, co já vidím a cítit s jinýma lidma.
0: Čili jenom herectví by vás asi neuspokojilo?
1: No, nechci, aby to znělo tak, že si ho jako nevážím nebo že ho neberu vážně. Mě jako fascinuje, baví mě. Jako taky se chci zlepšovat, jakože chodila jsem na různý jako kurzy, nebo jsem si dávala nějaký jako lekce mluvení, což asi teďka není moc znát, ale protože necvičím, ale mě i inspiruje, jo. Já vlastně pracuju s herectvím ve své vlastní tvorbě, třeba ve výstavě, co jsme měli říct a neřekli, jsem pracovala s herci a pracovala jsem s tím principem, že si vstoupáte jako do role někoho jiného nebo do role svého partnera. Takže mám to jako nějaký inspirační zdroj, baví mě to, ale potřebuju k tomu ruku v ruce i tvořit.
0: Ester Geislerová je naším hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Ester Geislerovou, herečkou a také kurátorkou projektu Terapie sdílením. Dá se říci, že brzy také režisérkou, protože její film se objeví na Karlovarském filmovém festivalu. Vy se ale také objevíte v jednom seriálu České televize, který se jmenuje V zájmu dítěte. Koho tam budete stvárňovat?
1: Budu tam stvárňovat takovou potrhlou paní učitelku, která si něčeho důležitého nevšimne.
0: A to dítě to poškodí?
1: Dalo by se říct. Ale víc asi nemůžu prozradit.
0: Dobře, takže každopádně na obrazovkách vás uvidíme. Viděli jsme vás také například v Anatomii života, kde jste hrála jednu z těch hlavních sestřiček. V rámci studia role absolvovala jste nějaké skutečné služby a naučila jste se něco, co jste třeba potom v praktickém životě osobním použila?
1: No jasně, my jsme chodili na takový jako studijní pobyty do Motole, vlastně na Urgent. To jsem jako pozorovala právě ostatní sestřičky, jako jak se chová, jak mluvějí, jak uždíbujou pořád nějaký sušenky a jak drbají. Bylo to opravdu jako zajímavý, ale zároveň to, já je všechny naprosto obdivuju, protože tam jste jako každou minutu prostě tváří tvář fakt jako vážným případům na tom urgentu, jako tam přivážejí další a další lidi, tam umírají lidi, tam prostě prožívají šílené emoce, do toho prostě policie přiveze nějakého jako feťáka, fakt strašný jako drama od rána do večera a oni vlastně jsou neustále soustředění, tak to pro mě bylo jako krásný sledovat, byla se i fakt jako blízko vážným věcem a taky jsme měli kurz vlastně, chtěla jsem říct obživování, protože se teď nemůžu vzpomínat, jak se tomu říká.
0: První pomoci. První pomoc, ano.
1: Ano. A je to fakt jako klobouk dolů. A naučila jsem se zavést kanilu a zavedla jsem ji na mém příteli, který vlastně tam hrál taky, tam jsme se seznámili. A on hrál záchranáře, já jsem hrála sestřičku a vlastně v rámci tohohle z toho studijního pobytu jsem mu zavedla kanilu, aby on byl tak...
0: A měl jako, dobré žíly.
1: Mi věřil a já jsem to dělala poprvé v životě. Asi měl dobrý, prostě bylo to perfektní, jako, tak to jsem...
0: To je velmi originální seznámení při zavádění kanily, takže nikoli přes sociální sítě. Nebo jste se i někdy seznámila přes ty sociální sítě?
1: My jsme se seznámili na place, ale pak jsme si přes ty sociální sítě chvíli psali. To jako neříkám, že není jakoby součástí toho. Já jsem jako, kdybych se měla tak nějak jako zobecnit, tak myslím si, že prostě jakmile začaly SMSky, tak to bylo součástí mýho nějakého romantického namlouvání. Jakože si myslím, že ta psaná forma je v pohodě jako, a že to je jako hezký. Mám to ráda. Myslím si, že to může jako vzbuzovat i nějaké jako napětí, ale důležitý je právě jako, aby nezůstalo jenom u toho, aby ty lidi se vlastně jako brzo potkali tváří v tvář a zjistili, jako jestli tam funguje ta neverbálka a ta chemie. Ale jestli jsem se seznámila někdy jenom, asi ne.
0: A jenom rychlá, poprosím o rychlou odpověď na závěr, na co se těšíte v létě, kam se chystáte?
1: V létě se chystáme slavnostně uvést náš film ve Varech. Na tom máme jako políčeno celá rodina, tam přijede celá Hujerovi, prostě naše strašně moc, takže...
0: Kam
1: prostě,
0: sahají Hujerovi.
1: Hujerovi, Geislerovi prostě. A potom určitě na chalupu do východních Čech a taky, a to musím říct, ještě před těma Varama, naše rodina, protože bez sebe nedáme ani ránu, tak 26. června máme společnou výstavu. Všechny sestry, máma, brácha, všichni naši další příbuzní bratranci, tak máme výstavu, která se jmenuje Sacra Familia. Je to 26. června v Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, na zámku. A tam vlastně návštěvníci můžou vidět, jako jak se ten talent prostě propsal přes geny do různých lidí v naší rodině a každý se vyjadřuje nějakým způsobem výtvarně anebo literárně, protože náš bratr vlastně je básník a jeho přítelkyně taky, takže všechny možný vlastně druhy umění, fotografie, videa, obrazy, kresby, malby, tak to všechno tam bude a ta výstava tam bude až do konce října.
0: Moc děkuji, že jste tu byla, ať se vám daří a hezké léto.
1: Děkuji, taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci poslali novelu stavebního zákona do závěrečného třetího čtení. V plzeňské fakultní nemocnici dnes začala stavba pavilonu chirurgických oborů za víc než 4 miliardy korun. Zítra čekáme převážně oblačno a zataženo, v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna po víc než 5 hodinách jednání poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice stavební řízení urychlit a zjednodušit. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Opozice předlohu kritizuje. Obává se kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo přes 140 pozměňovacích návrhů. Fakultní nemocnice Plzeň dnes oficiálně zahájila stavbu pavilonu chirurgických oborů. Stavba za víc než 4 miliardy korun je největší a nejvýznamnější stavbou v 50-leté historii nemocnice v Lochotínském areálu. Pavilon má být hotový do konce roku 2029 a soustředí se v něm všechny chirurgické obory, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Tento pavilon bude stát na ploše 8000 metrů čtverečních, bude mít 12 pater nadzemních, 1 patro podzemní, 450 lůžek a budou tam koncentrovány hlavní chirurgické obory, bude tam 11 operačních a zákrokových sálků. Hlavní výhoda koncentrace všech oborů na jedno místo, zrychlení ošetření pacienta a samozřejmě obrovský urgentní příjem.
0: Hroznové mošty, sycené vinné nápoje bez alkoholu nebo dealkoholizovaná vína mají novou soutěž. Vinní a nevinné. V Národním vinařském centru ve Valticích dnes degustátoři hodnotili 39 vzorků, které přihlásilo 18 moravských a jeden český vinař. Soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy, kdy lidé často vyhledávají nápoje s nižším obsahem alkoholu nebo úplně bez něj. Má taky přispět ke zmapování trhu s těmi to výrobky, říká Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
3: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všimáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
0: Vítězné nápoje ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky ve Valticích. Sport. Kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy postoupil přímo do finále pětistovky i kilometru. Obě rozjížďky vyhrál. Na pětistovce si finále v Portugalsku zajistil i kajakář Josef Dostál. Do boju o medaile se kvalifikovali ještě kanoista Antonín Hrabal v závodě na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová v závodě na 500 metrů. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách postupně občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice na 74. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu a na D1 na trase z Brna směrem do Ostravy za sjezdem na Němčice nad Hanou z Bystřete na kilometru 245 v zatáčce v odstavném pruhu mění kolo u auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Autory té první jsou Zdeněk Rytíř s Michalem Horáčkem, jmenuje se S proudem si plout a je jedním ze 13 snímků alba, které nabídl Michal Tučný Stučňáky pod sloganem Starýho psa novým kouskům nenaučíš.

Nejslavnější country rocková sestava, slavná jako Alabama a Rosa pohoří Karoliny, Carolina Mountain Dew, v autorském podání kytaristy Randy Owena z trojnásobně platinového alba Roll On s letopočtem 84. O tři roky později, tedy před rovnými 35 lety, ji do alba starýho psa novým kousku nenaučíš, přivedl Michal Tučný v roli dívky jménem Karolina.

Medard Konopí kytary, Karel Kopic bicí, Jindra Vrbenský klávesy, Mirek Matoušek housle, Martin Tomášek foukačka, Jirka Panča banjo a autorský tandem Jirka Zima steel kytara se Zdeňkem Rytířem, tedy tučňáci 1987 s Michalem Tučným a jejich správně dusející Pony Express. Na konci cesty postavil Zdeněk pro Michala vzdušné zámky.

Naším závorským hostem byl Waye Jennings, pravnuk nezapomenutelného Waylona Jenningse. Údajně poprvé zpíval na koncertu svých prarodičů, když sebral mikrofon, který babička Jessie Coulterová odložila v zákulisí a připojil se k dědečkovi Waylonovi ve varování Mamas don't let your babies grow out to be cowboys. I když to tak nejspíš nebylo, skutečnou pravdou je, že tahle písnička se jmenovala The Gun, tedy Kvér, a je poklonou veteránům všech válek a jednou z pěti nahrávek Wayova čerstvého mini-alba If It Wasn't For Smiling.

Byl si nejsprávnější chlap s Michalem Tučným a Tučňáky z alba Starýho psa novým kousku nenaučíš, které vyšlo před rovnými 35 lety. Stejně jako výzva Zdeňka Rytíře pro housle Mirka Matuška Fidlej celej den.

Vzhledem k tomu, že všechny nahrávky alba Starýho psa nenaučí vznikly na začátku druhé poloviny 80. let, tehdy naprosto aktuální informace Zdeňka Rytíře 20. století má na kahánku. V dokonalém překladu originálu folkových veteránů Steva Goodmana a Johna Prina, který se záhy objevil i v nabídce Johnnyho Cashe.

Naše dnešní setkání na pláni country uzavřel Wade Jennings písní určenou vám všem This One's For You. Doufám, že se vám líbila a že se s vámi všemi setkáme v příštím country dostavníku. Přeji vám hezký zbytek večera a hedvábně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Poslanci poslali do závěrečného čtení novelu stavebního zákona. Vypínáním ventilátoru pokračuje na Karvinsku likvidace dolu ČSM. Zítra čekáme zataženo v Čechách místy déšť a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Sněmovna poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a taky opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je novela legislativní paskvil.
2: Nejsou vyřešeny lidi, nejsou vyřešeny finance, nejsou vyřešeny archivy. Lidi v území jsou z toho zděšeni, chtějí odcházet. Já sám mám řadu příkladů, takže já to vidím, že to je opravdu flagrantní příklad toho, jak se zákony nemají dělat.
1: Společnost OKD vypnula jeden z hlavních ventilátorů na dole ČSM na Karvinsku. Je to další fáze likvidace poslední černouhelné šachty v Česku.
3: Je to takový zvláštní pocit, no.
4: Že si tady teď rozumíte, slyšíte se.
3: Přesně, člověk byl zvyklý na ten hlukot, už to byla taková ta srdeční záležitost.
5: Milan Siekiera má ventilátory na starosti a sleduje, jak se obří kolos na jižní části dolu pomalu zastavuje. Po 40 letech provozu větrání ode dneška zajišťuje už jenom ventilátor na severní straně, i ten ale v září utichne. Potom bude možné jámy zasypat. Celková likvidace dolu ČSM za odhadované více než 3 miliardy korun potrvá zhruba do konce roku 2028. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Zhruba 15 tisícům dětí ze základních a středních škol v Ústeckém kraji už pomohli studenti Ústecké univerzity. Pro nadané a talentované děti mají například aktivity spojené s robotikou nebo botanikou. Studenti pedagogické fakulty se ale zaměřují v rámci studia i na doučování dětí ze slabšího sociálního prostředí, říká prorektor univerzity Martin Balej.
6: Využíváme doučovací platformu. Díky našim studentům pedagogické fakulty, oni si tam získávají určitou praxi pro to vzdělávání. Připravujeme třeba na nějaké ty opravné zkoušky nebo jim pomáháme v rámci potíží, které se u nich objevily. Mohou to být i nějaké potíže rodinné nebo i zdravotní a podobně. Sport.
1: Začalo fotbalové mistrovství světa. První zápas už se hraje. Domácí Mexiko na Aztéckém stadionu přivítalo výběr Jihoafrické republiky. Ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu vstoupí také naši fotbaloví reprezentanti, kteří vyzvou Jižní Koreu. Počasí. Zítra čekáme na Moravě a ve Slezsku místy polojasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v Čechách občasný déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách většinou kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové hlásíte překážku na 51,5 kilometru. Stojí tam nákladní auto s poruchou, silničáři zabrali i pravý pruh a musí se tak vybočovat. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmanivým hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

podoknem se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova.

0: nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclerkem. Inou cestování v čase. Tak víte co, pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
1: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
2: Začněte třeba od konce.
1: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
2: Tak to zkuste s nějakou frází.
1: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
2: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
1: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
2: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
1: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléci.
2: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
1: Pardon, to jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
2: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
1: Ty vám musí poskytnout fantazii.
2: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
1: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
2: Nějaké zrcadlo by nebylo?
1: Ale no to.
2: Já vím, fantazie.
1: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
2: A co účes?
1: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovím, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
2: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
1: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
2: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
1: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
2: A co střevíce?
1: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
2: Takže jsem se oblékla. A co dál?
1: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
2: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
1: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
2: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme... Kdy to bylo?

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: Ne, no, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. A potvrzuje to hrabě Dufort de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Ta pleť. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? No ta ňadra. Ta ňadra.
1: Veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano? Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla madame Desparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh,

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasynovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence, až dospěla k číslu 16 527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly, loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete. Přistihl jsem se, že podléhám i já, přestože mé smrtící dílo děsí svět. Dávám vám milost, protože jste neužila všech svých půvabů. Na malou čarodějku s nimi zacházíte velice obratně. Se svou pastýřskou hůlkou, která není nic jiného než hůl, jakou byl byt on nešťastný francouzský princ, jmenoval se tuším Renaud. Již jsem se viděl obklopen květy a květnatými řečmi, jež obojí slavnostně provází Martovi oblíbence. Jak jsem se chvěl. A co by na to král francouzský a navarský, kdyby místo mstivé pochodně spatřili v mé ruce girlandu květů? Tohle, že napsal hrabě Saský.
0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu a je to dokonce ve verších. Ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?
0: To je dobře.

0: řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase Voltaire. No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami, i v následující povídce anglického satirika Hectora Munro Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
2: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplým snobím za to, co mi poslali.
3: Nikoliv, Egberte, jsem na konci svých chabých sil. Oh,
2: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
3: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
2: No a co Frau Plinsnovi?
3: Frau Plinsnovým jsem nenapsala.
2: Ale někdo jim bude muset napsat.
3: To je nutné, nepopírám.
2: Tedy?
3: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
2: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
3: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
2: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
3: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
2: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
3: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
2: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
3: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
2: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně Frau Plinsnovi poslali?
3: Kalendář Viléma.
2: Jakého Viléma?
3: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
2: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoliž vástů.
3: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
2: Víš co, napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
3: Ano.
2: Drahá paní Frouhnesnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo do vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
3: Miláčku, takhle to nejde.
2: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
3: My jsme jim také něco poslali.
2: Je to opravdu?
3: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frau Plinsnovi.
2: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
3: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridgeový zápisník. No, když dostali bridgeový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
2: Museli. No, několik bridgeových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
3: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridgeový zápisník v kartounovém pouzdře.
2: Máš pravdu.
3: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frau Plinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
2: Kolik stálo to pouzdro?
3: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pencí, pakatel.
2: No, to je snesitelné.
3: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pencí navíc na Porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
2: Ale Porto stojí 5 pencí.
3: aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám frouplicnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
2: Frouplinsnovi nehrají bridge.
3: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
2: Deformace.
3: Bylo by to i nezdvořilé.
2: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordswortha. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
3: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
2: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
3: Tak diktuj.
2: Je obdivuhodné. Ano, jak jste uhodli. Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
3: Uvědomuješ si, co to znamená?
2: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
3: Předstírané pocity.
2: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
3: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
2: No a?
3: Přes příští Vánoce dalšího kalendář.
2: A zase budeme psát děkovné dopisy.
3: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
2: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
3: Třeba... Co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
2: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
3: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
2: Tak tedy?
3: Že nerozumím.
2: Nerozumíš. A máš pravdu.
3: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
2: Ano.
3: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
2: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
3: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frouplinsnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
2: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
3: Vezmi si na mušku nestraníky.
2: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
3: Oh.
2: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
3: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
2: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
3: Bože.
2: Co pak?
3: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
2: A co nám ta můra poslala?
3: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
2: No a co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
3: Nevzpomínám si.
2: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
3: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
2: Kalendář?
3: Ano.
2: Pust mě k psacímu stolu.
3: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frouplinsnovi?
2: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
3: Ohromující, Egberte, ohromující.
2: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
3: Samozřejmě.
2: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat, aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
3: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
2: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
3: Jakože by...
2: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemců v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
3: Zdá se to být báječně jednoduché, ovšem některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
2: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
3: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
2: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridgeového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
3: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl styltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
2: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
3: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
2: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
3: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
2: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
3: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
2: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
3: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
2: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
3: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl: nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není. Takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude 17:30.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta... Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč proboha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: Je to není možné a právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach tak. Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjel kvůli němu? Taková blama.
4: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madám, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění. Někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účes dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. K vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. Ani kdybyste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozhlednou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
2: Služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
2: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie. Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala. To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna. Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte. Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel? Henry? Co pak by nemohli jednou přiložit ruku k dílu? Právě že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř. Co pak mu zase je infarkt? To zatím ne, ale možná, že ho dostane.
5: jestli se dřív neudusí.
4: Prosím?
5: Nikdo jiný než jeho osobní sluha pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
4: Nemůže ven?
5: Neví jak.
4: Slyšíte to, Richardsonova? Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku, označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co se mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat?
5: Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma, hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam.
2: Čeho? Je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
7: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. má-li se uskutečnit vůbec. Hudba, prosím.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je u vás Jarka Barbuříková. Znáš mě líp.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci a další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmarja, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před dnem to rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli asi nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Harrisovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s děznoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysoví ti zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice. To se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve štrafu.

0: plenární bobule. Takové setkání, kde nás přijde asi takových odhadový, má přistupeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mýho dožití 72 roku, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude, bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě na Kletné, to je Soudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvol nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
1: Takže, ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
0: Z Ostravy, z Frýdku Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jalu, vždycky na konci
1: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
0: No já vím.
1: Ale byste
0: ne,
1: to
0: já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba brácha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
1: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
0: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
1: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka, tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohl vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora, to je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko,
1: No, ano, z Moravy.
0: Teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete.
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mámce a tačkovi.
0: Dobře, jak si... Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vídáte?
1: Já si myslím, že
0: žijete?
1: Já jsem, víte, život přinese různé věci a...
0: Zase na to jdete oklikou, na tu odpověď.
1: Ne, já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaso, ale dobré sousedy... Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzhlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někdy zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí od Mírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňům, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc, jo, hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněnej, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Mírska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Mírsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když potom přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Mírska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči a co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnujou času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno, to je jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tutou cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. Já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem asi jako všechno, dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost, těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům, nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí, jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. Když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy, paní Hanko.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4:15. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Víceméně se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano,
0: dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich radám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10-tisícovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, Holík Radomil.
1: Radomil. Radomile, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, pytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně vzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám i další členové a už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda 40, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral, přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupý nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost. A že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama. Nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál. Takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte. Nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál, a pak nějaké reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančí řízky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežravý masožravce, co v populaci lidí jich je hodně, tak je to někdy ocení. Jo? A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, to. Ano, umíme si to představit.
3: My teď na chvíli zhasneme.
1: My teď na chvíli zhasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný. Vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl doslova do písmene, protože jste nahradil jedno volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách, nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
3: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
3: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře, tak opatrujte se, čas jsme malinko přetáhli, doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, odpustí. Šťastnou cestu.
3: Mějte se naplněnou, díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc. Tou cestou, tím směrem, prý

0: večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech, těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob. Uh-huh. Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberg je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla, závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni. Mm-hmm. Docela nedávno byl udělané další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberg je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberg, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štemberg je propojen cyklostezkou Olomouc, Štemberg, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste taky dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, tak jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články o našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce, to já těch papíru pokazím, víte, a na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olomouci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědavý, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím.

0: A já bych jsem chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři, byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let. A taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničené, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit, anebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo? Ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
1: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat. Tak mrzí mě to, vytáčejte znovu. Uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, a co mě strašně chybí, tak jednou za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy, a já teď našel jsem si kamarádku, ale nemám s kým jít do kino, jako. Jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní. Jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. Moc rád bych šel do kina, no. Nevím, jak to mám udělat, jako.
1: Roberte, tak třeba zkuste si najít nějakou partu. Když se rozhlednete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jít do kina. Nevím, zkusím se ho zeptat. No.
1: Dobře.
2: A to víte, že jsou z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no... Pomožte mi, Ludmila z Brna, no, prostě všechny. A moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtěla elektrikář, já to beru s humorem, když mě do smíchu nebylo, věrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, že jdeme na to a hotovo.
1: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuji, že jste mě vzala.
1: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají, moc děkuji.
1: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo? Halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
1: Už, hurá. Kdo pak jo, tam? Děkuji, představte děkuji. Se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k té paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
1: A jak to máte vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice a víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
1: Jsem si říkala, že jste to vy. Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom zvoru se nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvané sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení, to jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že jo, od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takového něco tady u nás
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou, je vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí, no a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné.
1: Normálně se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní Janičko.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po půl jedné. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci? Kdo mu velí? Paní Iveta je s námi. Z Teplic volá. Vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Pak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jej pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce.
0: Pak Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplická. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jako jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jatko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života. A ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy. Jo, se tu, nám tu různí ti cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauricius, tak o svých zážitcích byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, dvě učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle dvě 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na Kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
0: Ivetko, vy byste to dovysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovnách to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano,
1: no.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: No, taky je zdraví všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, vidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy, na Horním náměstí nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem, po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení, a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat. Jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, jde klidně sám. Takže já když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám. Já mám ráda kapelu Beatles Broky. Takže já jsem byla nadšená. Jsem tam jenom tak seděla. Lidé tančili, bavili se. Teď tam plno lidí jsem znala, že? Když tady bydlím. Tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála. Tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál na tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zaspávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely. Ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak za chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice. Takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak. A nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze. A nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech. Nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku. Nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam kdysi zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, takže mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi a teď se mu převrátil vůz, kozy vezl, jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zrekonstruované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají. Nebo třeba, když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami. Nebo pořádají hasiči utkání ve fotbale. Mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek. No prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy je takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové užší než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
0: Ivetko. Je to... já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
1: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety, já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla. Mají krásné akce i ti seniori tady u nás, klub seniorů.
0: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
1: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit. Hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí o dvakrát do roka pro sběr. Lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr. Oni to prodají, to železo. A pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli v tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadný akce jsou tady.
0: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
1: noční
0: linku.
1: Tak zdravím všechny posluchače, Roberta, pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
0: Mějte se dobře.
1: Tak, dobrou noc.
0: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé město. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízím vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit. Já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou. A chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema. Nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená. A přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá. Takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv a ty se dobrovolně vydáváš do rolí.
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo?
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letá, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že? Ten Otelo je nádherná role, že? Ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku,
2: no a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku, no a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará. No, nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím se objezdila
1: monolog na obranu
2: celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No, takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně

0: Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kór tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní. Jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. To je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
1: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
2: Je to pravda, to už neexistuje.
1: No a tak tam se to natáčelo. A úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
2: Je to pravda.
1: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím,

0: si oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
1: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Pak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerný. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ona to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo, tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem to, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přes tě 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým, hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Miau.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, a nebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatý Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou. Hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám. A díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři nimrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou z čista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt. A tě v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přesuličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží, kojí železo, dokud je skrylí tají.
1: Ty můj ton do kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Trdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemní. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelí, to je horký dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udělala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla jsem Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a přede všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku, a kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Nemoc o kolena není co stát, ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela a vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebyl.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku? Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď, ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ, zítra zůstaneš v posteli, ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vygraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: se zamilence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát se mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vos. Oh. Chtěl jste jí dát zase vos? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No...
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude, s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To víš, že se nezlobím. Vždyť mě si dal naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby Abych se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jeřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáši, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď on, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct. On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo, ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne? A
1: no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo? Kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není
5: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou, slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takhle... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě šipkou i teď. No a já když jsem skočila do toho, tak šla vlna. Ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.